0: když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Komárů na jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří lihniště, například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně než obvykle. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
1: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
0: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi nehráli ani jednou v oslabení. Útočník Jiří Černoch mluví o provokacích v zápase.
2: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
0: Díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 už mají Češi jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník zaboduje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D7 Uloun a zavřená silnice 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu Uloun. U nájezdu z exitu Louny východ na 45. kilometru osobní auto srazilo srnu. A na místě už to řeší policie, projíždějte opatrně. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za hustopečemi. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše, některá vozidla v místě vybočují. A s komplikacemi stále počítejte na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto. Kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné a policisté tam odklánějí dopravu na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A slovo má Adam Carda.
5: 5,5 minuty po 2 hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a také máme neděli, takže dnešní výhru, právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti, si můžete vyhrát úplně naposledy. Pokud máte zájem o příběhy a povídky z pera našich předních autorů, například Vlastimila Vondrušky, Františka Nýdla, Nadi Horákové a dalších autorů detektivních příběhů, tak s námi soutěžte. A budete moct řešit záhady, vraždy a další kriminální delikty v Českém království mezi 13. a 17. stoletím, a to pokud se dovoláte na 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete nyní.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byly Capital Cities v nočním radiožurnálu.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A v tuhle chvíli pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Pavel.
0: Pavle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak prozradím něco k pravidlům. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Českému království vládlo hned několik dynastií a my se dnes ptáme, který panovnický rod z níže uvedených byl na našem trůnu nejkratší dobu. Za A Habsburkové, za B Jagellonci, za C Lucemburkové.
2: Za B Jagellonci.
0: Za B Jagellonci. Tak Habsburkové, ty vládli skoro 400 let, Lucemburkové, tam to bylo něco okolo 130, jestli se nepletu, a Jagellonci, to bylo něco okolo 50, myslím, že něco lehce přes 50. Takže naprosto správná odpověď, já vám gratuluji.
2: Já vám děkuju.
0: Stefanoušek detektivek?
2: Ano.
0: Tak to je perfektní, jsem rád, že výhra našla toho správného adresáta. Jenom vás poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v noci, opět po 2. hodině v nočním radiožurnálu. Ovšem bude to nový týden, pondělí, a tak tu i na vás čeká nová výhra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: To byli Scorpions, posloucháte noční radiožurnál a také letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a také plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích na Přerovsku letos vyškolili 30 lidí z celé Moravy.
1: Koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbigněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky. Nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách na Přerovsku už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje.
6: Julie Nádvorníková.
7: Ada Kubašová.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2
7: dechy do ambuvaku.
6: Ano.
7: Obnovujeme kurz po 2 letech.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžu mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou požádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
4: Muž podezřelý z dnešní střelby u Bílého domu zemřel po převozu do nemocnice. Uvedl to mluvčí tajné služby Spojených států. Incident má dalšího zraněného, o koho jde, ale úřady zatím neupřesnili. Podle policie začal muž pálit z revolveru u bezpečnostního stanoviště nedaleko prezidentského sídla. Agenti ho pak postřelili. Prezident Donald Trump byl během střelby uvnitř Bílého domu. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doksany na Litoměřicku překročila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sobolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. A dnes je to přesně 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka 12. září 1837 oslavila svatbu s Josefem Němcem.
2: Sport.
4: Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi už mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. Ve Francii začne tenisový Grand Slam Roland Garros. Na kurtu se dnes představí 6 Čechů, 2 muži, Menšík a Macháč, a 4 ženy, Bousková, Valentová, Krejčíková a Bejlek. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vás o jejich zápasech i celém průběhu turnaje budeme pravidelně informovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Cerhovicemi a zavřená silnice 54 za Horním Němčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu před Mýtem. Na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensku je za Horním Němčí uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři a bude to zřejmě ještě na několik hodin. A provoz odklánějí policisté na náhradní trasu. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. Přes den se může před zúžením opět vytvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noční teploty padají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle i k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle má být po ránu většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a večer se v Čechách většinou znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A pokračuje víkendový noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Za chvíli se v nočním Radiožurnálu vypravíme do pražského Hloubětína, kde včera filmaři předvedli rekonstrukci operace Antropoid. Připomněli tím 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. My se k tématu vrátíme za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Lidé v Praze mohli včera sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnili je i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a také další rekvizity. A jen upozornění na začátku reportáže zazní výstřely.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakým rozsahu, jak autenticky to bude pojatý. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž,

0: Vyfocený to Heidrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha nastoupilo období takzvané Heidrichiády, při které zemřelo zhruba 5000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Neviem ťa prečítať.

0: Hym z písní Join Me vám dělali společnost v nočním radiožurnálu. A bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se mění na obojživelnou oázu. Ochranáři tam před 3 lety odstranili meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu jim pomáhá dokončovat stádo odolného plemene skotu. Na pastviny se teď vrátilo po zimní pauze.
1: V bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
2: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj.
3: Jo.
2: Pak je vypustíme.
1: No, hned na trávu.
2: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
1: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví.
2: Ano.
1: Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí. Oni si zvykli okamžitě.
2: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají jít. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
1: Do jedné stůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
4: Jo, tady je.
1: Člověk.
5: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vážky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo prosluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme 2 možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám ten skotský náhorní skot vytváří.
1: 10členné skotské stádo bude kochánovické louky spásat do podzimu. Z Kochánovic Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Lenka Pištěková.
1: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu v nemocnici, podlehl svým zraněním, informuje o tom americká tajná služba. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Osoba, která u Bílého domu ve Washingtonu střílela na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovaly amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se tou dobou nacházel v Bílém domě. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry, a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh zítra na svém zasedání projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
4: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
5: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úradě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
4: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mundžoa. Zhruba 2hodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Velkou cenu poroty si odnesl film Minotaur ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva, který žije v exilu.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nejprve zvítězili nad Slovenskem 3-2 a k definitivní jistotě jim pak pomohla výhra Norů nad Švédy také 3-2. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy. V závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Dukla si dala všechny góly sama. I proto těžko hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
6: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí, a je to strašně mrzí.
1: Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a 7. místo si zajistila Olomouc po vítězství nad Karvinou 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 před Mýtem a zavřená silnice 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně. Za Cerhovicemi na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se pracuje kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Mezi 7. a 15. kilometrem silničáři demontují dopravní značení. Zatím se jezdí jedním pruhem během víkendu, ale omezení skončí. A na Uhersko-Hradišťsku je neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta a provoz odklání policisté na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně s přibýváním oblačnosti odpoledne i ojedinělé přehánky, večer v Čechách zase vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Tolik zprávy. A pokračuje Adam Carda.
0: Hladíte noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a co nejzajímavějšího zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu? Libor Bouček ve studiu přivítal Vojtěcha Dyka, zpěváka a znovu počase i seriálového herce. Byla tu i návrhářka Libiana Rochová a lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. I je si za chvíli připomeneme.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později přidala další medaili. Také letos hrdě reprezentovala Česko na hrách v Itálii a tento týden byla hostem Radiožurnálu. Jak se žije s očekáváním, že po každé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
2: Jo, já jsem byla docela jako... jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička a já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako že on nemusí úplně vyhrát, on má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje, jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to, a já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle, strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
1: Vážně, měřila si úplně všechno. I v tomhle
2: jsem všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
1: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
2: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel... To je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako ne zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve 3 jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato a lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi 3 od další sporty.
1: Tak to nezavírej, ale.
2: Já to ještě nezavíral. Nikdy.
1: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
2: Jasně. No,
1: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
2: Těžko říct, ale já... Nebo každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako, já bych nejradši vyhrála každý závod, tak, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít, tak jako

0: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, přezdívaný kat českého národa. Jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas a Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu Radiožurnálu o procesu tento týden mluvil historik Vojtěch Kincl z Akademie věd, spoluautor dokumentárně publicistické série Kat K.H. Frank. Proč se Frankovi přezdívá vrah od psacího stolu? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
2: Je to velmi zajímavého sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště, a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 a 44 a na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
1: Byl vyšinutý?
2: To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
1: A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
2: Byly tam různé body, vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou. On vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijel prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl. Snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Alojze Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Alojze Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatelé budou popraveni.
1: On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
2: Ano, protože
1: jak dopadl?
2: Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Československou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97. Už tedy rok po své smrti dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Starší posluchači si jeho hlas určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Policisté proto budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. Lidi podle policie, hlavně u dětí, často podceňují dostatečné vybavení. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadu polovina, uvedla agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Policie pátrá po 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Pohřešovaný je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. A do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku. Sport. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. No a házenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Lázně Kynžvart 33-24 a v sérii zvítězily 2-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Velkým Meziříčím a nehoda u Kamenného újezdu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se bude i dnes přes den pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 budou upravovat vozovku. Silničáři, průjezd je pouze levým pruhem. Teď se jezdí plynule, během dne se ale může opět vytvořit kolona. Na nehodu pozor u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Na silnici 39 od Českého Krumlova osobní auto narazilo do svodidel, otočilo se přitom do protisměru. Na místo jedou záchranáři. A s komplikacemi počítejte i na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto a kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné. A policisté odklánějí dopravu na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně až oblačná, odpoledne se objeví ojediněle přehánky, no a večer v Čechách většinou se znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západních polovině Čech až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a pokračuje Adam Carda.
4: A už po písni Over the Rainbow, která za moment zazní, pokračujeme s výběrem toho nejzajímavějšího z rozhovorů s hosty Radiožurnálu za poslední týden.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Libiana Rochová je módní návrhářka, která má velmi úspěšnou výstavu modelů v Moravské galerii v Brně. Soutěžila s ní také o cenu interiér roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ní důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Libiana Rochová byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak vás osobně těší ten obrovský zájem? Já se přiznám k tomu, že jsem tam už dvakrát jel, zjistil jsem, že v pondělí je zavřeno. A minul jsem to. Ale je to jednoznačně věc, kterou nechci minout. Ale jak vás těší ty počty těch lidí a ty reakce zejména?
2: Počty lidí mě samozřejmě těší, protože je to celý můj život, nejen tvůrčí. A že vlastně komenty návštěvníků, když se s nimi setkávám, tak mě prostě dojímají. Dojímají, protože se tam reflektuje, co jsem si uvědomila, se tam reflektuje to, že celý život vlastně pracuju poctivě, naplno. A jako kdyby se to prolínalo potom do těch objektů a šatů. Utrzuji se v tom, že když člověk jde bez kalkulu poctivě naplno v jakékoliv práci, tak se to musí prolnout a musí to být cítit. Jsou krásné v knize tam návštěvníků, jsou, musím říct jednu zmínit, nebo pár vět. Slečna psala, že byl pro ní zážitek a po traumatické smrti rodičů při autonehodě ztratila vlastně smysl života. A na téhle výstavě našla pokoj v duši. A já jsem si uvědomila, že to, co bych ráda předala, to, aby z té práce byla cítit ta osobnost toho člověka, ta oddanost té práci. A taky samozřejmě ta výstava je i ve světě velmi dobře, i v evropském kontextu si troufám říct, je výjimečná. A to jsou reakce zahraničních návštěvníků. Obrovský díl na to má architektka Magdalena Rochová, která udělala překrásný baráky v baráku, nádhernou expozici.
1: Ostatně byla z toho nominace na interiér roku a další nominací, ocenění, několik
2: teďka
1: nominací.
2: Čerstvě na Puls mezi tři favority.
1: A to příjmení není shoda jmen?
2: Je to, je to dcera, která, jak vždycky říkám...
1: Vaše dcera ještě.
2: Moje dcera, ano, je to moje dcera. A jak říkám, jablko se fakt neodkutálelo daleko od stromu a je to úžasný člověk, i obdivuju, velmi respektuji, máme nádherný vztah a na té výstavě, ten náš krásný vztah na té výstavě je cítit. Taky Andrea Běhounková, kurátoři, a Jan Králíček, kurátor, jako úžasná práce, nádherná symbioza.
1: Jak je z vašeho pohledu důležité uchovávat to užité umění, když si dovolím použít to označení pro to, co vy děláte, to užité umění, jak je to důležité uchovávat ho a vystavovat?
2: No, díky za otázku. Já jsem si uvědomila, když jsem věnovala, začalo to všechno tím, že jsem 150 modelů svých kolekcí, co jsem měla na nábřeží tady ukryto v šatně, jsem věnovala Moravské galerii, něco Umprum muzeu a něco Etnografickému ústavu při Moravském zemském muzeu. Pan ředitel Jan Pres mě oslovil, abychom udělali retrospektivu, mě nabídl a já jsem říkala, proč to je zbytečné, co jsem udělala, já se neohlížím, udělala jsem to, jsem ráda, že to je oceněný, že to bylo, ale proč vystavovat, mě to připadalo, jsou daleko důležitější věci, které si zaslouží pozornost. A pak jsem viděla, že tam chodí studenti, že vlastně ty látky, z kterých ty modely jsou, jsou výjimečné, nejsou běžně vidět, pak ty oděvní formy, pak to zpracování. A viděla jsem tam studenty, jak to zkoumají, tak jsem řekla ano, tak je to důležitý aspekt té vaší otázce, ano. Protože to je stopa času. Oděv je odraz doby. A je to stopa času. Patří k užitému umění, jako je porcelán, sklo. Oděv je vlastně odraz doby.
0: Říkala v rozhovoru s Liborem Boučkem módní návrhářka Libiana Rochová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zpěvák Sam Fender a píseň People Watching zazněla v nočním radiožurnálu a i u hudby zůstaneme s dalším hostem radiožurnálu. Asi každý z nás si stánky od bratrů Nedvědů zpíval někdy u táboráku. Vojtěch Dix je ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na písničkách Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dix byl tento týden také hostem radiožurnálu. Libor Bouček se ho ptal i na jeho roli v novém televizním seriálu Inspekce.
1: To byla docela dlouhá televizní pauza, jsem se díval.
2: Byla, no.
1: To nepřicházely nabídky, nikdo nevolal?
2: Nepřicházely nabídky, ale já jsem prostě si řekl, že... Nebo takhle, no, tak já se prostě tím herectvím vlastně baví. Mě to teda, musím říct, baví stále. Možná mě už teďka v tuhle chvíli baví víc ještě to divadlo, že mám fakt jako rád, když vznikne něco takového... takový z toho gruntu, jak se tak říká, hereckýho. A tak si vybírám ty věci, protože si říkám, že jako není čas dělat ptákoviny. Tak zrovna ty listy u Inspekce to bylo celkem na první dobrou, protože ty scénáře byly pro mě skvělý. Mě fakt jako mám pocit, že to mě přesvědčilo hned, že bych do toho mohl a měl jít. No.
1: Jak moc tam člověk pozná to, co mohl sledovat na zpravodajských platformách, ty kauzy. Jak moc je to inspirováno, či jak moc je to věrné tomu?
2: Jo, tak to je věrný velmi, protože to je inspirovaný vyloženě konkrétníma případama. Každý ten díl má nějakou svoji kauzu, takže jenom abych to přiblížil, je to o gipsu, o generální inspekci, takže mě to jako fascinovalo tenhle ten svět, protože jsem upřímně řečeno vůbec vlastně jako netušil, že to nějak existuje, což je vlastně dobře, protože když o tom gipsu nevíte, tak je to vlastně dobře, jo, protože to je prostě kontrola nějakých státní správy, vlastně dalo by se sboru, takže jsem o tom taky netušil, jako asi většina lidí, a pak jsem si začal ale opravdu i na ulici všímat, že jsem se dozvěděl, že jsou to prostě třeba jako chlapíci a ženštiny, který prostě chodí oblečený jako ajťáci do kanceláře nějaký, ale ono je tam prostě skrytá taková jako skrytý pracoviště, a tak si tak jako pozoruju lidi kolem sebe, říkám si, jestli ty nejsi z gipsu, chlapečku.
1: Fakt to tak má.
2: No mám třeba tebe, mám skouklýho už od začátku, říkám si, do prčic, kdo ho jsem nasadil.
1: 15 let té služby a konečně mě někdo odhalil, tak já se budu pomalu loučit. V rámci přípravy se spotkal i s těmi, kteří pracují v té inspekci.
2: Ano, měli jsme i schůzku s panem generálním ředitelem, tak to bylo zajímavé, protože on musím říct, že on podle mě to

0: miluje tu práci vlastně, tak já jenom se obávám vždycky, aby potom nevznikla taková jako gips gipsu, jo? Aby to nebylo prostě ještě inspekce druhá, tý inspekce, že takhle potom bychom mohli být jakoby do nekonečna jít, až bychom všichni byli opravdu nějaký agenti generální inspekce.
1: Neměl trošku ten ředitel obavu svěřit informace hercům některé, protože víš, že najednou pak tak asi neřekl úplně všechno.
0: Rádi, nemohl říct, nemohl. Ale některé principy třeba nám řekl tak jakoby pod stolem, ale to mě teda jako fascinovalo, a to samozřejmě taky nemůžu říct, ale myslím si, že on nám řekl jenom to, co by opravdu mohl říct, ne. Není to člověk, který by si tady dělal reklamu na to, že je generálním ředitelem, je to velmi ale sdílnej pán.
2: Trochu tajemný byl ve studiu Radiožurnálu tento týden herec a zpěvák Vojtěch Dyk. A hned teď si ho v nočním Radiožurnálu i poslechneme v písni Modlitba.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: To byl jeden z hostů z minulého týdne, herec a zpěvák, jak jste právě teď slyšeli, Vojtěch Dyk. A pokračujeme ještě ve repríze toho nejzajímavějšího z hostů Radiožurnálu z uplynulého týdne. Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice a za co dostala v březnu mezinárodní cenu Žena, která mění svět? Gabriela Slováková byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Já mám pocit, že to téma, ve kterém pracuji celý svůj život, a to jsou lidé s trestí minulosti, jejich osudy, takže vlastně společnost moc nezajímá to, že mě ocenila skupina, která vlastně s tématem nemá nic společného. Byly tam ženy z biznesu, stavebnictví, sociálních služeb, vědy. Tak já jsem byla v šoku. Já jsem žvíkala svůj stejku večeře, vůbec jsem netušila, že mě budou vyhlašovat, takže opravdu to bylo pro mě velké překvapení. I to ocenění té veřejnosti, která vůbec téma nezná, která pojmenovala, že to je důležité vůbec o něm něco dozvědět, takže jsem pyšná. Celý svůj tým, že to je zásluha lidí kolem mě, kteří ze mě udělali to, co jsem.
2: Steak vystydl a vy jste musela jí děkovat.
1: Já jsem ještě žvíkala, protože jsem čekala, že vyhlásí někoho úplně jiného, takže jsem byla konsternovaná a vedle mě stál člověk, který vlastně jako jeden ze dvou mužů byl vyzdvihnut na této ženské seanci a byl to člověk, který byl obětí trestného činu, dlouhodobého zneužívání a za svoje jako celoživotní vysvětlování tématu dostal také ocenění, takže bylo chvilku velmi zvláštní, když jsme stáli vedle sebe člověk, který hájí zájmy vlastně i pachatelů trestné činnosti a oběť, ale velmi jsme si rozuměli a on mě šokoval tím, že říkal, jak je skvělé, co děláme za práci, protože každý napravený člověk znamená o jednu oběť méně a to je vlastně celý smysl mojí práce.
2: Ještě jeden člověk říkal něco podobného o vás a doplnil k tomu ještě jednu větu. Říkal, tak tu si rozhodně sem musíš vzít. Tykal mě, byl to Petr Čtvrtníček. Jak důležitý je Petr směrem k těm, kteří jsou odsouzení a co jste společně vlastně dělali?
1: No, Petr je naprosto skvělý člověk. On se mnou začal spolupracovat ještě, když jsem byla ředitelka ve Světle nad Sázavou. Fascinovaly ho hudební aktivity vězňů. Tenkrát do Světle přijeli kuřimáci zahrát nějaký koncert a složili písničku o žluté stužce, o důležitosti návratu do společnosti. A Petr, když to viděl, tak říkal, v takový kapele bych chtěl hrát.
2: A tak jsme se seznámili. Rozděl.
0: To byla Gabriela Slováková, šéfka probační a mediační služby. Celé rozhovory Libora Boučka a Jana Pokorného si poslechněte buď na našem webu, YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas a nebo vlastně kdekoliv posloucháte podcasty. A příští týden se můžete těšit na další hosty, třeba herečku Vandu Hübnerovou, která teď v divadle La Fabrika vzpomíná na svého tatínka skrze humor a kabaret. Uslyšíte ji hned zítra, tedy v pondělí po 9. hodině dopoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po páté za sebou budou hrát čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa s Norskem.
2: Kromě vítězství hrají Češi o vylepšení pozice pro čtvrtfinále.
1: Utkání Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Celé si ho můžete poslechnout živě na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a za pár vteřin kompletní zpravodajský servis. Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lenka Pištěková přináší zpravodajský souhrn.
5: Tajná služba poblíž Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Stát by měl podle 3/4 dotázaných aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Radiožurnál. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý muž, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích osoby prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Trumpovi. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový květnový průzkum agentury Median pro Radiožurnál mezi víc než tisícovkou lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
6: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
5: Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlednou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
7: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po svém utí koši, kdy se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
5: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin a policie návštěvníkům doporučuje přijít s dostatečným předstihem. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě.
3: Sport.
5: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic zapojil taky útočník Jaroslav Chmelař.
8: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťuchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
5: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou. Fotbalisté pražské Dukly prohráli s Baníkem Ostrava 0-3 a sestoupili z šance ligy. Baník se tak posouvá do baráže, o udržení čeká ho souboj s Táborskem. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, má před sebou dvojzápas s Artisem Brno. Mladá Boleslav podlehla na závěr nejvyšší ligy Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená silnice přes Strání na Slovensko a nehoda u Kamenného újezdu. Silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři, provoz odklánějí policisté na objízdnou trasu. Na silnici 39 vyšetřují nehodu za Kamenným újezdem ve směru do Českého Krumlova. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Vozidlo překáží na vozovce, i tam opatrně. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh a přes den se opět může vytvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně začne přibývat oblačnost, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer v Čechách se většinou znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A slovo má zase Adam Cerda.
4: Přeji dobré brzké ráno, je neděle 24. května, užíváte si víkendu a 6 minut po čtvrté vás probuzí noční vysílání Radiožurnálu. Přísnější podmínky čekají pravděpodobně ukrajinské uprchlíky v Česku. Ministerstvo vnitra už dokončilo návrh zákona, který jejich pobyt v naší republice upravuje. Vláda ho chce projednat zítra a co návrh obsahuje, uslyšíte za okamžik.
9: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.
11: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: tě opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ukrajinské uprchlíky v Česku čekají pravděpodobně nové povinnosti. Měnit by se měl systém takzvané dočasné ochrany, ale i humanitárních dávek. Cílem je podle rezortu vnitra posílení bezpečnosti Česka. Opoziční zástupci chtějí o změnách debatovat, vyčítají ale vládě, že o ukrajinských uprchlících mluví nenávistně. Návrh zítra projednají ministři na pravidelném zasedání.
2: Zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny je podle dubnových dat ministerstva vnitra v Česku. Ti využívají takzvanou dočasnou ochranu. Teď se chystá zpřísnění. Změny by se měly dotknout například humanitárních dávek. Aby je žadatel dostal, bude muset být pracovně aktivní. Výjimku mají dostat děti a mladší 18 let, starší 65 let nebo vážně nemocní. Hnutí SPD chtělo vyplácení dávek úplně zrušit. To ale podle předsedy Tomia Okamury nejde.
3: Být na mě, tak ty dávky bych zrušil úplně samozřejmě. To nám ale nechce dovolit Evropská unie svým nařízením.
2: Návrh má zároveň upravit i podmínky dočasné ochrany. Doplňuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
2: Právě podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu kritizuje ředitelka konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty Andrea Krchová.
5: V roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
2: Předkládaná novela řeší podle Krchové spíš technické věci. Mezi to patří povinné technické prohlídky pro ukrajinská vozidla. Podle Rezlera bude potřeba vozidla registrovat.
4: Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice. Nově příchozí, kteří obdrží dočasnou ochranu, budou tuto povinnost muset splnit do 6 měsíců.
2: Opoziční zástupci jsou zatím ve svých vyjádřeních opatrní. Poslanec pirátské strany Samuel Volpe nechce předjímat, jestli novelu podpoří.
6: Chceme tomu věnovat všechnu tu potřebnou pozornost, aby nám tam vlastně nic neuniklo a věděli jsme, že to má ten tížený vlastně výsledek.
2: Bývalému ministru vnitra Vítu Rakušanovi z hnutí STAN zasvadí způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
7: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou nepřátelé. Oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
2: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Víkendové teploty jsou vyloženě letní a tak některá venkovní koupaliště už přivítala první návštěvníky. Další se na otevření připravují. Provozovatelé dokončují opravy, napouštějí bazény nebo kosí travnaté plochy. V Oseku na Teplicku navíc řeší změnu ve způsobu čištění vody v rozlehlé nádrži. Místo dosavadních bakterií se po několika letech vracejí k chloru.
1: Tohle, co teda slyšíme, to souvisí s tím čištěním.
2: Ano, teď vlastně služby města Oseka to postupně odpouštějí koupaliště a čistí. A čistí se to jenom sodou, no, to, co máme povolený prostě.
1: Uh-huh. Se starostou Václavem Krtkem z uskupení Osek všem míříme k vypuštěnému venkovnímu bazénu.
2: Tam asi největší posun teďkon je, že žádáme vlastně na změnu užívání z přírodního na umělý koupaliště. Máme udělaný už revize na chemii, takže podmínka udržet kvalitu bazénové vody, jo, takový, která by odpovídala kvalitě umělého koupaliště.
1: Takže už jsme na koupališti, tady ještě je nápis přírodní koupaliště.
2: Jo, to se všechno bude měnit, protože my musíme změnit provozní řád, aby odpovídala prostě všem právním předpisům a tomu stavu vlastně faktickému, jaký tady je.
1: Jak jste říkal, je to změna oproti těm dvěma předchozím letům, kdy jste tady zkoušeli jiný způsob čištění koupaliště.
2: Protože tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo, jinak ta voda pořád vycházela čistá.
1: Některým návštěvníkům vadilo i to, že voda v koupališti měla tmavou barvu.
2: Věříme, že když to bude spálený od toho chloru, že to prostě bude líp, nebude to klouzat.
1: Čistící bakterie tady nasadili před dvěma lety, aby mohli koupaliště provozovat jako přírodní. Teď mají podle starosty Krtka během roku vyzkoušet účinnost čistírny vody a povolených chemikálií. Otevřou v polovině června. Z Oseku Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Ukrajinský Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. Televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něj by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády. Na začátku loňského roku mělo podle dat rezortu obrany Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Hrozí mu 10 let vězení. Informoval o tom soudce Jiří Procházka. Mladiství se k činu přiznal. Podle obvinění ve čtvrtek dívku napadl nožem a ta pak na následky těžkých zranění zemřela v nemocnici. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Podle meteorologů stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. I dnes může být místy přes 30 stupňů Celsia, maxima by ale mohl snížit prach ze Sahary, který se k nám dostane letos už po několikáté. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Fotbalisté Dukly Praha se stoupili ze šance ligy. Baníku Ostrava podlehli na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník bude o udržení prvoligové příslušnosti hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Kroměříže a také Umělnického v Telna na Mělnicku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je pozor na nehodu u Kroměříže. V nájezdu z východního exitu na kilometru 260 havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři, průjezd na exitu je teď uzavřený. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost u Příbramy. Před sjezdem na Sedlčany na 42. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy zasahují záchranáři u Mělnického v Telna. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností kolem projedete. Na Uhersko-Hradišťsku je stále neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta a provoz policisté odklánějí na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně od severozápadu s přibýváním oblačnosti, odpoledne i ojedinělé přehánky, no a večer se v Čechách znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A teď už vás čeká poslední půl hodina víkendového nočního radiožurnálu s Adamem Cerdou.
4: Bývalý důl Frenštát v Beskydech se mění na centrum inovací, výzkumu a školství. Skončilo tam zasypávání jam a úprava všech pozemků. Areál se po desítkách let poprvé otevřel veřejnosti a my se tam vypravíme za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Depeche Mode zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici jede jedna zvyšková do Brna, se vyhněte překážce u Rousínova. Na kilometru 216 leží na vozovce mezi jízdními pruhy větší zvíře.
3: Zražená srnka, dospělé zvíře. A leží vlastně na dělící čáře mezi pravým a levým pruhem.
2: Kilometr 216, D1 směr Brno, pozor na srnu mezi jízdními pruhy. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pro veřejnost se poprvé otevřel areál bývalého černouhelného dolu Frenštát v Beskydských Trojanovicích. Po demolici většiny budov a převodu pozemků na obec tam vzniká nový prostor pro školy, služby, ale také pro inovační centra a firmy. To vše na ploše přes 35 hektarů. Projekt nazvaný CRK má před sebou první etapu a schánění potřebných dotací.
1: Za náma jsou vidět obě jámy dolu Frenštát, ta spodní jáma F4, její zásyp je prakticky dokončen.
2: Září rok 2023 a tehdejší závodní dolu Ivan Šimek ze státního podniku Diamo. Těžká technika právě zasypávala jámy dolu Frenštát v Trojanovicích, kde se černé uhlí z velkého ložiska nikdy nezačalo těžit. Konečně to tady bude žít, ale jinak než debatou o uhlí, shodují se dvě obyvatelky Trojanovic.
3: Pro nás dobře.
4: Hezké je to tam.
2: Jo?
4: Konečně.
2: No. Teď se tam dá na procházky, jak jsem se rozvěděl.
4: No, už to začíná.
3: No, nám to vyhovuje a pro nás je to výhoda, protože jinak bychom tady měli asi opravdu velkou změnu horší.
2: Důl dnes připomínají vlastně už jenom dvě těžní věže. Až na výjimky, všechny ostatní budovy zmizely a kdo tu někdy byl, už to tady nepozná. Přes 20 nových staveb přibude v rámci projektu CRK. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
2: Obec mnoho let bojovala za likvidaci dolu. Jeho minulost ale mazat nebude. Spíš naopak.
5: Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo

0: Za 10 minut bude 5, do studia dorazí Štěpán Pokorný a budeme vysílat víkendový ranní radiožurnál. Ovšem předtím závěrečná reportáž nočního vysílání a na závěr tu bude zvířátko, respektive zvířátka. Slovenskou zoologickou zahradu v Bojnicích letos proslavila trojice osiřelých medvíďat. Jejich záchranu sledovali na sociálních sítích 100 tisíce lidí. Jenže za branami nejstarší a nejnavštěvovanější zoo na Slovensku se odehrává i mnohem méně viditelná práce. Záchrana zraněných, pašovaných nebo osiřelých zvířat z celé země.
1: Bojnická zoo je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Rehabilitační stanice a právě tam začátkem roku přivezli tři osiřelá medvíďata. Byla podchlazená, vyhladovělá a bez sacího reflexu. Veterináři tehdy vůbec nevěděli, jestli přežijí první dny. Vedoucí úseku šelem Nina Mokrá u medvíďat byla od samotného začátku.
2: Nastupil velmi prísný 24-hodinový režim, kdy jsme se snažili vysloveně napodobnit medvědicu.
1: I navzdory maximálnímu úsilí jedno z medvíďat nakonec nepřežilo. Medvědí slečny Lada a Vesna, jména jim lidé vybrali v hlasování na sociálních sítích, mezitím dál rostly. Později k nim přibyla ještě třetí malá medvědice Zora. Ta byla zachráněná z Národního parku Velká Fatra. A aby toho nebylo málo, mezitím stanice přijala i mládě jezevce. Pro tým Bojnické zoo podle ošetřovatelky Niny Mokré žádná novinka. Záchrana volně žijících živočichů je tu každodenní rutina.
2: Jazvecá jsme teda těž ještě nemali, ale nakolko už jsme byli rozbehnuté při těch medvěďoch, tak to už v tom zabehnutom režime už nebyl taky problém, lebo se v podstatě len pridal.
1: Příběh medvíďat upozornil na práci, kterou Bojnická zoo dělá dlouhodobě. Rysy odchovaní v Bojnicích dnes žijí v Chorvatsku, Itálii i Francii. Zoo se podílela také na návratu bažantů Edwardsových do vietnamské přírody, což je druh, který prakticky vymizel. A chová i pár kriticky ohrožených kočkodanů. Výjmenovává mluvčí Andrea Klasová.
3: Máme záchytné centrum, kde máme různé zhábané živočichy, takže fungujeme na takýmto spôsobom, keď sa niekto niečo nelegálne chová, alebo sú nevhodné podmienky, alebo cez hranice niečo ide, čo nemá ísť, ak sú to živé zvieratá, tak to všetko končí u nás.
1: Zoo ale nepomáhá jen exotickým druhům. Společne s Tatranským národním parkem se podílí i na výskumu kamzíka tatranského nebo rysa karpatského. Zraněná či osiřelá zvířata tady rehabilitují a vracejí potom zpátky do přírody. Z Bojnic Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Sedí anděl na střeše.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu v nemocnici, podlehl zraněním. Sudetoněmecké dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháníkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Člověk, který u Bílého domu ve Washingtonu střílel na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě střelce utrpěl zranění jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tou dobou byl uvnitř Bílého domu. Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program dopoledne začne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
3: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
1: Plavčíkům v Novém Jičníně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí, a upozorní plavčíka.
4: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
5: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
6: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
5: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
4: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
5: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
4: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
1: Kunovicemi na Uherskohradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyrazí na objížďku městem v 11 dopoledne. Průvod bude letos opět početnější než loni. V průvodu pojede až 28 jezdců.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. Fotbalisté pražské Dukly se stoupili z šance ligy. S Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Slezanů Josef Dvorník ještě nezažil.
7: Nezažil a v podstatě je mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme tři góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal pět vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
1: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se v baráži utká s Artisem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Rousínova. Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 ve směru na Ostravu. Havarovalo tam osobní auto, teď tam zasahují záchranáři. Na D1 z Vyškova do Brna jste nám hlásili překážku u Rousínova. Na kilometru 216 leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zvyšte pozornost u Plzně. U sjezdu na most a do Mažlice na 89. kilometru stojí porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví i ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31, no a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
9: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál. Poškození vodovodní sítě a zakalená voda, i to se může stát, pokud budete plnit bazén na zahradě vodou z kohoutku. Vodárenské společnosti proto nabízí napouštění dovezenou vodou z cisterny. Jaký je o tu službu zájem třeba v Plzni, tak to uslyšíte v úvodu dnešního víkendového Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
10: a Štěpán

0: Teploty přes den mají podle předpovědi dnes opět atakovat 30 stupňů a horko by mělo být minimálně do poloviny týdne. Chystáte se napouštět bazén na zahradě? Pokud k tomu využijete vodu z vodovodu, můžete způsobit komplikace sobě i sousedům. Bezpečnější variantou je nechat si naplnit bazén vodou z cisterny. Třeba v Plzni nabízí tuto službu městská společnost Vodárna Plzeň.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem se nechtěla vyčerpat vlastní studnu.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí Vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénů z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den. Obloha totiž bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může i ojediněle slabě zapršet. A to hlavně na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty ty dnes budou opět už téměř letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný severozápadní. A poslední květnový týden bude taky slunečný. Jen ve středu se můžou objevit slabší přehánky a teploty mírně klesnou na nejvyšší denní kolem 25. Ve druhé polovině týdne ale opět zamíří až k 28 stupňům. Hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Severní Morava a Slezsko se můžou pyšnit vzácnými druhy divokých orchidejí, jenže o nich lidé moc nevědí. V Kopřivnici začalo vedení města spolu s botaniky školit tamní obyvatele, aby ohroženým rostlinám rozuměli a také je uměli chránit.
1: Prstnatec májový. Ten kdysi rostl v každé škarpě, taková růžovo-fialová orchideje, která miluje vlhko. Můžete mít na lokalitě třeba 1000 rostlin a každá může být malinko jiná.
2: Že stojí za to si je pořádně prohlídnout.
1: Ano, stojí za to jít na kolena a koukat zblízka, protože ty rostlinky jsou opravdu malinké, nízké.
2: Prstnatec májový je podle botaničky Renaty Sobotíkové hvězdou mezi orchidejemi pod Beskydí. Na bývalé sjezdovce pod Červeným kamenem vykukují z louky jeho nachové květy.
1: Když je to suší, tak tam je jich méně.
2: Dalším typickým druhem je vstavač mužský.
1: Že on má tady ty listy takové červené, červeně tečkované, protože je to podruh, který roste u nás na Moravě, z Čechách ho prostě nenajdete.
2: Botanička Renata Sobotíková z muzea Novojičínska prochází lesem s hlavou skloněnou, hledá, co kde roste nebo kvete.
3: To je ta žluka?
1: Tak jo, to je ten vstavač bledy. Teď už vlastně odkvetli. Jo, má tam plno těch zbytků květů akorát.
4: My bychom rádi lidem místním vysvětlili, z jakého důvodu si tato lokalita zaslouží svou ochranu. Díky různorodosti rostlin a živočichů v přírodě je vlastně naše okolí daleko silnější a odolnější.
2: Říká Ivana Holubová z městského úřadu. Na konci června chce místní pozvat i na tradiční kosení luk. A na podzim, až budou orchideje odpočívat, se dobrovolní ochránci přírodní rozmanitosti pustí do krmení ptáků. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Mladíkovi hrozí 10 let vězení. Obviněný muž se k činu přiznal. Ve čtvrtek napadl nožem dívku, která na následky těžkých zranění v nemocnici zemřela. Po pátečním výbuchu plynu v Černouhelném dole na severovýchodě Číny zemřelo 82 lidí. Podle agentury Nová Čína bylo v době výbuchu ve službě 247 dělníků. Víc než 120 lidí je hospitalizovaných a na místo vyjeli stovky záchranářů. Příčinu výbuchu úřady stále vyšetřují. První zjištění podle úřadů ukazují na závažná porušení předpisů ze strany těžební společnosti. Peking přislíbil přísné potrestání viníků. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Munžua. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady.
2: Sport.
8: Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. Hokejový brankář Jakub Dobeš nezabránil v semifinále playoff NHL porážce Montrealu na ledě Caroliny 2-3 v prodloužení. Série je tak vyrovnaná 1-1 na zápasy a přesouvá se do Kanady. Dobeš si připsal 23 zákroků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Kroměříže a omezení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je po nehodě uzavřený nájezd od Kroměříže. Na exitu 260 se nedá najet na dálnici ve směru na Ostravu. Osobní auto tam vyletlo do pole, na místě ještě působí záchranáři. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jeďte opatrně kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Silničáři tam demontují dopravní značení. Mezi 7. a 15. kilometrem jsou zatím zúžené pruhy. Během víkendu ale omezení úplně skončí. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. A přes den se může před zúžením tvořit kolona, teď ale projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Obloha nad naším územím je dnes ráno většinou jasná. Teploty se teď pohybují v celkem širokém rozmezí. Většinou naměříme od 9 do 14 stupňů, ale třeba v centru Prahy je dnes ráno dokonce 18, stejně jako ve středočeském Ondřejově. Naopak chladněji, a to 8 stupňů, je na východě Čech, třeba v Lanškrouně. Na Šumavě místy teplota v noci a nad ránem klesala i pod nulu. To se týkalo třeba Březníku anebo Jizerky. No a jak bude přes den? Opět teplo. Většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A teplo dnes bude i na horách v 1000 metrech, většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. No a taky noční obloha bude jasná až polojasná s teplotami mezi 16 až 12 stupni. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, 5:33 a máme pro vás další muziku.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o víkendu.

Vodáky bude letos po řece Moravě v Olomouckém kraji provázet maskot ledňáček Morísek. Na cedulích jim ukáže, kde je možné bezpečně zakotvit nebo kudy se dál vydat. O novém značení vám povíme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.

0: Je s vámi radiožurnál. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je třeba o nástupních a výstupních místech nebo na jakém kilometru řeky právě jsou. Nové značení připravilo Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Cedule mají postupně přibýt taky na severní části toku.
1: Jestli třeba to ještě nesnížíme, víš, jestli to na těch drátech nepoposuneme až pod tu trubku, aby to bylo víc vidět, ale to už jsou detaily.
2: Které řeší Petr Čamek, vodák a spolumajitel nedalekého kempu. My stojíme u Mlýnského potoka v Olomouci, Hejčíně. Právě tady je na mostě zavěšena jedna z nových cedulí.
3: Jsme odhaduju 200 metrů od úplného konce výstupní místo kemp Krásná Morava Olomouc.
2: Na té ceduli máme napsáno právě výstupní místo kemp Morava jich pokračuj rovně. Takže to vlastně dává těm vodákům informaci, kudy dál, kde se nachází.
3: Přesně tak. To vidíte tu hlavní informační ceduli, kde vidíte i kilometr, to je v tom červeném kolečku.
2: Instalaci cedulí zařídilo ve spolupráci s Olomouckým krajem a vodáky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Lidé se tak kromě tradiční plavby z Postřelmova do Olomouce můžou snadno vypravit i po jižním toku Moravy. Do lodě nasednou podle zástupce sdružení Jana Machovského v Olomouci u Šantovky.
4: A tam začíná ta jižní část, která vede až do Květína.
2: Označit kromě jižní části toku plánují i zbytek trasy.
4: Chceme v letošním roce udělat i tu severní část, to znamená opravit veškeré informační tabule, spravit ty nástupní, výstupní místa těma tabulema. Pak bychom chtěli ještě přidat informační tabule právě pro ty vodáky, kteří vystoupí, aby věděli, kde jsou, co je čeká, kam mají plout vlastně dál, jestli tam je něco nebezpečného.
2: Cedulím podle Machovského dali jednotný vizuální styl.
4: Průvodcem toho vodáka je maskot Morisek, který vychází z podoby ledňáčka, který se tady nachází.
2: Vodáci ale po cestě nepotkají jen ledňáčky. Zvláště nebezpečné jezy jsou označené velkou červenou lebkou s vykřičníkem. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dny se v tomto období rychle prodlužují. Slunce dnes vyšlo nad obzor 2 minuty po 5 hodině ráno a zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Do té doby nás čeká slunečný den s teplotami kolem 30 stupňů. Pojďme se ale na tu dnešní předpověď podívat podrobněji. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit i zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může ojediněle slabě zapršet. A to hlavně na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty dnes budou opět letní, naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný, severozápadní. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Závod mistrovství světa na ploché dráze na pražské Markétě vyhrál Dán Leon Madsen. Češi se do vyřazovacích bojů nedostali. I když Jan Kvěch je ještě před poslední jízdou základní části mohl pomýšlet na postup do elitní desítky. Klíčový moment závodu přišel podle něj ale hned v úvodní rozjížďce.
1: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední. Jo, stává se to často, je to technika, prostě ta se neovlivní, no. Já říkám, nevím, co se stalo, ale naštěstí jsme na tohle připravený, takže máme vždycky připravený 2-3 motorky a po první jízdě bohužel. No, kdyby to bylo s nebodovaným pozice, tak to ani tak nemrzí, ale škoda, říkám, z druhého místa jsem se propadal až na poslední.
2: Přesto vypadalo to, že se dalo bojovat s absolutní světovou špičkou vlastně i před tou poslední pátou jízdou, to ještě bylo otevřené směrem k té elitní desítce.
1: Jo, ale věděl jsem, že musím vyhrát, že když dojedu prostě na 2 body, tak už tam šance není, takže zkoušel jsem a bohužel jednu chybičku jsem ještě udělal, takže jsem se propadl, udělal jsem 1 bod, ale říkám, to už nic neměnilo, prostě jsem věděl, že buď musím vyhrát, a nebo to je stejně ztracený.
2: Dřív jsem slyšel o téhle dráze, že je to hodně o startu, ale tady byla spousta předjížděcích manévrů, tak čím to?
1: Je to pokaždý jiný, je to, záleží od počasí, ta dráha se mění, záleží, jak se připravuje dráha, protože na téhle dráze, když jedeme tady v Čechách, tak to připravují lidi, zase tady z Česka, když je Grand Prix, tak to připravují zase jiný lidi, takže podle té přípravy dráhy se zase mění ty stopy na dráze.
2: Vy jste teď v roli náhradníka pro světový šampionát, jak blízko nebo daleko je to třeba pro příští sezonu, že byste zase byl stálým jezdcem?
1: Každý rok mám šanci startovat v kvalifikacích do mistrovství světa, do mistrovství Evropy, nebo pokud není člověk stálým účastníkem v Grand Prix, tak má tu možnost startovat ve obou kvalifikacích. Zrovna v pondělí tak jedu kvalifikaci do mistrovství světa, takže z té kvalifikace postupuje prvních 5 závodníků do challenge a z té challenge potom postupují první 4. Tuším, takže šance je furt.
3: To říká 14. z letošní Grand Prix na Markétě Jan Kvěch, který by se opět rád vrátil do role stálého jezdce mistrovství světa. To se z českých plochodrážníků povedlo za posledních 17 let pouze jemu. Z pražského Břevnova Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk. Polská armáda preventivně aktivovala letectvo. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. A ráno bude slunečné, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko. Preventivně aktivovalo letectvo. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný.
3: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
4: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úradě, v zdravotnictví musí být v stránky.
3: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoryl malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách můžou návštěvníci vidět zoryly spíš výjimečně, popisuje jejich chov mluvčí safari parku Michal Šťastný.
6: Zoryly jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v safari parku.
7: Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Božinilka, Kauta a Červenky. Nehráli ani jednou v oslabení a ustáli některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
8: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozornili na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, od kterých jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
7: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Na závěr nadstavby prohrála po třech vlastních gólech s Baníkem Ostrava 0-3. Slezany čeká dvouzápasová baráž s Táborskem. O udržení prvoligové příslušnosti bude hrát taky Slovácko, a to proti Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: na D1 u Kroměříže a omezení na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D1 stále nenajedete od Kroměříže ve směru na Ostravu. Na exitu na kilometru 260 havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Na místě se ještě vyšetřuje. A použijte západní nájezd na dálnici na kilometru 258. Na D1 z Prahy do Brna se bude i dnes pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 silničáři opravují vozovku. Průjezdný je pouze levý pruh. A teď je provoz plynulý, během dne se ale opět může vytvořit kolona. A u Jeseníku počítejte s omezením na silnici 60 do Javorníku. Silničáři tam opravují vodorovné značení a v místě opravy je uzavřený jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: My vám přejeme dobré ráno, 6 hodin 6 minut. Ovocnáři stále sčítají škody po dubnových mrazech. Ty kromě ovocných stromů poničily i jahodníky. V reportáži se za chvilku vydáme na farmy ve středních Čechách. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dubnové mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody až za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil také květy jahodníků. Podle některých pěstitelů bude úroda jahod zhruba o třetinu nižší, než to bylo loni. Jejich cenu to zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnám, je krásně sladká. Jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazů, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin a 15 minut. Posloucháte krátké zprávy.
1: Policisté pátrají po pachateli, který poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Vandal tam červeným sprejem namaloval hákový kříž. Od památníku každoročně vychází pouť smíření, která připomíná takzvaný pochod smrti. Po druhé světové válce při něm zemřelo 1700 brněnských Němců. Poničení památníku policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. V Hořicích na Jičínsku pokračují silniční motocyklové závody 300 zatáček Gustav Havla. Jedou se na přírodním okruhu vedeném ulicemi města a okolními lesy. Uzavřené jsou proto aktuálně silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové, Nad Labem a Novou Pakou. Poslední závod v kategorii superbajků by měl odstartovat v 5:30.
2: Počasí.
3: Jestli máte rádi slunečné počasí s vysokými teplotami kolem 30, tak dnešek bude den přesně pro vás. Dnes totiž naměříme většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se můžou ojediněle odpoledne objevit přehánky. A teplo to dnes bude i na horách, v 1000 metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. No a taky noční obloha bude jasná až polojasná s teplotami od 16 do 12 stupňů. A slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami přinese taky pondělí. Zítra naměříme až 29. Tak hezké nedělní ráno.

0: Vietnamské trhy jsou barevné, hlasité a plné zeleniny, ovoce, ryb. Zemědělci z delty Mekongu si ale stále častěji musí poradit se slanou vodou, která se jim na pole dostává přes ramena řek i z několik kilometrů vzdáleného moře.
1: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky. Azijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena. Vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i rodina naší průvodkyně Hin.
2: Mnoho lidí v našem městě pěstuje rýži, ale taky melouny, dýně, čili a další zeleninu. Rýže potřebuje vodu. Dřív jsme ji sadili a sklízeli dvakrát ročně. A teď má můj otec čerpadla na čerpání vody z řeky a rýže tak můžeme sklízet třikrát ročně.
1: Jenže zemědělství v jihovětnamské deltě Mekongu víc a víc ohrožuje slaná voda. Zkoumá to i Edward Park z Technologické univerzity v Singapuru.
3: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
1: Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
3: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
1: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu nebálo udělat víc farmářů. Z Vietnamu Jana Karasová, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy je vozíčkář na čtyřkolce týno lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, Sto zvířat, Xindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: 6 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Útočník, který v noci na dnešek střílel nedaleko Bílého domu, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že střelec zemřel po převozu do nemocnice. Zranění utrpěl i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5 000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou musí poslat do konce listopadu. Pokud poplatník nedostal údaje k platbě e-mailem, složenkou nebo do datové schránky, finanční správa doporučuje obrátit se na příslušný finanční úřad nebo využít informační schránku DIS+. Na Jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů, vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly třeba v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Mírně zvýšený výskyt komárů je u Tvrdonic na Břeclavsku, i tam je jich ale méně než obvykle. Podle hygieniků za to může sucho a taky to, že v zimě bylo málo sněhu. Sport. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že se zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník zabojuje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Kroměříže i na silnici 54 u Strání. Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 ve směru na Ostravu. Havarovalo tam osobní auto, skončilo mimo vozovku. Na místě se ještě vyšetřuje a nedá se projet. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte opatrnost u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na Uherskohradě vyšetřují nehodu na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním po půlnoci havarovalo osobní auto a bylo to uzavřené, teď už se projíždí jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most vyšetřují nehodu ve sjezdu na Chodov. Havarovala tam dvě osobní auta, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čeká nás velmi teplý a slunečný den. Obloha totiž dnes bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit i zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může ojediněle taky slabě zapršet. A to na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty tak ty dnes budou opět letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten totiž bude dnes velmi mírný severozápadní. Taky noční obloha bude jasná až polojasná. S teplotami mezi 16 až 12 stupni. No a poslední květnový týden bude taky slunečný. Jen ve středu se můžou objevit slabší přehánky a teploty mírně klesnou. Na nejvyšší denní kolem 25. Ve druhé polovině příštího týdne ale opět zamíří až k 28 stupňům. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pán Pokorný. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6 hodin 34 minuty a teď vstávej od kapely Divokej byl.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Když loni scháněl 15-letý školák Jindřich Tuleja z Vizovic s kamarádem prázdninovou brigádu, nikde nebyli úspěšní. Tehdy dostal nápad proměnit 10 let opuštěnou trafiku na Vizovickém náměstí ve zmrzlinový stánek. To se podařilo a teď ho zdobí cedule s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku.
1: Prosím, můžu jednu vanilku?
2: Standard. Pro maminku Pavlu s malou Natálkou je zmrzlina pravidelnou zastávkou cestou ze školy.
3: Mějte se hezky, naschle. Až chutná.
2: Jste pravidelní klienti tady?
4: Ano, jsme. No líbí se nám to, že je tak mladý a už podniká. Je šikovný, že se do toho pustil.
5: Ráda, děkujeme.
2: Provozovna je kvůli nízkému věku psaná na tatínka, ale od prvopočátku je duší stánku teenager Jindřich Tuleja.
6: Počáteční investice. Každý říká, že tam jsou zapotřebí 100 tisíce. Není to pravda, protože na to bychom v životě neměli.
2: Jindřich sem vložil své úspory. Stánek vlastnoručně opravili a pomohli i místní třeba vyřazenou kuchyňskou linkou.
6: Počáteční investice do stroje byla ta největší a to bylo nějakých 25 tisíc korun. Takových řada tady byla, že v prvních dvou dnech jsme tady se nám vrátili to, co jsme do toho dali. No.
2: Teď je Jindřichovi 16, už je středoškolák, ale mezi vrstevníky dost vyčnívá minimálně pracovitostí.
6: Teď to vypadá tak, že vstávám v 5 ráno, musím mít nachystat stánek, protože obsluha tady potřebuje mít vodu. Pak vycházím do školy, mezitím brigádnice nebo brigádník si vezme tu směnu. Já až přijdu ze školy, tak vlastně autobusem hned vysednu na zmrzku a už jsem tady až do večera, vracím se tak asi 8 hodin večer. No.
5: Já vám děkuji, ať se daří.
3: Děkuji.
6: Začali jsme ve dvou, teď se to dá zvládnout. Týmu mám 12 brigádníků. Každý můj brigádník je starší než já. A je to zvláštní.
2: Ale jak vy jste zjistil, že jste nejmladší zmrzlinář v České republice?
6: Ano, je tady v Česku agentura Dobrý den a právě napsal nám e-mail, že opravdu jsme nejmladší.
7: Tak jako budeme mu jenom fandit, protože jako má odvahu.
2: A kromě odvahy má Jindřich Tuleja i velké plány. Vytočit letos 15 000 porcí zmrzliny. Z Vizovic, Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zpěvák Elton John, srážky s policií a zadržení 23 lidí následovali po pokojné demonstraci odpůrců vlády srbského prezidenta Aleksandra Vučiče v Bělehradě. Skupina maskovaných lidí napadla světlicemi a lahvemi policisty chránící sídlo prezidenta. Demonstrace svolané studentskými spolky se v centru města zúčastnili desítky tisíc lidí.
1: Společným heslem protestu v centru Bělehradu je studenti pobeďuju, to znamená studenti vítězí. Lidé si to nechávají nastříkat na trička, mají tady nálepky nalepené buď na svém oblečení, anebo přímo na těle. Další heslo je pumpaj, to znamená něco jako pump it up, v češtině rozjeď to. Na městě republiky, kde je Národní muzeum a také Národní divadlo, povolávají srbské vlajky a také zástavy jednotlivých iniciativ. Prochází tu pán s transparentem Teď nebo nikdy. Odsud a z dalších míst se průvod demonstrantů vydává na velké kruhové náměstí Slavia. Tam už se odehrálo několik studentských demonstrací.
2: Podle studentky Filozofické fakulty Anny je největším problémem srbská korupce. Jejím nejhorším důsledkem bylo zhroucení přístřešku na nádraží v Novém Sadu předloni v listopadu, při kterém zahynulo 16 lidí. Na demonstraci Anna přišla, protože věří, že právě studenti mohou vybudovat lepší budoucnost. Studenty přijel až z Banátu na východě Srbska podpořit i pan Dragan. Země už je podle něj na dně a jediní, kdo jim mohou zase povznést, jsou studenti. Pan Dragan si stěžoval na špatný soudní systém a také na zdravotnictví. V médiích se podle něj jen lže. Korupce se už ani neskrývá. Pro normálního člověka už není v Srbsku místo. Zachránit jej prý mohou jen neskažené děti.
1: Na demonstraci na náměstí Slavia zaznívaly výzvy ke skoncování se zločineckou vládou státu a k uspořádání svobodných, spravedlivých voleb. Zaplněné bylo

0: sudetských Němců v Brně. Na 19 místech v západní polovině Čech včera padly teplotní rekordy. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku překročila hranici 30 stupňů Celsia. Odpoledne tam teploměr ukázal 30,7 stupně. Loni meteorologové zaznamenali tropický den dřív, už 3. května. Jak to s počasím bude dnes, to řekne Václava Marešová.
1: Počasí.
2: Ano, velmi pravděpodobně před sebou máme další tropický den, tedy den, kdy teploměr opět ukáže víc než 30 stupňů. Právě takové teploty totiž slibuje dnešní předpověď. Většinou odpoledne naměříme od 28 do 30, no a bude slunečno. Obloha má být jasná až skoro jasná. Jen ojedinělé se odpoledne můžou objevit slabší přehánky. A přidám aktuální situaci. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách, třeba v Ondřejově je aktuálně 18 stupňů. Chladněji je na východě republiky, Velké Karlovice, Vsetín, Strážnice. Tam je teď jen 8 stupňů nad nulou. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

0: Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy v Česku. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Fanoušci do Edenu nemůžou, ještě tři soutěžní zápasy kvůli trestu po derby se Spartou. Klub navzdory původnímu plánu nakonec uspořádá oslavu se svými příznivci. Program začne zhruba hodinu po konci duelu, kdy budou lidé moci na stadion. Je s vámi Radiožurnál, ještě před sedmou stihneme jedno téma, intenzivní zážitky z létání chtějí lidem se zdravotním postižením dopřát studenti střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vymysleli projekt, kterým lidem upoutaným třeba na invalidní vozík umožní odstnout se v reálném času v kokpitu malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí speciálních brýlí.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako...
1: To je ten blbá, hlavní pocit přesně. U toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku návštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu

0: se můžete rozhlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad Kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
0: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
1: Všední zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
2: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním. Zejména handicapovaným mladým lidem, dětem a v tom já vidím obrovský přínos.
1: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka pozbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z Kunětického letiště Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: is that?
1: Host Radiožurnálu.
2: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funeral ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna. 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
6: U Bílého domu v noci na dnešek střílel mladý útočník, tajná služba ho zneškodnila. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a počasí čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Útočník, který u Bílého domu v noci na dnešek střílel na stanoviště tajné služby, podlehl v nemocnici zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. O měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Donaldu Trumpovi. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Víc k tomu řekneme krátce po 7:45. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola je jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Žáci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
7: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Radiožurnál.
6: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergrovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být i v ohrožení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se vodáci právě nachází, anebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje to spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
8: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
6: Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program anebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti.
2: Sport.
9: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Národní tým má jistotu postupu do čtvrtfinále a poslední zápasy skupiny ho čekají v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou. Fotbalisté pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
10: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohleto někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
9: Baník se díky vítězství posouvá do baráže o udržení mezi elitou, čeká ho souboj s Táborskem. V baráži bude hrát taky Slovácko proti Artisu Brno. Klub z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1, Mladá Boleslav ta podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřený nájezd na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Lipníku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je po nehodě uzavřený nájezd od Kroměříže. Na kilometru 260 se nedá najet na dálnici ve směru na Ostravu. Osobní auto tam vyletlo do pole, ještě se tam vyšetřuje. Na D1 z Brna do Ostravy čekejte překážku u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 stojí porouhané osobní auto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za Podivínem. Na kilometru 44,5 na úrovni čerpací stanice se na vozovce pohybují lidé. A silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí opět uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři, provoz odklánějí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách čekejte většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
12: Dobré ráno, radiožurnál pokračuje chvilku po 7 hodině. Děti vás už probudili, i když vy byste ještě takhle v neděli časně ráno chvilku spánku ocenili. Ale tak na ten výlet díky nim vyrazíte už dříve a budete mít delší den. A bude hodně hezky. A děláte cokoliv, tak vám přejeme co nejpohodovější neděli a třeba zůstaňte taky pár minut s radiožurnálem. 7:06 pouštíme Jam and Spoon, tak pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa jisté čtvrtfinále.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
0: Jistotu jim dala výhra Norska nad Švédskem, teď se ale ve vysílání vrátíme k našemu utkání se Slovenskem. V plné hale ve Friburgu vyhrál národní tým v místě nervózním utkání nad východními sousedy 3-2.
2: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, příště jde a fakt ho vyloučili.
3: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
4: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější, bylo vidět, že potom faulu, kdy tam šel ven jenom Pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
3: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
5: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
6: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
3: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Krátké zprávy Radiožurnálu.
1: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Víc od našeho zpravodaje ve zprávách v celou. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých centrech a muzeích speciální program. Vstup do muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově nebo do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
2: Počasí.
3: Vstáváte do teplého rána a na průměrné teploty čekáme i přes den. Na většině míst už teplota překročila 10 stupňů, výjimkou je Vysočina a východní Morava, kde je většinou kolem 8. A velmi teplé je dnešní ráno taky na horách, třeba na Milešovce v Českém středohoří je aktuálně 16 stupňů, na Klínovci v Krušných horách 12, na Sněžce 10, stejně jako na pradědu v Jeseňkách. A když se dnes vypravíte na hory, tak teploty v tisíci metrech dosáhnou 23 stupňů. Jinde tedy většinou v nížinách, naměříme až do 30. No a čeká nás slunečný den, jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Americká tajná služba v bezprostřední blízkosti Bílého domu zabila muže, který střílel na její stanoviště. Podle zdrojů americké televize CBS na místě zaznělo 15 až 30 výstřelů. Žádný z agentů tajné služby nebyl zraněný. Při přestřelce byl ale postřelený jeden z kolem jdoucích, který je v kritickém stavu v nemocnici. O dění v Bílém domě více ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den. Krátce před 6 hodinou večer amerického času se ke stanovišti tajné služby přiblížil člověk, který následně vytáhl z tašky ruční zbraň, pravděpodobně se jednalo o revolver, a začal na agenty střílet. Takové jsou závěry předběžného vyšetřování. Tajná služba palbu opětovala a muže postřelila. Útočník následně po převozu do nemocnice zemřel. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump, nic mu ale prý podle tajné služby nehrozilo. Na místě byli taky novináři, kteří nejvyšší americkou politiku pokrývají, včetně třeba reportérky ABC Seliny Wangové, která střelbu z dálky zachytila. Kvůli střelbě preventivně celý Bílý dům tajná služba raději uzavřela, důležité politiky a úředníky evakuovala a nebo je zabarikádovala vevnitř. Celý ten lockdown pak trval asi hodinu.
0: Už víme něco o tom, jaký mohl mít útočník motiv.
1: Tak žádné oficiální informace o tom útočníkovi ani o jeho motivech zatím nevíme. Podle zdrojů americké televize CNN se jedná o 21-letého muže, který se už dvakrát pokusil do Bílého domu proniknout. Poprvé to bylo v červnu 2025. U toho vykřikoval, že je Bůh, a soud ho pak poslal na psychiatrické vyšetření. Už v červenci, tedy o 2 měsíce později, byl ale zpět a znovu se pokoušel dostat se do sídla amerického prezidenta. Poté mu soud zakázal se k Bílému domu přibližovat. Když ho tehdy agenti tajné služby prověřovali, tak zjistili, že o sobě na sociálních sítích tvrdí například, že je skutečný Usáma bin Ládin a že jeho cílem je Trumpovi, americkému prezidentovi, co nejvíc uškodit.
0: Před Bílým domem se tedy střílelo, my to sledujeme na Radiožurnálu, ten vývoj po této události, a to hlavně s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 15.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 7 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začíná v 9 dopoledne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Potom přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Na Kypru jsou dnes parlamentní volby. Průzkumy předpokládají, že by výsledky mohly přinést oslabení tradičních stran a vzestup nových hnutí proti establishmentu. Volební místnosti se po celé zemi otevřou za půl hodiny. A na západě Čech rybáři vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Sport. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světovém poháru v Bernu. Semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže, Egypťana Saida.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda u Bělotína a uzavřený nájezd od Kroměříže. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu u odbočky na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 311,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě už je policie, řeší se to v odstavném pruhu. Na dálnici D1 se stále nedá najet od Kroměříže ve směru na Ostravu. Na exitu 260 havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku a na místě se stále vyšetřuje. Použijte západní nájezd na dálnici na kilometru 250. A na D1 z Prahy do Brna se bude i dnes pracovat za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 silničáři opravují vozovku. A průjezdný je pouze levý pruh, teď je provoz bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Máme před sebou další slunečný den, obloha bude jasná nebo skoro jasná. Během dne může sice slabě zapršet, ale jen ojediněle a nejvyšší teploty dnes budou opět letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný, severozápadní. Dnešek se tak pravděpodobně zařadí mezi další letošní tropické dny. Tím prvním byla sobota, kdy nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku a to 30,7 stupně. A slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami přinese taky zítřek. Zítra naměříme až 29 stupňů. Jen na severovýchodě republiky bude trochu chladněji, jen do 23. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 7 hodin 33 minuty. Od července se na screening rakoviny prsu budou moct ženy objednat i bez žádanky od lékaře. To je jedno z témat, kterému se dnes ráno ve vysílání věnujeme a za chvilku vysvětlíme, jak to celé bude fungovat. Ještě předtím Ellie Goulding.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Od července nebudou ženy pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Pojišťovny platí preventivní vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Z detaily je ve studiu ranního víkendového radiožurnálu Josefína Báčová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak to tedy bude přesně fungovat? Žena už za lékařem vůbec nemusí?
1: Určitě to neznamená, že by pacientky teď měly přestat chodit jednou za rok ke svému gynekologovi nebo že by měly vynechávat preventivní prohlídky u praktického lékaře. Pokračuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři nebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je změna výhodná i v případech, kdy žena ze žádanku ztratí anebo ji nestihne využít předtím, než skončí její platnost. A v budoucnu by podle ní taky bylo možné objednat se na mamograf i online.
0: To půjde přes pojišťovnu?
1: Ano, pojišťovny propojí své aplikace s objednávkovými systémy MamoCenter. Kdy to zprovozní, ale ještě není jasné. Dohlížet na to, aby ženy nechodily na preventivní mamograf častěji než jednou za 2 roky, pak budou přímo mamografická centra.
0: Co na tu novinku říkají gynekologové?
1: Pacientky by podle nich měly bez žádanky na mamograf chodit opravdu jen výjimečně, říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
3: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom proto, že potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy i prevenci jako takovou.
1: V ojedinělých případech, kdy žena třeba nemá gynekologa, Dvořák ale připouští, že mamografie bez žádanky od lékaře bude přínosem.
0: Redaktorka Josefína Báčová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my o tom budeme mluvit taky v 8 hodin a 50 minut. Naším hostem bude v ranním interview právě předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Radiožurnál je s vámi v 7 hodin 39 minut a teď John Lennon a Woman.

0: A jednu hudební legendu střídá druhá. Zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan právě dnes slaví 85. Stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscar, ale neproměnil ani jednu.
3: Your songs are like an oil painting at the dentist's office.
4: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Nová Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Dobré ráno.
5: Útočník, který v noci na dnešek střílel nedaleko Bílého domu, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že střelec zemřel po převozu do nemocnice. Zranění utrpěl i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu.

0: Přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky a teplo dnes bude i na horách. V tisíci metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Taky noční obloha bude jasná až polojasná s teplotami mezi 16 až 12 stupni. No a poslední květnový týden taky bude slunečný. Jen ve středu se můžou objevit slabší přehánky a teploty mírně klesnou k denním 25 stupňům. Ve druhé polovině týdne ale opět zamíří až k 28. Tak hezké nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pražská Dukla a ostravský Baník bojovali v posledním kole fotbalové šance ligy o možnost záchrany v nejvyšší domácí soutěži. Naději si díky výhře 3-0 zajistil slezský klub, který čeká baráž. Hrálo se v Praze na Julisce, kde se ale jako doma mohli cítit spíše hosté.
1: Fanoušci ostravského Baníku, je jich tady spousta, nedá se to ani spočítat, protože ten sektor, to není hranice, kam se fanoušci Baníku Ostrava dostali.
2: Když jsem viděl ty proudy fanoušků baníkovských a potom jsme přijeli už tady, tak opravdu to na mě dýchlo a musím říct, že ta nervozita byla větší.
3: Přiznává trenér Baníku Ostrava Josef Dvorník nervozitu před zápasem umocněnou v uvozovkách invazí chacharů, tedy fanoušků Baníku na Julisku. A také to, že ještě nezažil, aby si dal na takové úrovni soupeř 3 vlastní góly v soutěžním zápase. Někteří fanoušci ostravského klubu na toto konto žertují. Vlastní gól nejlepší hráč Baníku, píše Denis Vogt na sociální síti X. V součtu s minulým ligovým zápasem proti Zlínu jsou to 4 z posledních 5 gólů ostravského Baníku, které si dal soupeř nechtěně sám.
4: Trefil před sebou prvního stojícího obránce, od něj se balón odrazil za záda.
2: Radost neskazíte, padají takový góly v Lize mistrů, ve finále rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže vůbec tohle, dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
3: Oddechl si trenér Josef Dvorník, který převzal Baník s tím, aby ho zachránil v nejvyšší domácí soutěži a teď ho tedy bude připravovat na barážový souboj s Táborskem. Zatímco poraženou Duklu čeká minimálně jedna sezona v druhé nejvyšší soutěži.

0: Těži.
1: Dát si 3 vlastní góly, to je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil.
0: Trenér Pavel Šustr.
1: Ve mně teďka převládá velký smutek a samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli. A to především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, pak samozřejmě i kvůli mě samotnému, protože to moje první český ligový angažmá, bohužel skončilo takhle, takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutný. Na druhou stranu ale rovnou říkám, že dostat KO, to je jako není složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už teďka tady tohleto tiskovkou už se zase pohybuju směrem nahoru.
2: Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famozním Dynamu Kyjev, což byla v podstatě reprezentace Sovětského svazu v té době. Tak v ten samý den tohoto vyznamenání tak přijde pád klubu z pražské Julisky minimálně na jeden ligový ročník.
0: Z pražské Julisky Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

zu sehr.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Rusko v noci raketami a drony masivně udeřilo na Kyjev. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a jsou ve čtvrtfinále. Nehodu vyšetřují na dálnici D1 na kilometru 311 ve směru do Ostravy. A čekáme nejprve slunečno, postupně přibývání oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušný útok na Kyjev. Úřady informují o 4 mrtvých. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo. Zasahovat ale nemuselo.
4: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov, oznámil šéf vojenské správy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila. Česko má za sebou první tropický den letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku včera překonala hranici 30 stupňů Celsia, naměřili tam 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech včera padly teplotní rekordy. Loni meteorologové zaznamenali tropický den dřív, 3. května, předloni už 7. dubna. Od července se budou moct ženy nad 45 let na preventivní mamograf hlásit i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už nebudou potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problém byl třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
2: Preventivní prohlídky by ale ženy podle Svazu zdravotních pojišťoven zanedbávat neměly. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. V hlavní roli se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungia se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
6: It is Kristian Mungius Fjord.
7: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburgu kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
8: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
1: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě dva zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále dala Čechům definitivně výhra Norů 3-2 nad Švédy a už předtím Dánové porazili Slovince 4-0. A výsledky druhé skupiny Lotyšsko, Spojené státy americké 4-2, Rakousko, Německo 2-6 a Švýcarsko, Maďarsko 9-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Bělotína a zvěř u Jihlavy. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na 311. kilometru vyšetřují nehodu. Srazilo se osobní auto a kamion. Blokovaný je pouze odstavný pruh. Na D1 byl u Kroměříže směrem do Ostravy uzavřený nájezd na dálnici na 260. kilometru. Po dřívější nehodě se tam už podařilo obnovit provoz. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně mezi kilometry 108 a 110 se pohybují dvě srnky v blízkosti dálnice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za uzavřeným sjezdem na Úvaly. Mezi 10. a 11. kilometrem stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu. O kus dál ještě dejte pozor za sjezdem na Bříství. Na 22. a 5. kilometru jde po krajnici chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Ráno bude dál slunečné, postupně přes den pak začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a taky severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
10: Dobré ráno vám přejeme, máme neděli 24. května, 8 hodin 6,5 minuty. Pokud máte rádi spojení hudby, tance a třeba šermířství, tak si dnes můžete udělat výlet do Chomutova, kde pokračují slavnosti města. Program v městském parku začne v 11 hodin, otevřením tržiště potrvá do 5 odpoledne. No a třeba ve 14 hodin můžete například vidět bitvu o zásoby mezi loupežnickými bandami. Tip je to pěkný, no a další najdete na našem webu radiožurnál.cz. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na jednom chodníku přes 4000 podporovatelů, na druhém asi 300 protestujících. Tak vypadal závěr včerejší pouti smíření z Pohořelice do Brna. Pochod vedl symbolicky v opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Tentokrát se ho hromadně zúčastnili i sudečtí Němci, kteří v Brně tento víkend mají poprvé svůj sjezd.
1: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
2: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
1: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
3: Doučte si dějiny!
4: Tak běžte na tu svou stranu!
5: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
2: Takhle to vypadalo před Mendlovým náměstím, kde pouť mířila ke konci. Protestující byli i na jejím začátku, o 30 kilometrů dál vzdálených Pohořelicích. Přišlo jich pár desítek. Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
6: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se děli po válce.
2: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdosi tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
7: Policisté věc prošetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
2: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, které zastoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ti vládní akci nepodpořili nebo rovnou odsoudili. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 15 minut. Krátké zprávy Radiožurnálu.
1: V Česku se každoročně utopí víc lidí než v některých přímořských státech, 180 až 200. Policisté proto začnou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. Lidé podle policie, hlavně u dětí, často podceňují dostatečné vybavení. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Vlasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách můžou návštěvníci zorily vidět spíš výjimečně.
2: Počasí.
3: Některá koupaliště už o tomto víkendu zahájila provoz a dnešní teploty jim potvrdí, že to bylo správné rozhodnutí. Pravděpodobně nás totiž čeká letošní druhý tropický den, kdy teploty můžou překročit i 30 stupňů. A bude slunečno. Obloha má být jasná až skoro jasná, jen ojediněle se odpoledne můžou objevit slabší přehánky. A slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami přinese taky pondělí. Zítra naměříme až 29 stupňů, na severovýchodě republiky bude trochu chladněji, jen do 23. No a teploty nad 25 stupni a slunečné počasí slibuje i předpověď na příští týden. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
5: Padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: 8 hodin 19,5 minuty, pěkné ráno vám přejeme s Radiožurnálem. Místo, odkud Viktor Orbán poslední roky řídil Maďarsko, dnes připomíná spíš turistickou atrakci. Do sídla premiéra a dalších vládních budov v Budapešti proudí stovky lidí. Nová vláda Petra Maďara totiž otevřela veřejnosti prostory, které byly dlouhé roky symbolem nedostupné moci. Zájem je tak velký, že registrace mizí během několika minut. Jedné z prohlídek se zúčastnila i zpravodajka Radiožurnálu Bára Vránová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to uvnitř vypadá? Měla jsi předem nějaká očekávání a jaká byla realita?
1: Měla jsem očekávání, tak asi jako všichni, kteří se vlastně těch prohlídek účastní, protože to bylo sídlo, ze kterého Viktor Orbán, bývalý maďarský premiér, řídil zemi posledních 7 let a u moci byl vlastně celkově 16, takže zhruba polovinu svého období byl v Karmelitě, tak se říká tomu paláci, který je součástí vlastně Budínského hradu, nebo to je Budínské hradní čtvrti. A já jsem chtěla vidět, jak vypadá ten prostor, ze kterého Orbán řídil zemi. Dostala jsem nakonec takový, řekněme, hořkosladký zážitek. Podobný názor na to měla i většina lidí, kteří se té návštěvy zúčastnili, protože vevnitř vlastně lidi čeká velmi reprezentativní palác. Je to krásně opravené, je to nově opravené, mramorové podlahy, bílé stěny s obrazy ve zlatých rámech, sál divadelní přestavený na velkou tiskový sál v dnešní době, pak přímo ty prostory, které využíval Orbán, ale vlastně nebyl tam nějaký kýč, něco, u čeho bych si řekla, je to vlastně přeplácané. Bylo to reprezentativní a bylo to vlastně takové, odpovídalo to reprezentaci vlády.
0: Proč byl o tyhle prohlídky tak obrovský zájem?
1: Právě proto, že budova té Karmelity i přilehlého paláce Antala Rogana, který byl šéfem úřadu vlády, byly dlouhé roky uzavřené. To znamená, že běžní Maďaři se k ním ani nedostali, protože před těmi budovami byly postavené kordony a policejní zátarasy. Takže to byl jeden ten faktor, proč Maďaři chtějí vidět, jak to vevnitř vypadá. Ten další pakt je znovu vládl z tohoto místa Viktor Orbán, který byl u moci velmi dlouho, takže Maďary zajímalo také, jak to vypadá uvnitř. A pak to mi sami řekli někteří z těch návštěvníků, šlo i o to, že Péter Maďar, když to poprvé otevřel, tak vlastně ukazoval všechny ty věci, které postavil nebo nechali zrenovovat z veřejných peněz, podle něj bývalá maďarská vláda. A lidi prostě jenom zajímalo, jak to vlastně dopadlo, co všechno se tam tedy vybudovalo z těch peněz, protože Péter Maďar vlastně ve velkém informoval o tom, že je to symbol korupce, je to symbol nějakého uzurpování moci, takže chtěli vlastně vidět, jak to vypadá.
0: A jak to celé vnímají obyčejní lidé, se kterými jsi mluvila?
1: Jak už jsem řekla, pro některé to bylo takové hořkosladké, někteří byli nadšení z té prohlídky, že to konečně mohou vidět, že teda vidí, jak žila bývalá vláda, kde pracovala bývalá vláda. Pro některé to bylo hořkosladké, protože třeba jeden pán mi řekl, že je vlastně až lehce zklamaný, že on čekal víc, říkal, v podstatě mi doslova řekl, že po tom, co slyšel od Petra Maďara, nového premiéra, tak čekal, že tam budou pozlacené stoly, zlaté propisky, mramorové výtahy a že byl vlastně až jako zklamaný, že to tak nebylo, že to bylo přepichově zařízené, ale že čekal asi něco víc.
0: Ve vysílání Radiožurnálu zpravodajka Bára Vránová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
2: Prezident Petr Pavel dnes přijme bavorského premiéra Markuse Södera. Jednat by spolu měli mimo jiné o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Södera kromě toho dnes taky čeká vystoupení na hlavním shromáždění sjezdu sudeckých Němců v Brně. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 dopoledne. Součástí programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Sport. Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzetyové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká i Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V Paříži mám reportéra, který bude po celý Grand Slam připravovat přímé přenosy i ohlasy českých tenistů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda u Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Dejte velký pozor. Na 52. a půltém kilometru stojí v klesání a v pravotočivé zatáčce kamion.
5: Tam vyměňuje řidič kolo do vozovky a je to takový hodně nepřehledný, nemá tam být každý trouhelník.
4: Řidič je teď zády do vozovky bez vesty, není moc vidět. Je to v pravotočivé zatáčce. Ještě jednou velký pozor, 52. kilometr směr Brno. Na D1 z Prahy z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělodín na kilometru 311 pokračuje vyšetřování nehody. V odstavném pruhu stojí kamion a osobní auto. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany jede podle policie cyklista. Teď je v okolí 34. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Vstáváte do teplého a slunečného rána. Teploty už mnohde přesahují i 15 stupňů. K takovým místům teď patří třeba Praha, Příbram, Hradec Králové, ale taky Olomouc. Na východě Moravy je chladněji, Zlín nebo Vsetín. Tam je aktuálně 11 stupňů a pro změnu Přerov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem. Tam teploměr ukazuje 14 stupňů. A jak bude přes den? Opět teplo. Většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A nadprůměrné teploty budou dnes i na horách. V 1000 metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Ostatně i na horách už jsou teď teploty vyšší, než je to obvyklé pro tuto dobu. Třeba na Klínovci v Krušných horách je teď 15 stupňů, stejně jako na Milešovce. A naše nejvyšší hora Sněžka, ta hlásí 11. Slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami pak přinese i zítřek. Zítra naměříme až 29, jen na severovýchodě republiky bude trochu chladněji do 23. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný. Hezké ráno.
7: Dobré ráno, národní tým zvítězil na hokejovém mistrovství světa nad Slovenskem, no a díky té výhře, nebo díky výhře Norska na Švédskem mají Češi jistou účast ve čtvrtfinále. Podrobněji se budeme turnaj věnovat už za chvilku, a to s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. Po výhře nad Slovenskem 3-2 totiž se stejným výsledkem zdolali i Norové Švédy. A Češi už tak ve zbývajících duelech nemůžou z elitní čtyřky své skupiny vypadnout. O mistrovství světa si teď v ranním víkendovém Radiožurnálu budeme povídat s hokejovým expertem Radiožurnálu, olympijským vítězem Martinem Procházkou. Zdravím tě, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme k rozhodující trefě utkání, a to rovnou na začátku našeho povídání. Roman Červenka skóroval z otočky po odrazu puku od brusle. Soudí situaci zkoumali na videu. Ty jsi to taky určitě zkoumal, určitě jsi to řešil při tom rozboru toho zápasu. Úmyslné kopnutí nenašli a branku uznali rozhodčí. Tak co si ty o tom myslíš? Správně podle tebe? Roman Červenka říkal, že chtěl zastavit puk, fanoušci mu moc nevěří, je to tak půl na půl, tak jak jsi to viděl?
2: Je to tak 50 na 50, no přesně, no. Tak samozřejmě byla tam situace, kdy Roman Červenka měl zaklíněnou hokejku přes slovenského obránce, nemohl hrát s tou holí, takže se nějakým způsobem snažil ten kotouč, který Martin Kaut od modré čáry nastřeloval právě k němu, kde on, pokud by tu hůl měl volnou, tak by byl sám, tečoval by to samozřejmě holý, nebo by ten kotouč zpracoval. No nemohl, a tak se snažil nějakým způsobem ten kotouč prostě tou bruslí nějakým způsobem asi, řekl bych, ne úplně asi kopnout, nebo ale nasměrovat směrem k brankáři, že by se třeba odrazil od něj, ale ten hlabaj samozřejmě brankář slovenský na to nemohl reagovat, protože opravdu to bylo tak šikovně tečle, že to šlo mezi betony a do branky. No, tak
1: no, ale proti pravidlům to nebylo.
2: Kopnutí. Přesně tak, proti pravidlům to nebylo. Já si myslím, že on prostě ani sám Roman Červenka, tam se to, když to takhle sejde, tak to nemůže vědět ani útočník, ani brankář, nemůže vědět, jak ten kotouč dopadne, propadne. Takže to prošlo a rozhodčí se rozhodli a správně, no, prostě 3-2.
1: Občas se objeví v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji v květnu spojení letní hokej. No a ono to není daleko od pravdy, protože ve Švýcarsku stoupají teploty. Hráči si stěžují na vedro v hale ve Friburgu. Horší kvalitu ledu. Útočník Jaroslav Chmelář například mluvil o tom, že by potřeboval na jednu třetinu třeba patery rukavice, že je řádně propotí. Martine, jsi vele zkušený hráč, určitě si s tím měl také zkušenosti. Jak s tím pracovat, s tím vedrem v té výstroji, s tou kvalitou toho ledu? Musíš to vnímat, ale dá se to nějak hodit za hlavu?
2: Nedá moc. Ano, pracovat se s tím dá, možná tím, že samozřejmě hodně pijete, hodně doplňujete ty tekutiny do sebe. Ty rukavice, které samozřejmě jsou propocené během chvilky, když vstoupíte do toho zápasu nebo do té třetiny, tak jsou propocené, takže nějakým způsobem potom o tu přestávku je dát na nějakého fénu. Samozřejmě v dnešní době už mají kluci tam stroje, který to snaží se co nejrychleji vysušit. Většinou mají dvoje nebo někdy má i troje rukavice. V dnešní době my jsme měli jenom jedny, takže jsme to nějak to zkoušeli dát dokupy, aby jsme opravdu mohli hrát v nich. Není to nic příjemného, samozřejmě ta hůl se vám v tom prokluzuje v té rukavici, takže každý se s tím musí trošku vypořádat sám podle sebe. Fungovaly určité pudry, sypaly se pudry takhle trošku jako i na ty rukavice, aby to trošku jako méně klouzalo. Ale je to prostě pro všechny stejné, takže není to žádná zase z nějakých extra výmluv, že by to jeden tým na tom byl hůř a druhý lépe.
1: Pojďme k té sportovní stránce. Česko má jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky výhře Norska nad Švédskem 3-2. Je to další překvapení šampionátu, výkon outsidera proti favorizovanému týmu?
2: No, dá se to tak říct. Neříkám, že úplně Norové jsou nějaký velký outsider, ale oni předtím porazili samozřejmě celkem suverénně ty týmy, s kterými my jsme se trápili, ať Itálii nebo Slovinsko, no, oba dva výsledky měli 4-0. No a sehráli velmi dobré utkání s Kanadou, kde vedli ještě asi minutu, asi 20 minut před koncem vedli 5-4 nad Kanadou, takže no, teď ukázali, že jsou schopni to utkání táhnout do vítězného konce. Nakonec jim to povedlo, dali třetí branku na 3-2 a neříkám, že Norové jsou outsidery, ale Švédové to sami pokazili. Švédové na mě působí tady týmem, jako, který je velmi kvalitně složený, ale prostě nehrají takový ten týmový výkon, hodně individualit, a proto to takhle včera dopadlo.
1: V pondělí budou soupeřem Čechů právě Norové, tak na co si dát pozor?
2: No, na ten jejich, já bych řekl, týmový výkon. Přesně něco podobného, jako hrajeme my, náš tým. Když to řeknu teď, opravdu to zní jako kliše, ale když se to takhle sejde, tak opravdu všichni tam dávají všechno navíc, a když se to podpoří výborným výkonem brankáře, což právě i v případě Norů je, samozřejmě Norové mají taky velmi kvalitního brankáře Haukelanda, a myslím si, že to bude velmi pro utkání, takže možná bude to důležitý s nějakou disciplínou hrát bez faulů, aby jsme nedávali samozřejmě soupeři možnost nějakých přesilovek. Naopak my se z nich potřebujeme zlepšovat, moc nám to nedaří, ale doufám, že to bude do závěru turné lepší a lepší.
1: A my i dál budeme fandit na Radiožurnálu, a to taky s naším expertem Martinem Procházkou. Díky a pěknou neděli.
2: Hezký den.

0: Od července se na screening rakoviny prsu budou moct ženy objednat i bez žádanky od lékaře v ranním interview Radiožurnálu v 8.50. To všechno probereme. Je přesně 8:45. A jsou tu zprávy.
1: Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začíná za 15:45 římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Potom přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům lidí. Co dělat, pokud někdo z poplatníků údaje k platbě nedostal? To řekneme ve zprávách o 9:00.
2: Počasí. Jestli máte rádi slunečné počasí s vysokými teplotami kolem 30, tak dnešek bude den přesně pro vás. Dnes totiž naměříme většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A teplo bude dnes i na horách v 1000 metrech.

0: Od července čeká ženy starší 45 let změna v prevenci rakoviny prsu. Na screeningové mamografické vyšetření už nebudou potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Pomůže novinka většímu zájmu o prevenci, nebo hrozí, že ženy přestanou chodit na preventivní prohlídky k lékařům? O tom budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu s předsedou České gynekologické a porodnické společnosti Vladimírem Dvořákem. Dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Pro koho je mamograf bez žádanky určený?
1: Já si nejsem úplně jist, to by bylo lépe se zeptat až těch, kteří to rozhodli, to znamená zástupců radiodiagnostiku a ministerstva zdravotnictví České republiky.
0: Může podle vás ta novinka zvýšit zájem o toto vyšetření?
1: Nemyslím si to, já mám spoustu negativních reakcí od kolegů gynekologů a praktických lékařů pro dospělé. Myslíme si naopak, že to reálně hrozí, že to je na preventivní prohlídka. Ty ženy někdy přišly na tu prevenci jenom proto, že právě to bylo zahránku na mamograf.
0: Já vás, pardon, jenom poprosím, ono to vypadá, že ten telefon nemáte úplně u úst, slyšíme vás trošku z dálky.
1: Je to lepší?
0: Je to lepší, teď je to lepší, tak pokračujte, děkuju.
1: Takže myslíme si, že reálně hrozí, že klesne účast českých žen na preventivních prohlídkách u praktických lékařů pro dospělé a u gynekologů, protože často jediným důvodem, proč ta žena přišla na prevenci, bylo, že potřebovala žádanku na mamograf a při té příležitosti jsme mohli realizovat další screeningová vyšetření, jako je screening kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla, takže nejsem si úplně jist, jestli tohle opatření něčemu pomůže.
0: No z toho vašeho hlasu soudím, že s tou novinkou tedy úplně nesouhlasíte a že kdyby to bylo tak, jak to bylo dosud, tak by to bylo pro vás lepší.

0: nebo pro vás, samozřejmě z pohledu té prevence.
1: Rozhodně si nemyslím, že pro nás, ale myslíme si, že pro české ženy by to patrně bylo prospěšnější. Nicméně pokud tady toto opatření povede ke zvýšení účasti na mamografickém screeningu, budeme velice rádi, ale gynekologové, s kterými jsem hovořil, si to rozhodně nemyslí.
0: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na screening rakoviny prsu nechodí asi třetina žen, pro které je určený. Proč podle vás ženy tu prevenci zanedbávají?
1: Jsou dva důvody, hlavní dva důvody. Jedny se obávají nežádoucích účinků mamografického vyšetření, což je sice nesmysl, ale těžko se vyvrací. A další se obecně vyhýbají screeningu a prevenci jako takové, protože si říkají, když mě nic nebolí, tak co bych někam chodila. A to jsou prostě ženy, které se velice těžko edukují, možná jich trošku ubývá, ale pořád jich je značný počet. Ten Usis má pravdu, je to asi třetina žen.
0: No a na co dalšího, kromě mamografu, by podle vás ženy neměly při té prevenci rakoviny prsu zapomínat? Samovyšetření, zdravý životní styl, třeba genetická predispozice v tom taky může hrát roli, je to tak?
1: Určitě může hrát, ale většina těch karcinomů prsu nejsou ty nádory, které mají právě tu genetickou dispozici. Vyšetřování je samozřejmě limitováno, protože nelze nahmátnout nehmatné a počínající nádory jsou nehmatné. Takže skutečně ten mamograf je zlatý standard a bez něj to zatím asi nejde.
0: Ve vysílání Radiožurnálu předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Díky a naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila střelce, muž po převozu do nemocnice zemřel. Dnes je Evropský den chráněných území, speciální program připravili i české národní parky. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. Na stojící kamion pozor na D1 na 52. a půltém kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
3: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území, informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot. Vyzval také Evropskou unii, aby na Ben-Gvira uvalila sankce. Reagoval tak na přístup izraelského ministra k členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Ben-Gvir zveřejnil video, kde procházel kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou anebo na ně pokřikuje. Ben-Gvirovi zakázalo na 5 let vstup i Polsko. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Ti, kteří mají vyměřenou daň vyšší než 5000 korun, můžou její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Na druhou mají čas do konce listopadu. Do konce června by měly z centra z Plzně zmizet velké reklamní plachty nebo svítící reklamy. Skončí přechodné období městské vyhlášky, která omezuje vizuální smog. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů vysvětluje, čeho přesně se omezení týká.
5: Zejména těch velkoplošných plachet a banerů, které zakrývají fasády domů. A vztahuje se na centrum města, tedy tu historické jádro a přilehlé ulice. To znamená, že od 1. července už nebudou tolerovány žádné z těchto reklam a majitel nebo šiřitel té reklamy se vystavuje nebezpečí pokuty ze strany živnostenského úřadu.
1: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, připadá právě na dnešek. Třeba správa Krkonošského národního parku připravila ve svých centrech a muzeích speciální program. Vstup do muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově nebo do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
6: Sport. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dále Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. A fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Baníku Josef Dvorník ještě nezažil.
7: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápas mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
6: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se právě v baráži utká s Artisem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Vlašimi a omezení u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52. a půltém kilometru v odstavném pruhu v pravotočivé zatáčce, není označený. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opravují vozovku, na kilometru 150,5 je uzavřený pravý pruh, jede se tam pomaleji, kolona se netvoří. A kolem Hořic jsou dnes dopravní omezení kvůli motocyklovým závodům, zejména na příjezdu z Miletína po silnici 300, čekejte kolonu. regionu. Silnice je tam uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Teď už je tu zápisník zahraničních zpravodajů, slovo má Štěpán Pokorný.

0: 9 hodin, 6 minut, přejeme vám pěkné dopoledne. Kennedyho centrum ve Washingtonu patří mezi nejslavnější kulturní centra světa. Většina umělců z něj ale odešla, a to poté, co do čela rady usedl prezident Donald Trump a centrum přejmenoval po sobě. Jaká je nejen tamní atmosféra, ale taky třeba historie? Tak to probereme v úvodních minutách dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Kennedyho centrum ve Washingtonu je jedno z nejslavnějších kulturních center světa a zároveň živým památníkem zavražděného ex-prezidenta. 4. července se ale na 2 roky uzavře. Americký prezident Donald Trump si loni centrum podrobil, dosadil tam vlastní radu a přejmenoval po sobě. Reakce kulturního světa přišla rychle. Desítky předních umělců zrušili vystoupení, Washingtonská národní opera odešla úplně. Přesto se tam ještě nějaká vystoupení pořádají, jak zjišťovala americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová.
1: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů. Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten fond je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
2: It's open through July 5th.
3: And then?
4: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na 2 roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
1: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
4: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
1: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nicholas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
4: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět, doufám, že to nebude trvat déle než ty 2 roky.
5: I'll definitely miss this. I hope that it doesn't last for more than 2 years.
1: Ten smutek, který byl cítit v Nicholasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil. Z Kennedyho centra ve Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů radiožurnálu. Před chvílí jsme slyšeli reportáž z Kennedyho centra a o něm si víc povíme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Zdravím tě, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak jaký ty máš vztah ke Kennedyho centru?
1: Kennedyho centrum pro mě z hlediska těch ikonických amerických institucí vždycky bylo něco jako na té úrovni Muzeum moderního umění MoMA nebo Carnegie Hall. A nás bych ho přirovnala možná k nové scéně Národního divadla. I to, kde se nachází, je impozantní. Přímo na řece Potomac, na břehu řeky Potomac, velká, bílá, mramorová, taková minimalistická budova. Ještě páne tati skočí do oka už cestou z letiště do města. Každý den tam zdarma hraje živá hudba, díky tomu jsem tam vlastně byla poprvé. A tahle tradice je stará už 50 let. Já jsem si ten koncert zdarma nenechala ujít ani teď, ale vidím samozřejmě na té situaci i v té atmosféře té budovy, že jsem přijela do Washingtonu ve chvíli, kdy se z Kennedy centrum přestalo být jenom takovým kulturním stánkem a stalo se doslova bojištěm.
0: O Kennedyho centru se říká, že nejprestižnější americkou kulturní institucí, vyjmenovat všechny umělce, kteří tam vystupovali, nebo představení, to by nám zabralo asi hodně času, ale když bys zmínila třeba nějaká jména a třeba i nějakou českou stopu?
1: Tak česká stopa tam je silná, Dvořák rezonuje stále, Česká filharmonie tam hrála, Novosvětská je tam jako doma. Nedávno dokonce proběhla světová premiéra velkolepé instalace Dvořák Dreams, která pracuje s dvořákovou hudbou jako se surovinou. No a pak jsou tam i konkrétní české peníze. Český miliardář Karel Komárek přispěl 5 miliony dolarů na výstavbu takového nového centra, ta moderní části, která se jmenuje REACH. A od loňského roku také sedí v představenstvu nadace Kennedyho centra sám, takže ta česká stopa je tam velmi silná.
0: A jak to bude s Kennedyho centrem po rekonstrukci?
1: Tak tady je asi možná třeba říct, co se přesně stalo. Donald Trump v únoru 2025, jen co usedl do Bílého domu, tak přišel do Kennedyho centra, vyhodil celé vedení i představenstvo a sám sebe jmenoval předsedou. Vedením pak pověřil svého spojence Richarda Grenella. Ten neměl předtím žádnou zkušenost kulturní institucí, tak to bylo takové překvapující. A představenstvo potom to centrum přejmenovalo na Trump Kennedy Centrum. Trumpovo Kennedyho centrum. Kennedyho rodina to označila za znesvěcení otcova odkazu. Jedna z jeho příbuzných řekla, že až Trump skončí, tak osobně půjde s krumpáčem sundávat ten nápis Trumpovo centrum. Nicméně Donald Trump zase prosadil u kongresu peníze asi 250 milionů dolarů na rekonstrukci, takže to centrum zavírá od 4. července a už vlastně i v reakci na to přejmenování a na to obsazení toho centra, tak naprostá většina těch vystupujících umělců zrušila svá představení jakoby na protest.
0: V zápisníku zpravodajka radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: zpět. Francie má za sebou výjimečnou dražbu. Aukční dům Arc Real vydražil původní schodiště z Eiffelovy věže. Má 14 schodů a propojoval druhé a třetí patro slavné pařížské památky. Francouzský sběratel za něj zaplatil v přepočtu skoro 11 milionů korun. Kvalitu schodiště testoval zpravodaj Martin Balucha.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: C'est-à-dire qu'il fallait l'alléger.
3: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy, takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterými prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dulaová je z aukčního domu Arc Real. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
3: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky. Uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
3: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
1: Vydražený díl schodiště je natřený světle hnědou barvou. Eiffelova věž vystřídala za víc než 130 let 7 barevných odstínů. Při stavbě v letech 1887 až 1888 to byla benátská červená, potom hnědočervená, okrově hnědá, žlutá, oranžová, žlutohnědá a potom hnědá.
3: Tenhle díl Eiffelovy věže byl namalovaný barvou z roku 1983, tedy z roku, kdy se konala už zmiňovaná velká dražba několika dílů schodiště.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, dalšími vlastníky se stávali zájemci z Asie nebo Blízkého východu. Před 10 lety čínský zájemce za podobný díl schodiště zaplatil skoro 13 milionů korun. Rekord padl v roce 2008, kdy americký sběratel zaplatil za část schodiště skoro 13,5 milionu korun.
3: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vydražený díl schodiště zůstává ve francouzských rukách. Sabrina Dolaová mluví o tom, že Eiffelovka je tak trochu všudy přítomná. Ať už jste v hlavním městě kdekoliv, stačí pár kroků a železná dáma na vás opět hledí z výšky 320 metrů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Devět hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
3: Ukrajinský Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejméně 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat přihlášky do druhého kola. Zatím se podle organizace Cermat přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. Seznam volných míst je v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Policie v noci dostala další stížnosti obyvatel Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku kvůli hluku z technoparty. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit, účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele včera vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončil. Tento odmítl. Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti. Sport. Hokejisté Caroliny porazili v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. Ve finále západní konference je ve vedení 2-0 na zápasy Vegas, které zatím vítězil na ledě Colorado. V noci na zítřek ale svého soupeře přivítá doma.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D10 u Benátek a na D35 u Velkého Újezdu. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad jezerou opatrně mezi 30. a 31. kilometrem leží OSB desky, může se vybočovat. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za Lipníkem dejte pozor. Na kilometru 292,5 stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh, na místě už je policie, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52,5 kilometru v odstavném pruhu, není označený, je v pravotočivé zatáčce, chvílemi se kolem pohybuje řidič bez vesty. Na D1 z Ostravy do Brna z Bystřete za sjezdem na Bělotín, na kilometru 303 leží sražená srnka. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení kvůli opravě vozovky. Uzavřený je levý pruh, je tam krátká kolona kolem sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Dál posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
2: Už skoro 130 let si obyvatelé vesničky Zalipie na jihovýchodě Polska zdobí své domy. Aktuálně je tam pomalovaných asi 40 stavení, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly i ploty. Kde se tahle tradice vzala, tak to uslyšíte v zápisníku zahraničních zpravodajů za chvilku.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Vesničce Zalipie na jihovýchodě Polska se říká malovaná ves. Zhruba 40 tamních domů zdobí květinové vzory. Někdy jednobarevné, někdy pestrobarevné, někde jsou květy jen na úzkých plaňkách plotů, jinde na kbelíku, nad studnou. Často ale pokrývají celá průčelí domů nebo stodoly. Tamní malovaná tradice je o to zajímavější, že stále žije. Jak říká zpravodajka radiožurnálu v Polsku Kateřina Havlíková, místní totiž zdůrazňují, že Zalipie není skanzen, ale živá vesnice.
1: Vlastně začalo se to všechno z potřeby. Když byly
2: tady... Lidé tady na Haliči dřív stavili takzvané dýmné chalupy, které byly uvnitř zanesené kouřem, popelem a sazemi. A oni potřebovali ty vnitřní prostory nějak rozjasnit. Nejdřív to dělali pomocí takových nepravidelných skvrn. Z prosa nebo žita si vyrobili štětec, který namočili do vápna. A pak jim udělali na stěně, na stropě, na sloupku, kdekoliv to bylo špinavé, skvrnu.
3: Popisuje začátky tradice jedna ze zalipských malířek Violeta Džidžic. Po nějakém čase někoho napadlo, že skvrny už nemají daleko ke květům.
2: Pomaličku ty skvrny proměňovaly, až je úplně zaměnili za květy. Po dalším čase přišly na řadu i barvy. Musíme si uvědomit, že v tom 19. a 20. století to nebylo tak jednoduché. Barvy si lidé museli vyrobit, stejně jako štětce, se kterými se nemalovalo snadno. S dnešními štětci i barvami už můžeme malovat tak, že ty květy vypadají jako nálepky.
1: Jak na klejky.
3: Centrem folklorní tradice je Dům malířek, tedy kulturní dům v samém centru Zalipie. Kromě uměleckých dílen se v něm nachází i velký společenský sál s pamětní stěnou, tedy s galerií fotografií místních zalipských malířek a malířů. Mezi nimi je například Felicia Curilova, která spopularizovala malování domů.
2: Měla různé metody, jak při soutěži jezdila s komisí, která vybírala nejhezčí domy. To ona dost omezovala konkurenci. Například nedovedla komisi do nějakého domu. Ona ale takhle popularizovala Zalipie. Nebylo to úplně férové jednání, ale možná díky němu se to malířství tak uchytilo, zakořenilo a zůstalo nám dodnes v takovém rozměru.
3: Ta tradice má dnes už okolo 130 let. V Zalipie je aktuálně pomalovaných asi 40 domů, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly nebo ploty. Co víc, místní se o malby starají, opravují je a když je omrzí, přemalují je novými květy. Lidovému řemeslu se už 35 let věnuje i paní Anna Ovca. Rodilá Zalipianka, která ale přiznává, že v jejím případě rozhodně nešlo o lásku na první pohled.
4: U nás doma jsme tu tradici neměli. Ani moje sestry nemalovaly, nemalují a její děti také ne. Možná ani nikdy nebudou. Já se to naučila od tchýně. Když jsem se vdala, přestěhovali jsme se s mužem k tchýni. Bydleli jsme u ní asi rok. Ona byla jednou z těch skutečně známých zalipských malířek Zofia Ovca. A můj první dojem z té tradice nebyl dobrý. Já byla mladá, bylo mi 19. Folklor mě moc nezajímal a tam bylo pomalované všechno. Všechny pokoje, všude byly malované květy. První, co jsem chtěla udělat, bylo zamalovat ty květy v našem pokoji. Tchýně mi to dlouho připomínala. Ne ve zlem, spíš se mi smála.
3: Ale neuplynul ani rok a Anna se od své tchýně začala učit. Dnes patří sama mezi uznávané zalipské malířky. Ze Zalipie Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. Delty velkých řek po celém světě se kvůli klimatické změně a rostoucí hladině oceánů potýkají s pronikáním slané vody z moře. Ohrožuje to zdroje pitné vody a mění zemědělství v zasažených oblastech. Rýže a některé druhy zeleniny jsou totiž na sůl citlivé. Přesvědčila se o tom taky reportérka radiožurnálu Jana Karasová v deltě Mekongu na jihu Vietnamu.
1: Je okolo 5:00 ráno a nad jihovětnamským městem Kanto se ještě vznáší tma. Hladinu řeky Bazak ale už protínají lodě s turisty, kteří si chtějí prohlédnout plovoucí trh. Naše průvodkyně Hien nás ujišťuje, že nejde o žádné divadlo pro turisty.
2: Je otevřený od 5:30, 6:00 ráno do 9:10, takže pokud ho chcete navštívit, musíte vstávat brzo. Funguje jako velkoobchodní trh pro zeleninu s farem třeba 30 až 40 kilometrů odsud. Obchodníci si na trh připlují nakoupit, pak se vrátí na pevninu a tam zeleninu prodají.
1: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky. Azijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena. Vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i

0: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
1: Naše loď teď opět proráží hladinu Bazaku a míjí ramena velkých jeřábů a bagrů, kteří ze dna těží písek. A když to dno poklesne, tak klesne i hladina řeky a slaná mořská voda dostane víc prostoru. Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
0: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
1: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu nebálo udělat víc farmářů. Vědci se zatím snaží zjistit, jak velký mají jednotlivé příčiny podíl na pronikání slané vody do delty Mekongu a na co má cenu se tedy zaměřit při řešení. Z Vietnamu Jana Karasová, Radiožurnál.

Národní zoologická zahrada v Bojnicích je nejstarší a nejnavštěvovanější na Slovensku. Chovají tam přes 300 druhů zvířat, provozují záchranné centrum a rehabilitační stanici pro volně žijící živočichy. Letos se ale dostala do povědomí i daleko za hranicemi Slovenska. A to díky osiřelým medvíďatům, jejichž záchrana se stala fenoménem na sociálních sítích. Zpravodajka radiožurnálu Na Slovensku Bára Vránová zjišťovala, co se za branami této unikátní zoo tehdy dělo a děje

0: Bojnická zoo je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Rehabilitační stanice a právě tam začátkem roku přivezli tři osiřelá medvíděta. Byla podchlazená, vyhladovělá a bez sacího reflexu. Veterináři tehdy vůbec nevěděli, jestli přežijí první dny. Vedoucí úseku šelem Nina Mokrá u medvídět byla od samotného začátku.
1: Nastupil velmi prísný 24-hodinový režim, kdy jsme se snažili vysloveně napodobnit medvědicu.
0: I navzdory maximálnímu úsilí jedno z medvídět nakonec nepřežilo. A už tak vážná situace byla pro mluvčí zoo Andreu Klasovou prý i komunikační zkouška.
2: Bolo veľa kritiky ohľadne toho, ale za čo nemohol v podstate nikto. Tak sa to v podstate stalo a aj na toto ja potrebujem tú verejnosť pripraviť, aby to nebol šok.
0: Medvedí slečné Lada a Vesna, jména jim lidé vybrali v hlasování na sociálních sítích, mezitím dál rostly. Později k nim přibyla ještě třetí malá medvědice Zora. Ta byla zachráněná z Národního parku Velká Fatra. A aby toho nebylo málo, mezitím stanice přijala i mládě jezevce. Pro tým bojnické zoo podle ošetřovatelky Niny Mokré žádná novinka. Záchrana volně žijících živočichů je tu každodenní rutina.
1: Jezevce jsme teda těž ještě nemali, ale nakolko už jsme byli rozbehnuté při těch medvěďoch, tak to už v tom zabehnutom režimu už nebyl taky problém, lebo se v podstatě len přidal.
0: Příběh medvíďat upozornil na práci, kterou bojnická zoo dělá dlouhodobě. Rysy odchovaní v bojnicích dnes žijí v Chorvatsku, Itálii i Francii. Zoo se podílela také na návratu bažantů Edwardsových do vietnamské přírody, což je druh, který prakticky vymizel. A chová i pár kriticky ohrožených kočkodanů. Výjmenovává mluvčí Andrea Klasová.
3: Máme záchytné centrum, kde máme různé zhábané živočichy, takže fungujeme na takýmto spôsobom, keď sa niekto niečo nelegálne chová, alebo sú nevhodné podmienky, alebo cez hranice niečo ide, čo nemá ísť, ak sú to živé zvieratá, tak to všetko končí u nás.
0: Zoo ale nepomáhá jen exotickým druhům. Společne s Tatranským národním parkem se podílí i na výskumu kamzíka tatranského nebo rysa karpatského. Zranená či osiřelá zvířata tady rehabilitují a vracejí potom zpátky do přírody. A pryč jednou budou muset i tři malé medvědice. Lada, Vesna a Zora se do volné přírody už vrátit nemohou, příliš si totiž zvykli na lidi a taky pravděpodobně čeká jiná zoologická zahrada.
3: Rehabilitačná stanica znamená prechodný pobyt, protože a keď chceme rehabilitovat a pomáhat ďalej, nielen daným jednotlivcom, nemůžeme si ty zvířata nechat.
0: Ošetřovatelka Nina Mokrá přiznává, že loučení bývají těžká.
1: To nie je práce, kterou člověk může robiť, povedzme, pre peniaze. Toto je práce, kterou člověk robí preto, lebo ju miluje a neví si představit, že by robil čokoľvek iné.
0: A právě na podobném nasazení funguje bojnická zoo už více než 70 let. Z Bojnic Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: Sudetoněmecké dny mají dnes na programu hlavní shromáždění. Policie stále hledá pachatele poničení památníku odsunu. Západ Evropy se potýká s nezvykle teplým květnem. Ve Francii padají rekordy. Házenkářky Slavie porazily lázně Kinžvart a slaví mistrovský titul. Požár auta zpomaluje provoz na dálnici D2 na 29. kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začal římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou Porozumění. Za hodinu přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
5: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
3: Sudetoněmecké dny provázejí i protesty. Policisté mezi tím stále pátrají po pachateli, který poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Vandal tam červeným sprejem namaloval hákový kříž. Policie to prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
3: Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
7: Vigilance jaune.
8: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: První tropický den letošního roku zažilo taky Česko. Na 19 místech v západní polovině v země včera padaly teplotní rekordy. Vysoké teploty v Česku meteorologové čekají i dnes. V západní polovině Čech může být až 31 stupňů Celsia. Kunovicemi na Uherskohradišťku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem zhruba za hodinu. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
9: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
3: Součástí dnešního programu je i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku.
4: Sport.
10: Hokejová reprezentace postoupila na světovém šampionátu do čtvrtfinále. Pomohla jí k tomu výhra 3-2 nad Slovenskem. Ve skupině ve Friburgu ještě čeká české reprezentanty pondělní utkání s Nory a úterní duel s Kanadou. Házenkářky pražské Slavie v rozhodujícím třetím finále národního play-off Interligy zvítězily v Chebu nad lázněmi Kinžvart 33-24. Sérii ovládly 2-1 na zápasy a slaví 9. český titul v historii. O přípravě na poslední utkání mluví brankářka Slavie Michaela Malá.
11: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zvěř na D1 u Koberovic a požár na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor před sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 82. kilometru hlásíte srnku u dálnice.
13: Stojí na krajnici Srnka, směr Praha, 82. kilometr.
12: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29. kilometru hoří osobní auto. Je v odstavném pruhu, na místě jsou hasiči, je to na konci dopravního omezení, je tam chvílemi krátká kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Dobříš máme hlášeného cyklistu. Pozor dejte za 28. kilometrem. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Kunovic se za Ostrožskou Novou Vsí srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd a krátké zdržení. A v Praze v Liberecké ulici směrem do centra po pojíždí kolona kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je tu Patricie Strohalová se svým hostem.
2: Ano, zdravím vás ze vysílání víkendového radiožurnálu, teď 6,5 minuty po 10. hodině. Čili ta, pouze Čili, je tady se mnou ve studiu. Jsem moc ráda a vítám vás. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Vietnamsko-česká kuchařka, foodblogerka, která se proslavila v několika českých televizních soutěžích a reality show, miluje hudbu, českou literaturu, cokoliv kreativního. To Tui, protože vy jste Ta Tui Sung.
14: Ano.
2: A znamená ve vašem jméně něžná. Je to tak?
14: Ano, to Tui, což je vlastně takové střední jméno, což plní většinou roli nějakého přívlastku, tak to znamená něžná. A Sung je křestní jméno.
2: Mně to k vám moc nejde. Hráčka fotbalu, amerického fotbalu. Ve škole jste se prý hodně ptala, tak... Z čeho je ta něžná?
14: A takhle, bylo to záměr rodičů.
2: Protože oni si přáli něžnou.
14: Ano, přesně tak, oni si přáli. A úplně jim to nevyšlo. Ale vlastně...
2: Ale zněžněla jste, ne?
14: Já si myslím, že jo. Za poslední roky určitě zmoudřila a uklidnila se.
2: Čím to?
14: No, asi tak jako přirozeně... Tím, jak člověk stárne, tak by podle mě měl jako být moudřejší a moudřejší, protože si myslím, že ten život je rozdělený do dekád a některé prostě v některé dekádě děláte určité věci a je to v pořádku, ale pak, když člověk prostě vstoupí do té další dekády, tak už by taky jako se měl trošku uklidnit a mít jiný hodnoty.
2: Dobře, tak teď už jste se uklidnila, otevíráte další dekádu. Nějak jste si tu dekádu pojmenovala? Nebo co byste v ní chtěla prožít, zažít? Co byste v ní chtěla dokázat?
14: To je krásná otázka. Kde začít? Já bych chtěla asi dělat věci vědoměji. Takhle bych to asi...
2: Jako teď jste je dělala? Zhrnula. Teď jste je...
14: No já si myslím, že právě když je člověk jako
2: co vám přišlo po ruku, tak jste vzala, jo?
14: A no spíš jako vlastně jako experimentuje, poznává sám sebe a má tu energii, takže je v pořádku vlastně být jako víc dobrodružný, vrhat se do těch věcí, protože člověk vlastně se poznává skrz různý situace.
2: A jak jste se poznala? Kdo tedy teď jste?
14: Jak jsem se poznala? To je taky nějaký jako vývoj, ale myslím si, že už jako tuším, protože takhle člověk si projde vlastně tím procesem, pak v nějaké fázi dokáže třeba pojmenovat jako sám sebe, ať už co se týče nějakých svých silných, slabých stránek, dětských traumat a tak dále. Pak má pocit, že protože si dokáže něco pojmenovat, tak to dokáže změnit a zapracovat na tom. No a v téhle dekádě vlastně přijímá, že některé věci prostě nikdy nezmění, i přesto, že dokáže dokonale pojmenovat. Takže já jsem v téhle fázi, kdy si uvědomuji, že jsou věci, které dokážu pojmenovat, ale nedokážu je změnit a tím pádem si musím pomáhat tím, že trošku přizpůsobím, buď přizpůsobím svoje prostředí, anebo vyloženě požádám svoje blízké o pomoc.
2: O tom si budeme povídat. Čilita je ve vysílání víkendového radiožurnálu naším hostem.
15: Host radiožurnálu.

0: Čili tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je mým hostem. Před chvílí jsme se bavili o tom, že někdy člověk už musí dozrát do té životní fáze a říct si, co umí, co neumí. Jak to pojmenovat? Jak jste to pojmenovala vy? Tedy, když se znovu zeptám, kdo dnes je Čili, tak kdo to je?
1: Je. Já o sobě mluvím jako o kreativním desetibojaři, což znamená, že dělám spoustu věcí, ale nic úplně pořádně nebo nic úplně do hloubky.
0: Chcete přijít na pětiboj teda? Nebo?
1: No možná, přesně tak. No, já se snažím asi vlastně jo, minimalizovat jako věcí na věci, které, na kterých jako vlastně lpím, protože já mám v sobě tu tendenci jako mít věci pod kontrolou. A hodně mě to omezuje, protože na čím více věcech člověk lpí, tak tím menší je jeho svoboda. Takže na tom pracuju. A,
0: co tady opustíte?
1: Já bych chtěla vlastně nelpět tolik na těch optimálních podmínkách. Protože já mám pocit, že k tomu, abych byla jako produktivní nebo k tomu, abych měla dobrou náladu, může to být i takhle jako primitivní, tak vždycky potřebuju nějaké jako optimální podmínky. A vlastně ty podmínky jako nejsou nikdy optimální. A já mám ještě, to je taková lidská vlastnost, že my máme opravdu schopnost být vlastně překvapený těma samýma věcma. Že některé problémy se vlastně opakujou a nás to po každý jako překvapí. Takže já se snažím tak se opravdu na to zvyknout a nebýt překvapená, že se to jako opakuje, protože si myslím, že když se člověk jako... Když se člověk chce měnit, tak je to hlavně jako o tom, že dokáže v těch samých podmínkách se zachovat o trošku jinak. Takže to je teďkon asi můj hlavní cíl.
0: Z čeho nechcete být už překvapována?
1: Já nechci být překvapovaná z toho, že lidé vnímají některé věci prostě jinak. A jenom protože já mám nějaký úmysl a mám jasnou vizi, tak to neznamená, že to ostatní můžou vidět stejně. A že někdy mám pocit, že třeba moje problémy jsou hodně unikátní pro mě. Že já jsem jako v tomhle výjimečná, že jsem jiná. Že já mám, že ty moje problémy jsou unikátnější. A vlastně mám někdy tendenci ostatní vnímat jako jinak. Že oni vlastně nepodléhají tolik k tomu tlaku nebo náladám nebo jako externím věcem jako já. Takže jsem někdy na ně prostě třeba zbytečně jako přísná a aplikuju na ostatní jiná očekávání než na sebe.
0: Takže teď svému týmu můžete slíbit, že na ně budete hodnější?
1: Já se hrozně snažím.
0: A jde vám to?
1: Já si myslím, že jo, je tam určitá přísnost, která si myslím, že je potřeba. Já bych úplně nechtěla vlastně odstranit tady tu část, která je jako opravdu mojí náturou, ale snažím se jenom jako v tom momentě, kdy mě popadne vlastně ten pocit jako vzteku, nebo kdy má člověk pocit, teď to okamžitě potřebuji řešit, což je prostě něco, co je pro mě přirozený, tak vlastně se udělat jenom tu pauzu. Jako odejít na 5, 8, 10 minut, udělat si vlastně celé takové to interní kolečko, když se zeptám, když si řeknu ano, teď to cítím velmi intenzivně, ale já se znám a protože teď to cítím intenzivně, tak to neznamená, že to reflektuje tu objektivní realitu.
0: A myslíte si, že to zvládnete sama nebo najdete odbornou pomoc? A nebo se zeptám ještě, jestli by vám bylo žinantní si o tu odbornou pomoc říct. A nebo jestli jste už třeba chodila na nějaké psychoterapie.
1: Jo, určitě. Já mám za sebou roky psychoterapie a myslím si, že to je super, že v dnešní době můžeme využívat tyhle služby, které třeba moji rodiče nikdy neměli k dispozici. A myslím si, že by to měl být mix všech věcí, protože my máme tendenci v dnešní době hodně řešit ty mentální problémy vlastně tou mentální cestou. Takže chodit na terapie, povídat si o tom, nebo si o tom povídat s kamarády, ale myslím si, že je hodně důležitý si uvědomit, že vlastně i to fyzično hraje obrovskou roli a že je naprosto v pořádku a je to vlastně praktický někdy adresovat ty mentální problémy i skrz to tělo, skrz pohyb, skrz tu kultivaci vlastně toho těla, protože jak já vždycky říkám, ta moje práce vyžaduje určitou vlastně, jak bych to řekla, jako pevnou vůli, ale určitou odolnost a mě v tom hrozně pomáhá vlastně ta moje fyzická síla. Že to není jenom, že jako chodím meditovat a chodím na terapie, ale i to, že vlastně já cvičím a dokážu se opřít o to svoje fyzické tělo, tak to je něco, co je taky součástí vlastně té mentální síly.

0: Čilita ve vysílání víkendového radiožurnálu, když jsme si povídali o tom, co vám jde, co vám nejde, co byste chtěla změnit, tak co vás vlastně teď, když se podíváte zpátky do toho svého života, od dětství nejvíc formovalo a formuje teď?
1: To je krásná a těžká otázka. Já si myslím, že určitě mě hodně formovala výchova, vietnamská výchova našich rodičů, která byla velmi přísná, velmi konzervativní, ale zároveň mi dala krásný základy do života, protože díky tomu opravdu si myslím, že jsem hodně odolná, pracovitá. Konec konců Vietnamci jsou hodně známí pro svoji pracovitost, takže za to jsem hrozně vděčná. Samozřejmě to taky mělo svoje mouchy, hodně jsem bojovala s našima, ale myslím si, že ten náš vztah se krásně přetransformoval za ty léta, o čemž vlastně píšu i ve svojí nové knize, Z čeho kvete lotos, která vlastně hodně...
0: Teď je to pár dní.
1: Ano, je to pár dní, je to vlastně asi tak týden, co je venku a tam hodně mluvíme, nebo mluvím o tom našem vztahu. A vlastně tam rozhovor i s nima. Takže to mě hodně, hodně formovalo. A já jsem hrozně pyšná na ty svoje vietnamské kořeny. A zároveň si myslím, že je krásný, že jsem vyrůstala tady, kde mě hodně zase ovlivňovala ta česká kultura, český humor. Já miluju českou literaturu. Takový ten jako opravdu suchý český humor. Takže to jsou asi dvě věci. Takový ten meziprostor prostě, no.
0: A co to je konzervativní vietnamská výchova?
1: Konzervativní znamená, že jsou děti hodně vychovávaný k tomu, aby byly absolutně poslušný. A vlastně vy nepřemýšlíte úplně jenom za sebe, ale vlastně jakékoliv rozhodnutí, které vy uděláte, tak tím vlastně reprezentujete celou rodinu, celé příbuzenstvo. A je normální, že i konzultujete svoje velká rozhodnutí s rodiči, s babičkou, s dědečkem, vlastně s celým příbuzenstvem. A Vietnamci jsou hodně komunitní. Takže se tam hodně dbá jako na rodinu, na takové ty hodnoty, aby člověk vlastně byl, aby přemýšlel i za ostatní, aby byl ohleduplný. Zároveň jsem neměla úplně, jak bych to řekla, takovou tu svobodu, a co měli třeba český spolužáci, že jsem nemohla úplně chodit na párty, nemohla jsem jít večer ven a zároveň tam bylo hodně lpění na prospěch. Známky byly nejdůležitější.
0: Když budete mít děti, budete je vychovávat jak?
1: Já bych chtěla jim dát určitě ten základ, který mi dali naši rodiče. A to znamená, že to je vlastně nějaký smysl pro zodpovědnost. A v dnešním světě si naopak myslím, že vlastně jako ta komunitnost je vlastně hrozně fajn, protože my hodně kopeme jako za sebe, jenom já. A vlastně mně přijde, že to je hrozně fajn nehledat moudra jenom na internetu a pomocí AI, ale vlastně stát, jako ptát se tý stařešiny. Jo, takže to mi přijde, že je něco, co bych já chtěla jednoho dne předat i svým dětem. To, že vlastně ta rodina je něco, o co se vy můžete opřít. Že člověk vlastně nikdy není úplně sám. A zároveň i nějakou tu pracovitost a houževnatost, protože vietnamský rodiče vás úplně nechválí. Oni vám neříkají, že jste šikovná a že jste chytrá a že jste výjimečná, což na jednu stranu samozřejmě člověk jako chce slyšet tu validaci, ale na druhou stranu vlastně jako vy od malička víte, že to je vlastně o vašem úsilí. Takže vy, když pak selžete, tak nemáte pocit, že jste selhala, protože nejste dostatečně dobrá, ale protože jste se nesnažila. Že to chce možná trošku jiný přístup, jiný úsilí.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A zprávy už má pro vás Pavel Prouza.
3: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast jsou dva mrtví a desítky zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé Cerekvi u Kyjeva, oznámilo to velení protivzdušné obrany. Do Česka dnes znovu dorazí prach ze Sahary, vznášet se bude asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně, mohl by ale snížit teploty. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Minulý víkend zraněním po útoku zvířete podlehl člověk nedaleko Pertu. V Hořicích na Jičínsku pokračují silniční motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Jedou se na přírodním okruhu vedeném ulicemi města a okolními lesy. Uzavřené jsou proto silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Poslední závod v kategorii superbajků by měl odstartovat v 16:30 odpoledne. Sport. Ve fotbalové anglické lize se rozhodne o posledním sestupujícím. Ohrožený je West Ham s Tomášem Součkem, který na dálku zabojuje s Tottenhamem Antonína Kinského. West Ham ztrácí 2 body a má jasně horší skóre. Nemusela by mu tedy stačit ani výhra nad Leedsem, pokud Tottenham uhraje remízu s Evertonem. Hrát se bude i o několik míst v evropských pohárech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D2 u Hustopečí a na D1 u Popůvek. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29. a 0,5 kilometru schořelo osobní auto. Na místě zůstávají hasiči, je to na konci dopravního omezení, projíždí se jedním pruhem, nárazově se tvoří krátká kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 183,5 stojí porouchané osobní auto. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Rozvadova před sjezdem na Rozvadov stojí porouchané vozidlo. Na kilometru 141,5 za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště se za Ostrožskou Novou Vsí srazila 2 auta. Je tam omezený průjezd a krátké zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů a na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje rozhovor s hostem Patricie Strouhalové.
2: A tím hostem je čili ta vietnamsko-česká kuchařka. Když je ta neděle, co se tak jako hodí vyzkoušet v neděli v kuchyni?
6: Myslím, že neděle je úplně ideální na experimentování, na trošku složitější jídla, protože člověk by si měl dopřát a většinou v neděli i jako vaříte pro rodinu, že ano, pro kamarády. Takže já miluju takový ty branče domácí, kdy vlastně to kombinace jak slaných jídel, tak sladkých. A my vlastně ve Vietnamu máme, vietnamská hostina vypadá tak, že jsou tam třeba 4 hlavní chody, každý má malou mističku rýže a k tomu má fermentovanou zeleninu, omáčky, polévku a je to vlastně takový ten rituál sdílení a já to mám strašně ráda. Takže já když si zvu třeba k sobě kamarády nebo rodiče, tak vlastně dělám tu hostinu úplně jako stejně. Takže já bych právě doporučila jako vlastně udělat takovýhle jako brunch a vlastně mě hrozně baví vařit, hodně si hrát se zeleninou. Jako já vlastně nepoužívám žádný úplně exotický suroviny a i to moje jídla jsou většinou taková kombinace vlastně.
2: Tak se budeme bavit o zelenině.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu. Never did believe.

0: Vietnamsko-česká, nebo spíš česko-vietnamská kuchařka, foodblogerka Chili Tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je dneska mým hostem. Tak o zelenině jsme slíbili, že řekneme pár slov. Jakou zeleninu jste si zamilovala?
1: Já v poslední době miluju sezónní věci. To znamená, že podle toho, jaká je sezóna, tak já se stravuju podle toho, co je, nebo takhle miluju hlavně českou zeleninu, co se pěstuje tady. A i proto vlastně ty moje jídla jsou takovou jako fúzí vlastně Asie a Čech, protože já miluju samozřejmě autentickou vietnamskou, ale spíš v tom jako, myslím si, že to má smysl, když jste jako ve Vietnamu, že to máte i v tom s tím kontextem, s tím jako tropickým počasím, ale tady se mi právě líbí, když se používají třeba asijský ochucovadla, ale vlastně září na talíři prostě to, co roste a zraje tady. A z těch českých, tak já hrozně miluju takový ty zapomenutý, který vlastně člověk už pomalu ani nenajde jako v supermarketech.
0: A červenou řepu.
1: Červená řepa a salátová řepa. Měla jste někdy salátovou řepu, salátové řepy jsou taky neskuteční. Oni jsou, to jsou takový ty hodně barevný, že jo, oni jsou takový křupavý. Člověk to může pošírovat třeba s octem a s kurkumou, že si dáte třeba bílý vinný ocet nebo nějaký bylinkový ocet, dáte do toho kurkumu, trošku hodně soli, teda sojovou omáčku, badián, bobkový list a v tom, když pošírujete na chvíli tu salátovou řepu, tak ona trošku změkne, ale zároveň je křupavá. Je to tak vynikající na chlebíčky, k masu, takže to miluju. Miluju topinambury v zimě. Miluju topinambury, protože topinambury je krásná surovina, což je vlastně hlíza slunečnice.
0: Ty krásně kvete, že jo?
1: A přesně tak. A je to super. Pastyňák, kadeřávek je skvělej. Hmm.
0: Já se zeptám na tu kurkumu, protože mnozí říkají, kurkuma nemá žádnou chuť a když, tak zvláštní.
1: Ježiš, kurkuma je jedna podle mě z nejsilnějších koření. Kdo tohle kdy řekl? To asi neměl kurkumu. Kurkuma je jako velmi, velmi aromatická a třeba když nakládáte zelí, jako klasický kvašený, tak hrozně doporučuji nasrouhat do toho trochu čerstvé kurkumy a to stačí opravdu jenom čajová lžička, třeba na kilo zelí a okamžitě to pocítíte.
0: Co říkáte na kurkumu v kávě?
1: Kurkuma v kávě? Já jsem nikdy neměla kávu s kurkumou. Většinou se kurkuma dává, že se dělá vlastně takové zlaté mléko, že se dělá kurkuma, mléko, do toho se dává vlastně z kořice, že, kardamom, tak ale kurkuma v kávě, to jsem nikdy neměla. Úplně mi to nezní takhle na první dobrou, úplně lákavě.
0: Možná z toho potom ten odhad, co to ta kurkuma je. Ale jak vás změnil a váš život a přístup k jídlu, když jste se na něj začala dívat víc ekologicky? Víte třeba, jakou máte uhlíkovou stopu?
1: Tyjo, to nevím, to opravdu nevím. Já spíš se snažím držet nějakých těch jako principů a zároveň se snažím si opravdu dát pozor na to, abych sama sebe neprezentovala jako lépe než... Abych sebe neprezentovala jako někoho, kdo je vlastně stoprocentní. Jo, to znamená, že já se snažím o to maximum, ale zároveň si uvědomuju, že někdy člověk balancuje mezi tím, co je mu pohodlný, co je praktický, musí zvládat do toho nějaký svůj každodenní život. A myslím si, že součástí jako toho, když se člověk snaží žít jako udržitelně, tak je vlastně i jako ten přístup, že pokud někdo čte obaly, ale je úplně vystresovaný a nedokáže se najíst jako venku nějak normálně, tak to je vlastně taky za mě špatně, takže to je ten balanc a jak říkám, je důležitý se snažit prostě být aspoň, jako není takový velký rozdíl mezi 99% a 100%, ale je obrovský rozdíl mezi 0 a 50%.

0: Čili tam ve víkendovém radiožurnálu je mým hostem, když jsme zmínili tu knížku, která je vlastně pár dní na světě, z čeho kvete lotos, tak lotos se vlastně jí. Dá se, já jsem viděla v jednom dokumentu, kdy ženy se potápěly a lovily ty kořeny, takže vlastně říct, že je to jedlá květina, tak, ale jenom ty kořeny jsou jedlé, předpokládám.
1: Ano, přesně tak.
0: Jak to chutná?
1: Ono to texturou hodně připomíná bramboru. Je to takové hodně škrobové a jsou v tom velké díry, vypadá to velmi zajímavě. A dělají se z toho klasické chipsy, což se používá i teď jako v moderní gastronomii i třeba na ozdobu. Ale ta textura je taková hodně škrobová, takže je to úplně ideální třeba na pošírování. Mamka to hodně dávala do slaných nákypů, že třeba tam byl jako vepřový bůček, zelenina, takže do toho dávala ten lotos, protože on krásně vlastně nasákne ty chutě toho vývaru, anebo i do sladkých dezertů.
0: Do sladkých dezertů?
1: Ano.
0: A protože to se pošíruje potom jenom s cukrem, nebo s čím ještě?
1: Většinou je tam třeba kokosové mléko, pak je tam tapioka, protože ve Vietnamu jsou ty dezerty, my tomu říkáme če, což překladu je vlastně jakoby čaj, ale my máme vlastně jako na sladko čaje, ve kterých většinou třeba plave nějaká, buď lotos nebo nějaký brambor, je to trošku jako zvláštní. Hodně fazole používáme v dezertech, což je něco, co by tady člověka úplně jako nenapadlo. A vlastně celkově jsou ty dezerty jako hodně taková polévková konzistence to je.
0: Když jste řekla fazole, tak mě hned vyjelo v té sladké kuchyni fazole tonka.
1: Ano, fazole tonka, to je úžasná a ta se spíš ale používá jako k infuzování. To znamená, že vy, když chcete, aby třeba smetana nebo nějaká tekutina vlastně nasákla to intenzivní aroma, které má ta fazole, tak se používá spíš vlastně, že se tam jenom trošku té tonky jako nastrouhá, ale nejí se ta tonka jako
0: ano,
1: taková.
0: Ano, a máte ji ráda? Mě to připomíná marcipán.
1: Já ji miluju.
0: No a co z typických sladkých koláčů, dezertů, dortů, moučníků. Co máte ráda z české
1: kuchyně? Ježiš, já úplně zbožňuji dvojcihodný koláč. Já miluju kynutý

0: jíst, aby třeba jako opravdu si dokázal užívat i něco, co třeba nezná z toho dětství, protože spoustu věcí, které nám chutnají, tak jsou daný tím, že na co jsme zvyklí nebo čím nás krmili rodiče, a člověk někdy vlastně má odmítavý přístup k těm novým věcem, protože na to prostě jako není zvyklý. Takže k tomu se musí projíst. Ale jinak jíst musí jako podle mě každý, a vlastně já bych chtěla i odstranit vlastně takové to jako stigma okolo vaření, že to je něco, na co člověk musí mít buňky, talent, protože na konci dne je to vlastně řemeslo jako každé jiné, kde prostě je potřeba se naučit nějaké základní principy, učit se manipulovat s teplotou, protože to je naprostý základ, nějaké základy krájení, a vlastně dobré jídlo, bez ohledu na to, jestli se bavíme o italské, české, vietnamské, podléhá úplně stejným principům, že vlastně se kombinují různé palety, textury, člověk tam chce trošku sladkosti, slanosti, kyselosti.
1: No, kyselost. Pět základních chutí, ano, by přesně tam mělo být.
0: No. Ano, anebo kombinace umami. Takže to je vlastně pak jedno, jestli vyvaříte českou nebo vietnamskou. A když pochopíte tady ty principy, tak vlastně si to doma složíte jakkoliv.

0: Čili tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je tady mým hostem, když jsme se bavili o té knížce, kterou jste teď dala dohromady a vyšla před pár dny, z čeho kvete lotos, tak je to vlastně váš životopis, životopis a vhled do rodiny, vašeho rodinného života, do vietnamské kultury. Co vlastně byste chtěla, aby si z toho lidé, kteří si tu knížku pořídí, vzali?
1: Já, když jsem dostala nabídku tady tu knihu psát, tak jsem byla trošku nervózní, protože to není kuchařka a přece je to docela intimní a je tam spoustu velmi jako osobních věcí, ale souhlasila jsem s tím, protože si myslím, že ten příběh může být pro někoho, že se v tom člověk vlastně může jako vidět a že může vlastně pomáhat

0: lidem, kteří si prošli něčím podobným. A teď nemluvím jenom o mladých Vietnamcích, kteří vlastně často bojují se svými rodiči, protože oni pochází vlastně z jiné generace nebo ještě vyrůstali v komunistickém Vietnamu a pak vlastně vychovávají svoje děti tady v liberálním Česku. Takže pak tam vlastně vznikají různé jako mezigenerační boje. Ale myslím si, že ten příběh je o tom, že vlastně člověk hledá sám sebe a někdy, když prostě si nerozumí s rodiči, tak vlastně ten vztah jako dokáže přetransformovat třeba tím, že přestane hledat nebo přestane čekat, až si ti rodiče něco uvědomí, až se vám omluví, až si uvědomí, co vám způsobili, až budete mít takovou tu finální konverzaci, která vám dá nějakou katarzi a že někdy je vlastně jako dobré pochopit i tu jejich stránku, v čem oni vyrůstali a nesrovnávat svoje rodiče v mém případě třeba s českými rodiči, jo, který vlastně byli mnohem liberálnější. A je to vlastně příběh asi o tom, že ta změna stejně vlastně vychází jako zevnitř. A že...
1: Není třeba odpouštět jim ale sobě?
0: To taky. Ano, to samozřejmě, to je taky velká součást toho, protože jako čím víc vy jste schopná podle mě odpustit sama sobě a vlastně, tak vlastně tím menší tendenci člověk má měnit jako druhé a očekávat od těch jako druhých. Prostě jsou věci, na kterých my se nikdy neshodneme, ať už jsou to naši rodiče, nebo přátelé, nebo náš partner. A je to naprosto v pořádku. A vlastně to přijetí je také součástí jako toho procesu, smíření se s tím.
1: Chtěla byste někdy dělat vrbu?
0: Takhle, já myslím, že to je role, do které mě často pasují moji kamarádi a teď už vlastně i moji rodiče a můj bratr, takže je to něco, co je mi přirozený. Já to mám moc ráda, protože sama vím, že když mi někdo jiný dělá vrbu, tak je to hrozně terapeutický.
1: Kdo je vaše vrba?
0: A moje vrba je moje maminka, tatínek, vždycky teda na jiná témata.
1: Ale na jaká?
0: No táta je spíš takový ty, jak bych to řekla, jako pracovní věci, tak to většinou probírám jako s taťkou, takový ty víc jako potěuchlý témata. A mamka je zase na nějakou tu, ona mě vždycky hrozně uzemní. Já vždycky přijedu z té Prahy, taková rozevlátá a ona mi vždycky připomene to, musíš zpomalit, nesmíš zapomenout na to jako zdravit starší, být slušná, prostě ať už děláš cokoliv, tak je hrozně důležitý, aby si byla dobrým člověkem, když to zní trošku jako klišé, ale vlastně mi to přijde hrozně, hrozně milý.
1: Dokázala byste přestat publikovat cokoliv i na sociálních sítích? Prostě zmizet?
0: Já dokážu si představit, že nebudu dělat sociální sítě, protože pro mě jsou sociální sítě jenom platformou. Ale ta tvorba, to je prostě součástí mě a je to proces, kterým kultivuju i vlastně sama sebe.
1: Tak já moc děkuju. Čilita,
0: děkuju moc.
1: Host víkendového radiožurnálu.

0: Radiožurnál 11 hodin. Právě připravil Pavel Prouza.
1: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešnik, Moskva to potvrdila. Po vykolejení vagónů v Ostravě se na místě podařilo obnovit provoz, zatím po jedné koleji. Začíná tenisový Grand Slam Roland Garros, dnes se na něm představí 6 českých zástupců ve dvou hře. Omezení brzdí provoz na D1 na kilometru 151 ve směru do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónu mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji, soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlednou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
4: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev. Nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
1: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje, aby přišli s dostatečným časovým předstihem.
2: Sport.
5: Začíná tenisové Roland Garros. Druhý Grand Slam sezony rozehraje za pár minut první česká zástupkyně ve dvouhře. Marii Bouskovou čeká Italka Bronzetyová. Odpoledne se představí ještě dalších 5 českých reprezentantů a jejich výkony přiblíží přímo z Paříže náš reportér. Dán Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmrzlik. Pro oba české zástupce skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl 14. Jan Kvich.
6: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda, říkám, ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Meziříčí a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ je dopravní omezení. Na kilometru 151 je uzavřený levý pruh, je tam půlkilometrová kolona na zhruba 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29,5 kilometru schořelo osobní auto. Je na konci dopravního omezení, na místě je teď odtah, projíždí se jedním pruhem bez kolony. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí u odbočky na Krhovou se srazilo osobní auto a motorka. Opatrně se dá projet, nezdržíte se. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště za Ostrožskou Novou Vsí odklízejí následky nehody, je tam krátká kolona. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek, je kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A teď začíná víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Dobrý den, aktuální zpravodajství, aktuální informace živě v našem vysílání a také na našem webu i rozhlas.cz. Víte, že v Brně začalo hlavní shromáždění sjezdu sudeckých Němců, předcházela mu i bohoslužba. My tam máme na místě stále svoje reportéry, tak se s nimi už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu spojíme. Zdravíme vás, teď 6 minut po 11. Dobrý den.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Hlavní shromáždění má dnes na programu 76. ročník sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení. Poprvé je na českém území, a to na pozvání festivalu Dialogu Meeting Brno. Shromáždění začalo před pár minutami. My tam máme svoji reportérku Vlastu Gajdošíkovou, která ho sleduje. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Co se právě v pavilonu P brněnského výstaviště teď děje? Kdo to tam mluví?
1: Tak v úvodu halou prošel průvod vlajkonošů a skupin v krojích z různých oblastí Sudet. Do pochodu jim k tomu hrála řízná dechovka. Shromáždění se odehrává v obří nafukovací hale, oddělené od zbytku pavilonu P. Účastníky sjezdu právě vítá zástupce předsedy krajanského sdružení Štefan Hertler. Nadšený a dlouhý potlesk ve stoje vyvolalo jeho poděkování českým hostitelům, že umožnili toto setkání. Zopakoval, že nepožadují vrácení majetku, ale stojí o společné budování Evropy. Následovat měla vzpomínka na zesnulé. Duchovní rozměr měl ostatně začátek dnešního programu. Zahájili ho mše římskokatolická a evangelická. Na ty přišla většina účastníků sjezdu, tedy aspoň podle mého odhadu, protože tato nafukovací hala je plná a spousta lidí se ani nevešla k přichystaným stolům a museli stát.
0: Co je na programu toho hlavního shromáždění dnes?
1: Po těch úvodních ceremoniích udělí sdružení nejvyšší vyznamenání sudetských Němců Evropskou cenu Karla IV. Spisovateli a bývalému disidentovi a politikovi Milanu Uhdemu. Potom z projevy vystoupí předseda krajanského sdružení Bernd Posselt a po něm bavorský premiér Markus Zedr. Počítá se i s českými zdravicemi. Promluvit má brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Jednání s Markusem Zedrem má ale odpoledne naplánované taky jihomoravský hejtman Jan Grolich. Mluvit mají o spolupráci v oblasti hospodářství, výzkumu nebo technologických inovací. Součástí odpoledního programu je mimo jiné vystoupení Nika Vintna, jehož otec Nikolas před druhou světovou válkou pomáhal životským dětem utéct před nacisty.
0: Trasa sudeckých Němců provázejí protesty části veřejnosti i některých politiků, tak předpokládám, že budou i dnes.
1: Je to tak, protest do centra města na dnešek svolalo hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté. Úřadům nahlásili, že očekávají několik stovek lidí. Je ale otázka, kolik jich skutečně přijde. Včerejších protestů během pouti smíření spohořeli z Brna, která připomíná takzvaný pochod smrti Němců odsunutých z Brna na konci května 1945, se zúčastnili zhruba 300 lidí. Poutníků bylo podle odhadů policie 4 500.
0: Tak děkujeme. Z festivalu Dialogu Meeting Brno ve vysílání Vlasta Gajdošíková teď živě. Děkujeme. Další informace od ní, ale i také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Sportovci mezi sebou dnes v Las Vegas změří síly v několika kategoriích a povolené je přitom úplně všechno, včetně dopingu. No ohrozí to třeba světové rekordy a budou vůbec platit? Tak na tyhle otázky a nejen na ně odpovíme ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli.

0: Nejrychlejší sportovní časy v atletickém běhu nebo plavání možná už dnes nikdo nepřekoná. V americkém Las Vegas začínají speciální závody. Desítky účastníků poměří svoje síly, a to celkem v 7 sportovních kategoriích. Na rozdíl od těch normálních soutěží je ale na dnešních hrách povoleno úplně všechno, tak třeba doping, tedy užívání různých běžně zakázaných podpůrných prostředků. Víc k tomu teď už ze zahraniční redakce řekne Jiří Chávera. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, kdyby účastníci dnes překonali třeba světový rekord v běhu na 100 metrů, tak ten by přece platit neměl.
1: Neměl a platit ani nebude. Do těch oficiálních statistik se kvůli otevřenému porušování mezinárodních pravidel žádné takové výkony z těch dnešních her nezapíšou. Světová antidopingová agentura tuto událost, takzvané Enhanced Games, tedy něco jako vylepšené hry, dlouhodobě kritizuje a účastníky varovala před tresty, ale taky před různými zdravotními riziky. Užívání podpůrných látek, ať už jde třeba o anabolika, to jsou vlastně steroidy, které podporují růst svalů, tak je dlouhodobě nebezpečné a jejich nadměrné užívání sebou nese riziko vážných zdravotních komplikací.
0: Není to tedy pro účastníky opravdu nebezpečné?
1: Je to nebezpečné a organizátoři se tak snaží rizika co nejvíc vlastně snížit. Pravidla jsou taková, že léky, vlastně doping, musí být legálně schválený Federálním úřadem pro kontrolu léčiv Spojených států. Navíc se většina těch závodníků připravuje společně, pohromadě, v kontrolovaných podmínkách v Abu Zabí, kde jsou pod lékařským dohledem a lékaři se věnují tomu, jaké látky užívají a jak na to jejich tělo reaguje. S celkem 42 účastníků se navíc dva sportovci rozhodli poměřit síly, aniž by tedy vůbec dopovali. Na těch Enhanced Games jsou povoleny taky třeba růstové hormony, krevní dopingy, stimulanty, anebo třeba, protože se bude závodit i v plavání, tak speciální plavky z polyuretanových vláken.
0: Aha, takže se bude závodit tady i v plaveckých drahách.
1: Jo, celkem těch kategorií bude 7, 4 plavecké disciplíny, 50 stovka motýlek a 50 stovka volný způsob. Mezi přihlášenými nechybí například olympijští medailisté, světoví rekordmani nebo mistři světa. To jsou všechno opravdu špičkoví sportovci, pokud se jim tedy vlastně kvůli tomu užívání dopingu vůbec může říkat sportovci.
0: No a proč tady se někdo takových her účastní?
1: No tak třeba plavec Brit Ben Proud, stříbrný z pařížské letní olympiády, pro BBC svoji účast odůvodnil tím, že v klasickém sportu prostě takové peníze nikdy nevydělá. Pro kontext, musel by 13krát za sebou vyhrát mistrovství světa, aby si vydělal tolik, co za vítězství v jednom závodě na těchto Enhanced Games.
0: Kolik si tady vydělají?
1: Účastníkům připadá roční plat a startovné, v každé disciplíně si navíc závodníci ještě mezi sebou rozdělí dalších víc než 10 milionů korun. Půlka připadne vítězi a půlka poraženým. A pokud tedy padne nějaký světový rekord, tak i když nebude oficiálně platit, tak si vítěz odnese dalších 250 tisíc dolarů, tedy asi 5 milionů korun. V mrtvém tahu, tedy deadliftu, si zasoutěží taky třeba Haftor Bjornsson, to je mimochodem držitel současného světového rekordu 510 kg a diváci seriálu Hra o trůny ho můžou znát jako postavu Gregora Clegane s přezdívkou Hora.
0: Tak díky moc, Jiří Chávera, ve vysílání Radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. Ve zprávě a Pavel Prouza.
2: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na 2 splátky. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagóny se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila jako první Češka do dalšího ročníku Roland Garros. Její soupeřkou je Italka Bronzetyová. V Paříži je u toho David Prouza.
3: Nasazená 27. Marie Bousková teď servíruje za stavu 40-15 a 2-2 v prvním setu. Celkem se dnes v programu Roland Garros představí dalších 5 českých tenistů. Tereza Valentová, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Jakub Menčík a také Sára Bejlek. Marie Bousková právě teď vede 3-2 nad Bronzetyovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na pražském okruhu u Lochkova a na D1 u Beranova. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na Lochkov srazil kamion a osobní auto. Na 14,5 kilometru se jede pouze levým pruhem. Na místě jsou záchranáři, tvoří se kolona, brzdí se teď za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru v pravotočivé zatáčce za mostem. Opatrně dojíždějte, zdržíte se 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se srazila 3 auta na kilometru 123,5 bloku. Levý pruh a tvoří se kolona. Při dojezdu do kolony tvořte uličku. Na D1 dál směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 149,5 popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zpoždění 10 minut. A na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 96. kilometru stojí porouchané auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou, je tam krátká fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Ještě přidám dobrý den jednu informaci. Je to výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která platí do odvolání. Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požáru.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Na Australian Open bylo čtvrtfinále dvou her bez českých tenistů. No a teď by se mezi nejlepší rádi vrátili někteří na Roland Garros na pařížskou Antuku. Právě ve vysílání víkendového radiožurnálu se pomalu přesouváme. But it ain't about that.

0: Paříži začal druhý tenisový Grand Slam roku. Ve dvou hrách Roland Garros se představí celkem 13 Čechů, prvních 6 během dnešního, tedy úvodního dne. No a nejenom o nich, teď budeme mluvit s naším reportérem Davidem Prouzou, který už je s námi živě ve vysílání. Davide, dobrý den.
1: Dobré, stále ještě dopoledne.
0: Na kurtu je Maria Bousková, jaký to jde?
1: No, zatím velmi solidně. Marie Bousková sice vstoupila ztraceným servisem do tohoto zápasu s Italkou Luciou Bronzettiovou, ale od té doby je o něco lepší a přesnější, méně chybující tenistkou. Aktuálně vede 4-2 v prvním setu, navíc má k dispozici vlastní podání. Dva breakboly, respektive dva gameboly nevyužila, teď je to 40-40, ale stále tedy o krok napřed nebo o krok blíž k zisku první sady. Je Marie Bousková v souboji s Italkou Bronzettiovou, která prošla z kvalifikace, má tak už 3 zápasy v Paříži. Že odehrané, Marie Bousková nasazená 27. hraje teď první utkání, vede tedy 4-2 zatím.
0: No a vyhlídky českých tenistů pro Roland Garros jsou jaké?
1: No, jak zaznělo, 13 jmen, to je, řekl bych, velmi slušný počet, 4 muži a 9 žen. Pokud bychom měli mluvit o, řekněme, největších očekáváních nebo o největších favoritkách, tak by to určitě byla Karolína Muchová a Linda Nosková. Tyhle dvě hráčky mají aktuálně, řekl bych, nejlepší formu v roce 2026. A pokud jde o nasazení v pavouku, tak jsou tak šikovně umístěné, že nenarazí třeba ve třetím kole na Arinu Sabalenkovou nebo hráčku podobného kalibru. No a když se zaměříme na mužské reprezentanty, tak tam samozřejmě by velmi daleko mohlo dojít třeba Jiří Lehečka, který si myslím, že by mohl v teplých, opravdu velkých teplotách, které Paříž budou teď potkávat, tak by mohl uspět právě díky tomu, že ty balony létají o poznání rychleji, ale samozřejmě daleko může dojít třeba i Jakub Menčík. Takový Tomáš Macháč, tento má celkem stížené, protože pokliže zvládne první kolo, tak už v tom druhém narazí na nasazenou dvojku Němce Zvereva a to se obávám, že by pro Macháče mohla být konečná. Ale samozřejmě nechci předbíhat a třeba se dočkáme překvapení.
0: Už několik těch jmen zahraničních závodníků jste vyjmenoval, tak když bychom se podívali, kdo z nich je největším tahákem pařížského Grand Slamu?
1: Je to ošemetné, protože při absenci Carlose Alcaraze, loňského vítěze, tak je samozřejmě celkem to jednoznačné. Jannik Sinner je prostě jednoznačným tahákem, nasazeným hráčem číslo 1, hráčem s nejlepší formou, ale já se třeba hodně těším právě na Alexandra Zvereva nebo samozřejmě na Kazachstánku Rybakinovou, která si myslím, že je takovým černým koněm, nebo ne černým koněm, ale prostě potenciálně druhou největší favoritkou tohoto Grand Slamu.
0: Tak nechom vás bereme za slovo.
1: Třeba to nakonec dopadne lépe s českými nadějemi.
0: Budeme držet palce, reportér David Prouza, díky moc a zdravíme na Roland Garros.
1: Hezký den.

Čekají nás tropické teploty, tak třeba dnes je to 29 na západě až 31 stupňů a tak možná už napuštíte bazény a bazénky, ale pozor,

0: Pokud se třeba právě teď chystáte napouštět bazén na zahradě, tak pokud k tomu využijete vodu z vodovodu, můžete způsobit komplikace v sobě, ale taky sousedům. Tou bezpečnější variantou je nechat si napustit bazén specializovanou firmou. A třeba v Plzni tuhle službu nabízí městská společnost Vodárna Plzeň.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale ta měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem se nechtěla vyčerpat vlastní studnu.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí Vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénu z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: Tomáš Pavlíček ve vysílání víkendového radiožurnálu, aby řekl, co dnes uslyšíme v polední publicistice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak my se budeme věnovat tomu zrušení vládních odborů, které se věnuje agendě lidských práv, boji proti drogám a tak dále, což vyvolalo ostrou kritiku příslušných organizací. No a dnes ty změny vysvětloval premiér na sociálních sítích a také v rozhovoru pro iRozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. A my budeme se jí obhajobou konfrontovat jednu z rezignujících členek Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Markétu Kos-Motlovou, ředitelku organizace Forum 50%. Pak se také přeneseme na první sjezd sudeckých Němců na českém území, do Brna, tam se dnes sloužila mše, byl tam průvod vlajkonošů, ale my s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem probereme celkové vyznění sjezdu, jakož i vzkazy, které této akci adresovali čeští a němečtí politici. No a na závěr filmový festival v Cannes zná své vítěze, okomentujeme s filmovým publicistou Pavlem Sladkým, čím porotu oslovil snímek rumunského režiséra Kristiana Mungia Fjord, anebo také snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjaginceva.
0: Tak děkujeme, pozvánka platí, teď na Radiožurnál i na Plus a přesně ve 12 hodin vám nabídneme hlavní zprávy. Dobrý den.

0: Radiožurnál 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
1: Rusko raketami a drony mohutně udeřilo na Kyjev, použilo i nadzvukovou střelu středního doletu. V Brně začalo hlavní shromáždění sjezdu sudetských Němců, v centru města se chystají protesty. Začal tenisový Grand Slam Roland Garros, dnes do něj ve dvou hře zasáhne 6 českých reprezentantů. Nehoda brzdí provoz na D1 na 123. kilometru směrem do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29 na západě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko v noci masivně zaútočilo na Ukrajinu. Při vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast vyslalo celkem 600 dronů a 90 raket a střel. Dva lidé zemřeli a přes 80 je zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo velení protivzdušné obrany. Moskva využití Orešniku potvrdila.
3: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Sudetoněmecký sjezd v Brně otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. V projevu to na výstavišti řekl zástupce jejich předáka Stefan Hertler. Historicky první sjezd sudetských Němců na českém území ale kritizuje část politiků i české veřejnosti. Odpoledne plánují protesty v centru města. Hlavní shromáždění sjezdu sleduje reportérka Vlasta Gajdošíková.
4: Stefan Hertler v úvodu poděkoval českým hostitelům, že umožnili toto setkání. To vyvolalo v plné hale nadšený a dlouhý potlesk. Zopakoval, že sudetští Němci nepožadují navrácení majetků, ale stojí o společné budování Evropy. O porozumění a smíření mluvila i primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. Právě teď mluví předseda krajanského sdružení Bernd Posselt a mluvit má také premiér, bavorský premiér Markus Söder. Protest proti sjezdu vyvolal na odpoledne do centra města hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté. Nahlášeno je 1500 lidí. Mezi řečníky by měl vystoupit ex-prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z SPD. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Započítávají se výsledky z prvního kola. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
6: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
7: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
6: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk zraněný je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
9: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Meteorologové čekají, že i dnešek bude tropickým dnem. Teploty by odpoledne měly přesáhnout 30 stupňů. S neobvykle vysokými květnovými teplotami se teď potýká i západní Evropa. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
10: Vigilance jaune à la canicule.
11: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Cenu za nejlepší snímek na festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci více než 20 dalších filmů. 58-letý Mungiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
12: It is Christian Mungius Fjord.
13: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál. Sport.
14: Začal tenisový Grand Slam Roland Garros. V Paříži se dnes představí 6 českých reprezentantů ve dvouhře. Prvním z nich je Marie Bousková, která nastoupila proti Italce Bronzetiové. Více řekne přímo z French Open David Prouza.
15: Marie Bousková zatím v souboji s Bronzetiovou a také s velkými pařížskými teplotami je úspěšnější, získala první set a to poměrem 6-3, teď se hraje sada druhá, zatím je to vyrovnané 1-1, Marie Bousková bojuje o to, aby si vybojovala breakball, který právě teď má 1-1 a 40-33 servisu Bronzetiové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
14: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině je čekají ještě 2 zápasy, zítra s Norskem a v úterý s Kanadou. Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky. A fotbalisté Slávie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. V posledním kole soutěže Pražané přivítají třetí Viktorii Plzeň. Druhá Sparta se utká se čtvrtým Hradcem Králové a pátý Jablonec vyzve šestý Liberec. Zápasy od 14 hodin nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Pravidelné vstupy budou na Radiožurnálu a na serveru i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas chystáme kompletní přímé přenosy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov z kilometru 120 popojíždí kolona. Na kilometru 123 řeší nehodu, teď už v odstavném pruhu, ovšem provoz nadále brzdí dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ jsou silničáři na kilometru 151. Je tam kilometrová fronta na 5 až 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Lochkov na 14,5 kilometru odklízejí následky nehody. Jede se pouze levým pruhem, brzdí se teď u Slivence na 16. kilometru, zdržení necelých 20 minut. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek je krátká kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A teď začíná publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
17: Proč kvůli přesunu agent z vlády na ministerstva rezignují někteří členové vládních rad? Co ukázaly první sudetoněmecké dny na českém území? A jakou zprávu o dnešním světě přinášejí vítězné filmy festivalu v Cannes? Premiér Andrej Babiš dnes vysvětloval na sociálních sítích rozhodnutí přesunout od července několik klíčových odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Uvedl, že ministři nechodili na zasedání příslušných rad, posílali za sebe úředníky, kteří neuměli odpovídat na otázky. Kabinet teď podle Babiše snižuje agendu, rezorty si tak rozeberou například problematiku lidských práv a rovného zacházení, národnostních menšin a romských příležitostí a také protidrogové politiky. Širší zdůvodnění chce premiér přednést zítra na tiskové konferenci. Rozhodnutí vlády ostře kritizují zástupci organizací, které se zmíněnými otázkami zabývají. A také oni se zítra chystají svoje námitky veřejně předložit. Kromě toho někteří z nich dosavadní funkce na úřadu vlády opouštějí. Jednou z nich je i Markéta Kosmotlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Tak vy jste rezignovala na své členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Souvisí to přímo s tím přesunem agent z vlády na ministerstva?
18: Ano, souvisí to přímo s tím přesunem. My jsme podali většina osob z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a těch výborů rezignaci k 36., pokud opravdu dojde k přesunu těch agent pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože si myslíme, že to je průřezové téma, což je vidět na vládní strategii pro rovnost žen a mužů, kde vidíme, že ty jednotlivá opatření se týkají všech ministerstev. A vnímáme to, že tímto krokem dochází k rozbíjení a oslabení té agendy a že to nepřinese efektivní řešení.
17: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v rozhovoru pro iRozhlas připomněla, že koalice v programovém prohlášení vlády slíbila, že se bude snažit, aby stát fungoval efektivněji. Rozumíte tomuto zdůvodnění?
18: Nerozumím vůbec, protože to je naprostý opak. Dosud vlastně ty odbory a oddělení, co se přesouvají pod ministerstva, konkrétně ta agenda rovnosti žen a mužů se přesune pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ty lidé, nebo ten odborný aparát nebude moc znášet připomínky proti svému ministru. Kdo bude připravovat vládní zmocněnkyni odborné podklady, když tam nebude mít ty jednotlivé odbory? Vládní zmocněnkyně má pod sebou dvě osoby a ty budou připravovat veškeré ty podklady a připomínky ke všem těm tématům, tedy nejenom rovnosti žen a mužů, ale všechny ty oblasti, které jste předtím vyjmenoval. A myslím si, že není náhoda, že proti tomu vystoupila i bývalá vládní zmocněnkyně Helena Válková, protože ví, proč ten dlouho budovaný systém má takový to smysl. A i veřejný ochránce práv a dětský ombudsman nesouhlasí s tímto přesunem, takže povede to k naprostému chaosu a menší efektivitě. No. A to, že nikdo nechodí na rady vlády pro rovnost žen a mužů z jednotlivých ministerstev a není schopen panu premiérovi odpovědět na místě, to není problém těch rad, to je problém těch jednotlivých ministerstev.
17: Tinde Bárta míní, že se uspoří administrativní čas úředníků a pak se možná budou moci věnovat mnohem užitečnějším, důležitějším věcem třeba v rámci své agendy a popsala nám také každoroční obtížná vyjednávání o rozpočtu.
19: Ty požadavky jsou větší a větší, jak na financování, tak na počet zaměstnanců. A právě proto si myslím, že je to správně, že to podporní systém zdravotnictví, kde už nějaký aparát je. Je tam asi, jestli si nepletu, 9 kolegů ministerstva zdravotnictví, který se automaticky připojil do toho týmu, takže tím posílíme i tu agendu, i ten tým.
17: Připouštíte, paní Kosmotlová, že opravdu se ty požadavky postupně zvyšovaly?
18: Nezvyšovali a pokud se něco podařilo prosadit v těch agendách rovnosti žen a mužů, jako byla třeba zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, tak to bylo jenom díky právě té mezioborové a mezirezortní spolupráci. Takže ta efektivita tam teď nebude a povede to jenom k zhoršení toho stavu.
17: Ale opět Tinde Bárta uvádí, že ta nadrezortnost bude zachovaná.
19: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři. Pokud ministři nemůžou, a pan premiér bude velmi apelovat, aby nadále na ty rady opravdu chodili ty ministři, anebo v případě své první náměstky, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
17: No paní Bárta také dodává, že například Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, tedy velký odbor se zhruba 30 zaměstnanci, se svého času přesunula na Ministerstvo průmyslu a obchodu a údajně to zvládli bez šrámu. Proč by to nešlo teď?
18: Jak jsem zmiňovala už předtím, ty odborné podklady dosud zpracovával například v té naší agendě odbor pro rovnost žen a mužů. A ten bude teď pod MPSV. Tak jak se zajistí ta nadrezortnost v momentě, kdy to bude pod jedním ministerstvem? A vládní zmocněnkyně tam ten odborný tým mít nebude. Takže no, já nechápu, jak to může zajistit tu nadrezortnost v tomhle ohledu.
17: No když to povede premiér a budou se moc ti lidé, kteří se toho účastní, také být třeba meziresortním připomínkou řízení, tak nebude to možnost nějakým způsobem propojit ty rezorty tímhle způsobem?
18: Nebude tam ta možnost, protože, jak jsem říkala, ty lidé nemůžou přece připomínkovat něco, co jde z jejich ministerstva, takže agendu rovnosti žen a mužů v momentě, kdy bude jenom pod ministerstvem práce a sociálních věcí, tak ty připomínky přece nemůžou dávat vůči svému ministerstvu a kritizovat něco, co předkládá jejich ministerstvo. Proto tam byla ta průřezovost, aby to bylo na tom úřadu vlády a k tomu prostě nemůže teď docházet.
17: Tak vedoucí úřadu vlády sice prohlásila, že ty změny jsou nevratné, ale potom připustila.
19: Pan premiér velmi, velmi, jak to říct, striktně bude to hlížet na to, na ty rady chodíme, věnujeme se tomu, když to nebude fungovat, tak to budeme jako samozřejmě korigovat.
17: Takže budete se ještě snažit to rozhodnutí vlády změnit, protože paní Barta sice tvrdila, že je to definitivní a nezvratné, ale že je ochotná o něm diskutovat.
18: Tento týden se ještě plánuje vlastně schůzka s panem premiérem, kde budou zástupci a zástupkyně za jednotlivé ty rady. Za naši radu tam bude vlastně zástupkyně, která řeší téma násilí na ženách a domácí násilí. A myslím si, že by měli naslouchat tomu, že v momentě, kdy se ozývají organizace, které pomáhají a podílely se dlouhodobě na prevenci domácího násilí, říkají, že tak toto fungovat nebude.
17: A to znamená tento týden ještě dnes, anebo jste myslela spíš příští týden?
18: Ve středu má konkrétně proběhnout schůzka s panem premiérem a budou tam zástupci, zástupkyně jednotlivých těch rad i té naší rady vlády pro rovnost žen
17: a
18: mužů.
17: A kdyby ta schůzka proběhla z vašeho pohledu uspokojivě, tak byla byste ochotná vy a vaši kolegové, kolegyně se případně do rady vlády vrátit?
18: Ano, my jsme to tak zmiňovali, že je to podmínečná rezignace, že v momentě, že my jsme byli ochotní pokračovat v té neplacené, chtěla bych říct, ještě práci v těch poradních orgánech a pokud to zůstane pod agendou nebo pod úřadem vlády, nebo případně, když se řídí ministrně pro lidská práva, což je taky jeden způsob, jak to vyřešit.
17: Tak tolik Markéta Kos-Motlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Děkuji vám, naslyšenou.
18: Děkuji, naschledanou.
17: V Brně dnes vrcholí první sjezd sudetských Němců na českém území. Už dopoledne se konala mše, kterou sloužil emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Následoval pochod vlajkonošů a skupin v krojích. Zástupce předsedy krajenského sdružení Stefan Hertler poděkoval v emotivním projevu městu Brnu a jeho politikům za odvahu, kterou při podpoře sněmu sudetských Němců ukázali. Doplnil, že sjezd otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. Na hlavním shromáždění také promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. No a cenu sudetských Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Naším hostem je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Tak když začnu tím projevem pana Hertlera, on citoval mimo jiné slova českého ministra zahraničí Petra Macinky, že němečtí politici si sjezdu neužijí a poděkoval za odvahu pořadatelům. Co tedy ukázal ten samotný sněm, ten jeho dosavadní průběh?
20: No, myslím, že ukázal především to, že kdo chtěl vidět, a pevně věřím, že to byla značná část i české veřejnosti, tak viděla, že sudetští Němci jsou úplně standardní organizace, která nechce žádné majetkové změny, nechce se tady věnovat nějakému historickému revizionismu, jak to poněkud patafyzicky formuloval usnesení poslanecké sněmovny podpořené SPD, motoristy a ANO, ale že je to přesně naopak, že to je organizace, která chce chce spolupracovat nejen tedy s Čechy, ale vlastně se všemi v rámci mírové a sjednocené Evropy. Takže tohle myslím, že je zpráva, kterou ta část české veřejnosti, která není, omlouvám se za ten výraz, sfanatizovaná lidmi z PRO a SPD, tak to určitě ocení. To je pro mě hlavní zpráva tohoto sjezdu.
17: No, já jsem v deníku N zaznamenal titulek, že Češi a sudeční Němci na cestě ke smíření přečíslili odpůrce. Na druhou stranu petice proti konání sněmu podepsali tisíce lidí a názor, že by bylo lepší, aby se sudetoněmecké dny nekonaly v Česku, podpořilo v průzkumu 57% respondentů. O čem to svědčí?
20: Svědčí to především o tom, že tady vlastně neexistuje žádný česko-německý problém, jak se to pokoušejí lidé jako Tomio Okamura, Jindřich Reichl nebo Petr Macinka formulovat, ale že tady existuje pouze problém česko-český. My jsme viděli, že na počátku celé organizace sudetoněmeckého sněmu v Brně to vlastně nikomu nevadilo. I premiér Andrej Babiš, když byl v Mnichově na návštěvě u bavorského premiéra Zédra, tak měl neutrální postoj a říkal, to je taková úplně normální občanská iniciativa, proč bychom se k tomu vlastně měli vyjadřovat, natož tomu bránit. Byl to velice rozumný postoj. No a poté, nicméně, co se tohoto tématu zmocnila extrémnější část české politické scény, tak Andrej Babiš, protože nechce přepustit žádné voliče těmto extrémnějším politickým stranám, tak pootočil, což ukazuje, že tady reálně není problém mezi Čechy a Němci, ale že se tady reálně odehrává boj o nějakých 6, 7, 8, 10% voličů mezi stranami současné vládní koalice. A tento boj způsobil to, že se vlastně sudetoněmecký sněm, který, jak říkal sám Andrej Babiš, ještě před několika měsíci vlastně není žádný problém, takže se stal obrovským tématem v České republice. Nic jiného bych opravdu zatím neviděl, je to opravdu snaha hnutí ANO získat voliče SPD, hnutí PRO a částečně motoristů a snaha těchto jmenovaných stran se zase vyprofilovat vůči hnutí ANO a z toho tady pochází to celého.
17: Tak výzvu sněmovny, aby pořadatelé od konání sjezdu ustoupili, tak iniciovala SPD. Poslanec jejího klubu Jindřich Reichl se protestů v Brně zúčastnil a většinou argumentovali tím, že sudeční Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety. Nemá ale vlastně ve štítu zrušení dekretu víc než to sudetoněmecké sdružení jiná politická síla, shodou okolností tedy spojenci SPD ve frakci Evropa suverénních národů, tedy AFD?
20: No, je to přesně tak. Já, vlastně ta otázka už obsahovala odpověď. Já bych tomu snad jenom dodal, že veškeré majetkové a právní otázky jsou dávno mezi Českem a Německem vyřešeny. V roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace, která vlastně konstatuje, že už k těm věcem z minulosti se nebudou obě strany vracet. To je bod jedna a bod dvě, samo sudetoněmecké krajanské sdružení, které ještě nedávno, ale no, ono vlastně už právě hodně dávno mělo ve stanovách požadavek zrušení Benešových dekretů, tak i této čistě formální záležitosti se před, jestli počítám správně, před 11 lety vzdalo. Takže ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany bavorské vlády, ani ze strany sudetoněmeckého krajanského sdružení tady ten požadavek, který se snaží lidé jako Reichl, Okamura, či možná částečně Petr Macinka, jim podsunout, prostě objektivně neexistuje. Ten požadavek objektivně existuje pouze u části strany, která je ve stejné frakci v Evropském parlamentu, jako je česká SPD Tomio Okamury, tedy Alternativa pro Německo, AFD. No a teď se samozřejmě čeští národovci, kteří se vymezují proti Německu proti sudeckým Němcům dostávají do jisté kognitivní disonance, když vlastně AfD ve svém odporu k sjednocující se Evropě, což má společného právě se SPD a částečně s motoristy, požaduje to, proti čemu SPD a motoristé hlasně vystupují.
17: Tolik děkuji. Tolik názor komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Díky, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
17: A ještě dodám, že jsme zaznamenali výrok ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové na CNN Prima News, kde uvedla, že není důvod v této vyhrocené situaci se scházet s bavorským premiérem Markusem Zédrem a narážela samozřejmě na to, že pana Zédra teď dnes odpoledne přijme prezident republiky. Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo v sobotu večer drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v něm čelí úřadům, které jim odeberou děti kvůli domácímu násilí. Velkou cenu poroty si odnesl snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjagincema. Celý festival ve Francii sledoval filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Dobrý den, Pavle.
0: Dobrý den.
17: Proč porota v Cannes vyzdvihla právě drama Fjord? Byla to překvapivá volba, protože Kristián Mungiu už jednu zlatou palmu má za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
0: Kristián Mungiu rozhodně patří k nejzásadnějším uměleckým tvůrcům současnosti, takže v tomto ohledu to překvapení nebylo. Porota, kterou vedl korejský režisér Park Chan-wook na tomto filmu, ocenila jednak to, jakým způsobem Kristián Mungiu zpracovává téma rozdělené společnosti a různých kulturních válek, jakým způsobem se staví k současnosti a k morálním dilematům, které nabízí soužití nejenom, ale především v tomhle případě v Evropě, protože jde skutečně o křesťanskou rumunsko-norskou rodinu, která se po přestěhování do Norska dostane velmi rychle do potíží a jsou jí odebrány všechny děti.
17: Na jaký pohled na Rusko nabízí snímek Minotaur, který dostal v Cannes cenu poroty?
0: Kritický pohled na Rusko. To je Andrej Zvjagincev, který tenhle film natočil, žije už v tuhle chvíli v zahraničí, právě ve Francii ostatně. Zajímavostí je, že překonal velmi těžký covid a byl více než rok připoután na lůžku, takže tohle je jeho velký návrat, nejenom umělecký, ale i lidsky a zdravotně jde o návrat. Ten snímek ukazuje ruského oligarchu z jednoho menšího nejmenovaného ruského města, kterého se válka na Ukrajině příliš nedotýká, řeší spíš to, že jeho žena je mu nevěrná, ale do toho právě přicházejí společenské okolnosti, částečná mobilizace v Rusku, která už se dotýká přímo jeho podniku a jeho zaměstnanců. Ten film vlastně ukazuje nějaký rozvrat hodnot a rozvrat humanity v zemi, která zavírá oči nejenom nad agresí u sousedního státu, ale taky při domácích problémech.
17: No, herecké ceny porota udělila v mužské i ženské kategorii dvojicím a také režiséři se museli o cenu podělit. Jak to?
0: Bylo to částečně tím, že se porota nemohla rozhodnout, který film vyzdvihnout. To je případ především té režijní kategorie, kde nakonec dostali cenu jak snímek Otčina, Fatherland, polského režiséra Pavla Pavlikovského, který vypráví o návratu Tomase Manna, toho nobelovského spisovatele, a jeho rodiny do Německa těsně po druhé světové válce. A tomu druhému filmu, což je Černá koule, La Bola Negra, což je takové rozmáchlé queer drama sahající od začátku španělské občanské války až do současnosti. Takže nakonec dali cenu za režii oběma filmům. A ty herecké ceny vyzdvihují filmy, kde skutečně jde o nějakou silnou dvojici, takže dvojice složená z Japonky Tai Okamoto a francouzské herečky Virginie Efira, ta dostala ocenění za snímek Z ničeho nic, který je o péči a přátelství, zjednodušeně řečeno, a drama Zbabilec si odneslo cenu pro oba představitele mužských hlavních rolí, protože to je vlastně gay drama z prostředí světové války, kde se odvíjí takový láskyplný příběh mezi dvěma muži, který není možné, aby se úplně naplno rozvinul.
17: No a jenom velice stručně na závěr, které filmy z programu Cannes uvidíme v českých kinech?
0: Mnohé z těch, které jsem už i jmenoval, včetně Fjordu, oceněného Zlatou palmou, nebo Minotaura, který má tu velkou cenu poroty, nebo i teď ten zmiňovaný japonsko-francouzský snímek, všechny tyhle už se chystají do kin. Už více než desítka filmů z toho hlavního kanského programu má v tuhle chvíli české distributory, takže diváci se na ně budou moc těšit.
17: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký, děkuji, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
17: No a nejenom festival v Cannes, ale také festival Téman v nedělní publicistice spěje do finále. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Tomáš Pavlíček přeje hezký den.
3: Tady je Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. Pavel Prouza má pro vás další zprávy.
21: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedirk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technopárty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes má skončit a účastníci postupně odjíždějí.
22: Sport.
21: Tenistka Marie Bousková vstoupila do druhého Grand Slamu sezóny. Na Roland Garros vyzvala Italku Bronzetijovou a aktuality má přímo z Paříže reportér David Prouza.
23: Marie Bousková porazila Lučiu Bronzetijovou 6-3 a 6-1. To utkání trvalo jenom hodinu a 9 minut. Česká reprezentantka splnila roli nasazené hráčky favoritky s číslem 27 a postupuje jako první Češka do druhého kola. Dalších pět českých reprezentantů ještě dnes se představí v Paříži, ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna byla dvě dopravní omezení. Za sjezdem na Velký Beranov před okamžikem zprůjezdnily oba pruhy. Teď se zpomaluje na kilometru 123 a kolona se tam téměř rozjela. Za sjezdem na Velké Meziříčí východ jsou silničáři. Zpomalíte na kilometru 149,5, zpoždění necelých 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Lochkov je na 14,5 kilometru uzavřený pravý pruh. Stojí tam osobní auto po nehodě, krokem se jede ze 16. kilometru, fronta je na 10 minut. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm směrem na Slovensko se před státní hranicí u Bumbálky jezdí kyvadlově. Havaroval tam motorkář. Kolony se netvoří, ovšem brzdí se v zatáčkách. A v Praze v Liberecké směrem do centra opravují vozovku v levém pruhu. Před sjezdem na Prosek naberete zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: A ještě jedna informace ze sportu. Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat i v evropských soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Informoval o tom web Evropské gymnastické federace. Tak zdravíme z víkendového Radiožurnálu a posíláme Coldplay.
24: Radiožurnál.
25: Každý den s vámi.
24: I o víkendu.

Jaké by to bylo odtrhnout se od běžné reality a dýchat vzduch jiných planet? No, na začátku minulého století takový pocit vyjádřil hudbou rakouský skladatel Arnold Schönberg. No, jeho hudba rozezní i dnes Rudolfinum, tak na další koncert Pražského jara vás ve víkendovém radiožurnálu za chvíli vezmu.

0: Jaké by to bylo dýchat vzduch jiných planet, o tom se píše už v jedné přes 100 let staré německé básni. Tyhle verše potom inspirovaly rakouského skladatele Arnolda Schönberga natolik, že se je rozhodl zhudebnit. Utéct tak trošku do jiného světa budou moci návštěvníci Pražského jara, a to na dnešním koncertu v Pražském Rudolfinu, na kterém zaspívá i kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
1: Ten ikonický moment hudební historie v Schönbergově smyčcovém kvartetu nastává, když sopranistka zpívá Cítím vzduch jiných planet.
2: Brouká si úryvek skladby kanadská pěvkyně Barbara Hennigan.
1: Právě v tu chvíli se hudba změnila. Skutečně se změnila harmonie tak, jak jsme ji do té doby znali.
2: Hudba rakouského skladatele Schönberga dodnes rozděluje publikum i kritiky. Jeden posluchač je fascinovaný, druhý zmatený, další přímo pobouřený. Proč jeho skladby i po více než 100 letech vyvolávají tak silné emoce, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
3: Je to taková jeho skladba, kterou on vykračuje z pozdně romantického světa a vydává se na pole volné tonality a atonality. Pro něj to byla zlomová věc.
2: Skladbu na nedělním koncertě Pražského jara zahraje s Barbarou Hennigan uznávaný komorní soubor.
1: S úžasným Belča Quartetem toto dílo zpívala už několikrát a podle mě jsou v současnosti jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším smyčcovým kvartetem na světě. Myslím si, že zpívat s nimi tuto skladbu je pro publikum zjevením, protože toto dílo nevnímáme jako moderní hudbu ani jako něco intelektuálního. Je to, ano, je to jako kvintet pěti hlasů, opravdu. I když jde o smyčcový kvartet a soprán, působí to jako pět hlasů, z nichž každý vyjadřuje něco svým vlastním způsobem, ale zároveň společně vytvářejí cestu ven, někam za hranice země.
2: V Pražském Rudolfínu zazní v rámci koncertu také skladby Antona Webera a Wolfganga Amadea Mozarta. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Bajkerka Barbora Bukovská, no tak ta potvrdila v Novém Městě na Moravě roli jedné z favoritek závodu juniorek světového poháru. Česká královna cyklistiky skončila druhá. No a my pro ty podrobnosti se za chvíli do Nového Města na Moravě vydáme za naším reportérem.
1: Mám v hlavě naše dny.

0: Bajkerka Barbora Bukovská obsadila druhé místo v cross country juniorek na světovém poháru v Novém Městě. Na Vysočině tak navázala na loňské vítězství. No a v tamní aréně se teď jedou závody kategorie elit, tedy dospělých, a je u toho náš sportovní reportér Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Martine, když se vrátíme k tomu závodu juniorek, jak se Barbora Bukovská propracovala k tomu stříbru?
1: Ona vlastně už od úvodu byla ve vedoucí skupince a vlastně hned v prvním kole jí odjela nakonec vítězná Švýcarka Grossmanová. Barbora Bukovská k tomu říkala toto.
2: Vlastně mi byla v podstatě hnedka v prvním kopci, kde jsem měla lehkou krizi a mě párkrát zavrala a pak už jela ze sjezdu, kde mi taky trošku poodjela, takže to bylo hnedka jako vyřešený. Samozřejmě jsem měla pokušení o to jí dojet. Ale jak už jsem řekla, měla jsem lehké krize, takže pak jsem si nakonec řekla, že půjdu na jistotu a pokusím se udržet to druhé místo.
1: Druhé místo Barbora Bukovská udržela v cíli, byla se ztrátou minutu a půl na Grossmanovou, půl minuty před svou reprezentační kolegyní, tedy Lucí Grohovou. Česko tedy bere stříbro a bronz z tohoto závodu juniorek. Navíc výborný výkon předvedla také Justýna Novotná. Ze 48. místa na startu se propracovala až na konečnou šestou příčku.
0: Teď závod jedou ženy, jak se vyvíjí?
1: Mezi ženami to z českého pohledu zas až tak dobré není, protože nejlepší z Češek je Tereza Tvarůšková, je až v páté desíce a ztrácí více než 5 minut, skoro 6 minut na aktuálně vedoucí Rakušanku Štigerovou. Štigerová má náskok 15 sekund na trojici Švýcarek, které se jí aktuálně snaží stíhat, ale do cíle ještě zbývají 3 okruhy, takže vpředu to ještě může být poměrně dost zamotané, zamotat se do toho teoreticky výsledku. Může i největší jméno, které je ve startovní listině, tedy aktuálně 9. v tom pořadí Nizozemka, pak Petersová, ta na vedoucí Rakušanku ztrácí 3/4 minuty.
0: No, když jste zmínil Nizozemku, tak vlastně největším lákadlem je závod mužů. Loni se právě fanoušci těšili na Nizozemce Van der Poela. Kdo bude na startu letos?
1: Matěj van der Poel to nakonec nebude, byť to chvíli vypadalo, že by opravdu v Novém Městě na Moravě mohl startovat, ale potom, co si tady loni pošramotil své zápěstí vlastně kousek před Tour de France, a ta je pro něj dost podstatná, tak dá se očekávat, že přejména jeho silničářský tým mu naznačil, že by závody v cross country horských kol někde na Vysočině nebyly úplně dobrým nápadem, takže van der Poel tady nestartuje, byť se na to chystal, ale pojede tady jiné velké jméno silniční cyklistiky, sice Tom Pidcock, muž, který je právě známý tím, jak dokáže i na silničním kole krásně ve sjezdech krouhat oblouky, krouhat zatáčky a dostávat se do ideální stopy a riskovat možná více než ostatní, tak to se tady pokusí předvést. Potom, co tady z posledního místa se propracoval až na druhou příčku v short tracku, tedy jakési zkrácené variantě, tady pojede také kompletní cross country a doufujeme, že mezi muži obsadí nějakou dobrou pozici také největší česká naděje Ondřej Cink.
0: Tak držíme palce z vysílání víkendového Radiožurnálu a zdravíme nejenom Martina Charváta. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí zvýšené riziko požáru. Je to výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Přidáváme další zprávy. Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. Ve studiu je Pavel Prouza.
1: Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí proti Spartě s omlazeným týmem. Následky nehody odklízejí na pražském okruhu u Lochkova směrem na D1. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sudetští Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
3: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom snila celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagony se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Nejmenovaný úředník měl uvést, že vlak převážel vojáky s jejich rodinami. K útoku se přihlásila balúčistánská osvobozenecká armáda, která požaduje nezávislost regionu. Nálož odpálil sebevražedný atentátník. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nachází, nebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje vodák a spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
4: Za prvé upozornění na nebezpečná místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
1: Nové cedule pro vodáky nechalo na řece Moravě umístit Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.
2: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetyovou porazila ve dvou setech. Nastoupit by dnes ještě mělo 5 českých reprezentantů. O jejich výkonech uslyšíte na této stanici živě od našeho reportéra přímo z Paříže. A vysílat budeme už za hodinu taky o fotbalové lize. Poslední kolo nadstavbové skupiny o titul nabídne zápasy Slavia Plzeň, Jablonec Liberec a Sparta Hradec Králové. Všechny týmy už mají své pozice jisté a proto třeba Hradec dá šance mladším hráčům. Podle trenéra Davida Horejše si ji zaslouží například 18-letý Štěpán Ponikelský.
6: V tom tréninku se nám velice líbí, charakter je skvělý kluk, skvělý dovednosti, nemá cenu jako čekat. Buď na to máte, tak ať hrajete v 18 a on si prostě ten prostor jako zaslouží. Takže myslím si, že to je začátek toho, aby se posouval a třeba jednou z něho byl prostě tady klíčový hráč pro ten Hradec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D10 u Radonic a na pražském okruhu u Lochkova. Na D10 na příjezdu do Prahy směrem z Turnova opatrně za sjezdem na Horní Počernice máme hlášenou nehodu. Na 3,5 kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, kolona se netvoří. Na D8 z Prahy do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem. Na 71. kilometru jde chodec. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ silničáři ukončili práce na kilometru 150. Teď už pouze odklízejí přenosné značení. Pohybují se tam silničáři, tak zpomalte. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pomalu za sjezdem na Barrandov na 14,5 kilometru uklízejí po dřívější nehodě. Jede se pouze levým pruhem, půlkilometrová fronta je na zhruba 5 minut. A v Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení. Uzavřený je levý pruh, kolona z Letňan je na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Dobrý den z víkendového radiožurnálu. Je teplo a bude teplo, tak myslete na doplňování tekutin, ale hlavně na nealko. Ale pokud občas zajdete s přáteli na jedno, jak se říká, tak jste si možná všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Nemusíte se ale bát, zákaz desítky, dvanáctky ani žádného jiného piva se totiž nechustá. Podobně tady na tu dezinformaci se podívali i naši kolegové v seriálu Ověřovna a podíváme se na ní i my živě ve vysílání radiožurnálu. Dobrý den.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Patricie Strouhalová.

0: Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek a nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Tady na tu falešnou zprávu se podívali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz a to v dalším díle seriálu Ověřovna. Podrobnosti teď z vysílání víkendového radiožurnálu nám řekne z domácí redakce Josef Číš. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde se vlastně tahle ta informace vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy totiž k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, možná i šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, který daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. No a proč, to vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti a plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: No a šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: Tak děkujeme, to byl Josef Číš z domácí redakce, teď ve vysílání víkendového radiožurnálu. Informace k tomu najdete i na našem webu iRozhlas.cz. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pozdní termín světového šampionátu ovlivňuje výkony hokejistů. Ty venkovní teploty se ve Švýcarsku vyhouply ke 30 a v hale je jenom o pár stupňů méně. Jak se v tom hraje a jak se na takové zápasy připravit, tak to uslyšíte z víkendového radiožurnálu.

0: České hokejisty čekají vlastně v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. V pondělí odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta vale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když jde ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co naděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Mně přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat, během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolukomentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. A odpolední zprávy má Pavel Prouza.
2: Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů. Vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly například v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Mírně zvýšený výskyt komárů je u Tvrdonic na Břeclavsku, i tam je jich ale méně než obvykle. Podle hygieniků za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Sport. Na postup tenistky Marie Bouskové budou chtít v prvním kole Roland Garros navázat další Češky a Češi. Na pařížském Grand Slamu máme reportéra Davida Prouzu.
3: Českých tenistů je aktuálně na dvorci v Roland Garros Tomáš Macháč, který hraje proti Belgičanovi Zizu Berksovi. Český reprezentant vede 2-1 a 15-0, podává ale jeho belgický sok, který má velkou převahu v hledišti, pokud jde o fanoušky. Tak teď 2-1 pro Tomáše Macháče. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 v Brně a omezení v Liberecké v Praze. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova je silný provoz, pomaleji se jede mezi kilometry 194 a 196. Zdržení do 10 minut, provoz brzdí zúžení u sjezdu na Bratislavu. Z dálnic teď nemáme hlášené další výraznější komplikace. V Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, kvůli opravě je uzavřený levý pruh, kolona kolem sjezdu na Prosek je na zhruba 5 minut. A na Nuselském mostě směrem do centra stojí porouchané auto, dopravu ovšem více, zpomalují semafory za mostem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat, později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: A tady je dobrý den, jedna zajímavost z Hágu. Tamní centrum díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už po páté zaplněla nafukovací umělecká díla, tak pokud tam třeba pojedete, tak si prohlédnete abstraktní instalace, je tam dokonce 7-metrový hrnec s pokličkou. A letos v parcích, na budovách, dokonce i na vlakovém nádraží je 24 nafukovacích děl. A jinak, kdybyste se tam chystali, tak ta výstava trvá do 21. června.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Jestli pak patříte mezi vodáky, no pokud ano, tak poslouchejte dobře vysílání víkendového radiožurnálu. Vás totiž letos nově po řece Moravě v Olomouckém kraji bude provázet maskot ledňáček. Jmenuje se Morísek a na cedulích vám bude ukazovat, kde je možné bezpečně zakotvit anebo kudy se vydat dál.

0: Možná, že už jste si toho taky všimli, jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o jednak nástupních a výstupních místech, taky na jakém kilometru řeky jsou, a nebo jestli jedou pořád správně. To nové značení připravilo Sdružení cestovního ruchu Střední Morava a v plánu jeho zástupci mají taky označení severní části řeky.
1: Jestli třeba to ještě nesnížíme, víš, jestli to na těch drátech nepoposuneme až pod tu trubku, aby to bylo víc vidět, ale to jsou detaily.
2: Které řeší Petr Čamek, vodák a spolumajitel nedalekého kempu. My stojíme u Mlýnského potoka v Olomouci, Hejčíně. Právě tady je na mostě zavěšena jedna z nových cedulí.
3: Jsme odhaduju 200 metrů od úplného konce, výstupní místo kemp Krásná Morava Olomouc.
2: Na té ceduli máme napsáno právě výstupní místo kemp Morava jich pokračuj rovně. Takže to vlastně dává těm vodákům informaci, kudy dál, kde se nachází.
3: Přesně tak. To vidíte tu hlavní informační ceduli, kde vidíte i kilometr, to je v tom červeném kolečku.
2: Instalaci cedulí zařídilo ve spolupráci s Olomouckým krajem a vodáky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Lidé se tak kromě tradiční plavby z Postřelmova do Olomouce můžou snadno vypravit i po jižním toku Moravy. Do lodě nasednou podle zástupce sdružení Jana Machovského v Olomouci u Šantovky.
4: A tam začíná ta jižní část, která vede až do Květina.
2: Označit kromě jižní části toku plánují i zbytek trasy.
4: Chceme v letošním roce udělat i tu severní část, to znamená opravit veškeré informační tabule, spravit ty nástupní, výstupní místa těma tabulema. Pak bychom chtěli ještě přidat informační tabule právě pro ty vodáky, kteří vystoupí, aby věděli, kde jsou, co je čeká, kam mají plout vlastně dál, jestli tam je něco nebezpečného.
2: Cedulím podle Machovského dali jednotný vizuální styl.
4: Průvodcem toho vodáka je maskot Morísek, který vychází z podoby ledňáčka, který se tady nachází.
2: Vodáci ale po cestě nepotkají jen ledňáčky. Zvláště nebezpečné jezy jsou označené velkou červenou lebkou s vykřičníkem. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.

Jak víte z našeho zpravodajství radiožurnálu, Moskva během noci zase masivně útočila na Kyjev, na Ukrajinu vyslala na 600 bezpilotních letounů a několik typů raket. Víc právě tady o té situaci budeme mluvit s naším zpravodajem Martinem Dorazínem. Then the rainstorm came over me.

0: Rusko přes noc mohutně útočilo na Kyjev a taky jeho okolí. Při vzdušných úderech zemřeli 4 lidé. Nejméně 80 je zraněných, jak informuje agentura Reuters s odkazem na úřady. Moskva na Ukrajinu vyslala na 600 dronů a 90 raket. Útočila i balistickou střelou Oršnik. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron to odsoudili jako eskalaci konfliktu. Teď už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, zdravím tě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No jak tedy vypadala ta dnešní noc v Kyjevské oblasti a samotné ukrajinské metropoli?
1: No byla to noc velice hrůzná, děsivá. Psala mi například známá z Kyjeva, která bydlí právě v té části, která byla dost silně zasažená. Ostatně zasažené byly všechny městské obvody, ale u nich tam, jak psala, tak zrovna nemají na blízku žádný kryt, kam by mohli rychle utéct se schovat, takže to trávili v tom paneláku s hrůzou, tedy co bude dál, protože jako by to nemělo konce a ty údery se stupňovaly, dronový útok, raketový útok, bylo zasaženo podle starosty Vitalie Klička přes 40 až 50 různých objektů, například jedno obchodní centrum, velké obchodní centrum bylo úplně zničeno i tím požárem, který tam potom vypukl, stejně jako tržnice v Lukanivce, také bylo zasaženo muzeum Černobylu, Národní muzeum, kam se dnes odpoledne vydal také prezident Volodymyr Zelenský a ministr vnitra Klimenko, aby si prohlédli tu zkázu, kterou napáchal ten ruský útok. Zasaženy byly školy, úřady, dokonce i v centru na Majdanu, na náměstí Nezávislosti byla poškozena budova hlavní pošty. Samozřejmě zaparkovaná auta a tak dál, takže ten výsledek, ti 4 mrtví, 80 zraněných, to je jeden vlastně z nejtěžších, nejhorších úderů na město, ten předchozí na začátku měsíce, jak by psala ta známá, tak byl také děsný, ale tohle bylo ještě horší.
0: No, Moskva, jak jsme říkali, na ten kyjevský region zaútočila raketou Oršnik. Co to vlastně je za typ střely, nebo jak běžné je třeba její nasazení?
1: No proti této zbrani zatím nemá protizbraň. Ukrajina je velmi obtížné ji sestřelit, protože v některých úsecích toho letu dosahuje nadzvukové rychlosti. Je to zbraň, kterou Rusko použilo už po třetí, poprvé v Dnipru, potom na západní Ukrajině a teď v Bílé Cerekvi v Kyjevské oblasti, kde tedy se trefili do nějakého místa, kde jsou jenom garáže, takže tam nebyl žádný vojenský cíl. Naštěstí tedy se to obešlo bez většího počtu nějakých nešťastných událostí, zraněných a podobně, protože Rusko zkrátka zřejmě netrefilo ani tím Orešníkem to, co zamýšlelo, možná letiště, možná nějaký podnik v Bílé Cerekvi, to nikdo neví, ale netrefili se tam. Je to zbraň, kterou Rusko vyrábí dál a ty zkracující se intervaly mezi jednotlivými útoky podle vojenských odborníků svědčí o tom, že Rusko zesiluje, posiluje, zvyšuje výrobu právě této super nebezpečné zbraně.
0: No právě ukrajinský prezident Zelenský před tím možným útokem střelou Oršnik varoval už během včerejška. Co teda tím jejím nasazením se snaží Moskva vzkázat?
1: Snaží se zastrašovat civilní obyvatelstvo, protože jak vidíme v Kyjevě i v té Cerekvi, tak vlastně to byly čistě civilní cíle, kam to ať už úmyslně nebo náhodou dopadlo drony, rakety a ten Orešník, to je obrovská psychologická zbraň především, nenese tedy zatím, doufejme, že se to nikdy nestane, jaderné hlavice, které nést může, ale Moskva tím upozorňuje, že tedy bude v té válce dál

0: pokračovat i tímto hrůzostrašným typem zbraní. A bylo velmi dobře, že prezident Zelenský s odkazem na skvělé informace ukrajinské rozvědky upozornil na toto nebezpečí. Bohužel tedy měl pravdu, ty obavy se naplnily, ale možná i díky tomuto varování včasnému počet těch obětí není tak vysoký, jak by třeba mohl být, ale záchranáři ještě na několika místech stále odklízejí trosky, takže možná počet těch mrtvých zraněných ještě není úplně konečný.
1: Zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, ten živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Martine, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Informace samozřejmě od něj najdete i na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 14 hodin. A ve zprávě připravil Pavel Prouza.
8: Spisovatel a bývalý politik Milan Uhde dostal od sudeckých Němců Evropskou cenu Karla IV. Rusko útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešnik. Fotbalisté Slávie vstoupili z Plzní do posledního utkání ligové sezóny, hraje i Sparta. Silný provoz čekejte na D1 v Brně směrem do Vyškova. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německé krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
10: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
8: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
11: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
8: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstali po něm podle agentury Reuters 4 mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel AI. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí a upozorní plavčíka.
12: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
13: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
12: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
13: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
12: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
14: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
12: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
8: Dnes je to 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřínkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem. Co aktuálně muzeum nabízí, popisuje jeho vedoucí Martina Zálišová.
15: Návštěvníci mohou vidět naše dvě stálé expozice k Boženě Němcové a k prusko-rakouské válce a dvě nové výstavy, když muži nejdou do boje, věnované každodennímu životu v roce 1866 a výstavu pod názvem Cesta za světlem o českoskalickém rodáku Antonínu Blahníkovi.
16: Sport. Fotbalisté Slávie vyzvali Plzeň v posledním zápase ligové sezóny, po kterém Pražané dostanou pohár pro šampiony šance ligy. V Edenu viděl první minuty Mirko Vasič.
17: Pátá minuta zápasu, Slávia vede nad Plzní 1-0. Karel Schamberger, Sparta Hradec Králové.
18: Konec páté minuty, Sparta Hradec Králové také 0-0. Teď podještěcké derby Jablonec-Liberec, slovo má Lukáš Michalík.
19: Začala šestá minuta, Jablonec Liberec 0-0, z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
16: Tenistka Marie Bousková postoupila po dvousetové výhře nad Italkou Bronzetyovou do druhého kola Roland Garros. Další aktuality přidá z Paříže David Prouza.
20: Tomáš Macháč hraje s Belgičanem Zizou Berksem, vede 5-4 v prvním setu, teď je to 30-30 po tom, co Belgičan se dokázal vymanit z nepříznivého stavu 0-30. Svůj zápas za maličkou chvíli rozehraje taky Tereza Valentová, její soupeřkou bude Polka Linetová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Silný provoz na D1 v Brně a překážka na D8 u Zdib. Na D1 v Brně směrem do Vyškova je silný provoz, pomaleji se jede mezi kilometry 195 a 196 kvůli zúžení zdržení kolem 5 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 2,5 kilometru stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu. Na Novojičínsku na silnici 464 za Mošnovským letištěm se v Nové Horce srazila dodávka a osobní auto. Musí se jezdit Kyvadlově, zdržíte se krátce. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Dolní Počernice čekejte kolonu za sjezd na Průmyslovou, je to na necelých 10 minut. V Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, uzavřený je levý pruh a popojíždí se před sjezdem na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
7: Zdravím vás, dobrý den, dobré odpoledne. No, my za chviličku si zase přiblížíme části toho nejlepšího, co jste mohli od našich hostů v minulém týdnu tady ve vysílání Radiožurnálu slyšet. Takže co motivuje lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou? Libor Bouček ve studiu přivítal kromě ní třeba taky zpěváka a herce Vojtěcha Dyka. Jan Pokorný, ten se zase bavil s historikem Vojtěchem Kinclem a přiblížili společně proces s K.H. Frankem, který se konal před 80 lety. Tak tohle všechno uslyšíte na Radiožurnálu.
23: Host Radiožurnálu.

0: Jak se neustále zlepšovat, když máte medaile z olympiády i z mistrovství světa a navíc je máte hned ze dvou sportů. Hostem Radiožurnálu byla tenhle ten týden lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. S moderátorem Liborem Boučkem probrala i to, co jí po všech výhrách motivuje jít dál.
1: Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď jsme uprostřed května, tak je čeká první tenisový zápas. Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
2: Recept na porážku? Já si myslím, že v průběhu mé kariéry to bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce. Když jsem byla malá, tak já jsem tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako, že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel, to je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světovýho poháru nebo olympijská vítězka, co pro to musím udělat. Takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a pak jako každý den na tom pracovat, protože, jak říkal taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
1: Takže když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
2: Jo, je to tak.
1: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
2: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný, jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, aby mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboardovat. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď? Ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
1: Tohle říká Ester Ledecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
2: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, já jim vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli, jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžu jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni se jako chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
1: tak
2: ráda.
1: Tak tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
2: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako, není to, že musí, no. Většinou už máme jako pokrytý.
1: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
2: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard, aby věděli, co se jako se mnou děje a udělali si takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.
0: Na celý rozhovor se Stan Ledeckou si můžete pustit taky v aplikaci Můj rozhlas a nebo všude tam, kde jste podcasty zvyklí poslouchat, najdete si totiž hosta Radiožurnálu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Auto v protisměru na D1 u Kojetína. Velmi opatrně teď na dálnici D1. Pokud jedete z Brna do Ostravy, zbystřete za exitem Kojetín. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně kolem kilometru 257. Proto zpomalte a držte se vpravo. Opakuji, D1 směr Ostrava za sjezdem na Kojetín. Pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Historik Vojtěch Kincel spolupracoval na nové sérii Českého rozhlasu Plus Katka H. Frank. Ta připomíná 80 let starý proces s jedním z nejvýše postavených nacistů v protektorátu Čechy a Morava. A právě tady k tomu výročí si historika do vysílání radiožurnálu tenhle týden pozval i moderátor Jan Pokorný. Dozvěděli jsme se tak, jaké bylo úplně poslední přání K. H. Franka před popravou, nebo co se po válce stalo s jeho ženou a třemi dětmi.
1: Mohl mít nějaké poslední přání?
2: Měl jich několik dokonce, ale to úplně poslední, které bylo, aby při té popravě nebyl spoután. A při jeho vyvádění z kopky se dokonce pohádal předseda soudu, doktor Kozák, s mistrem popravčím Nenáhlem, protože Kozák prosazoval, že mu to poslední přání opravdu splní, protože Frank nikdy na někoho tedy nezautočil, kromě jednoho konfliktu s četníkem na konci 30. let, ale vlastně vždycky se choval i při tom procesu velmi slušně. Takže mu umožnili, že na to popravčí místo odcházel nespoután a já to nedokážu pochopit, ale ten půd sebezáchovy on vlastně úplně popřel, takže i ten závěrečný akt proběhl bez spoutání.
1: Jaký byl osud jeho rodiny?
2: Naposledy se s manželkou Karolou, kterou mimochodem opravdu jako miloval, to je prostě znát z osobních dopisů nebo z osobního vyjadřování, tak se s ní viděl 9. května kolem 11. hodiny dopoledne v Rokycanech. Tam ještě na sebe mávli a ona tam zůstala s třemi těmi malinkými dětmi. A následně ještě psal, dokonce my jsme při tvoření toho podcastu, když jsme procházeli materiály Kamila Resslera, tak po Frankovi zůstalo takové kožené pouzdro. A to pouzdro je, jako když si představíte větší mobilní telefon, tak do něj vlastně můžete vložit ten telefon, tak tady byly fotografie té rodiny. Já jsem si to chtěl v archivu lépe oskenovat, takže jsem vyndal fotografii jak Karoly, tak těch dětí a zaprvé tam na mě vypadl lísteček, ve kterém byla zabalená taková bylina z pankrácké věznice. Je tam napsáno z 13. srpna 45, že to je natrháno se spoutanýma rukama pro moji milovanou manželku Karolu a to měla zrovna narozeniny. Ještě to bylo svázané zřejmě Frankovými vlasy, takže to si můžete všechno ještě poslechnout, to objevování v tom podcastu. A také tam byly prameny vlasů těch dětí. Takže on na té rodině velmi dbal. Po válce nebo po tomto odvezení z Rokycan jeho žena byla chvíli držena v československém zajetí, ale pak ji NKVD převezla do Moskvy a propuštěna byla v roce 1955-56 zpátky do Německa a hledala své děti, které měly změněné jméno a byly vychovávány jinde. Nalezla je. Co se ale stalo dál, to nevíme. I když jsme se snažili ještě přes Reného Kypera, dalšího vynikajícího znalce životopisu K. H. Franka, ten osud zjistit, tak se to nepodařilo, ale je to tak dobře. Pokud se nebudou chtít sami přihlásit a vypovídat o svém osudu, tak ať zůstanou jako ty nevinné oběti druhé války a toho, co dělal jejich otec v anonymitě.
0: Říká historik Vojtěch Kincel, který se podílel na té nové podcastové minisérii Českého rozhlasu Plus, nazvané Katka H. Franka. Pokud si ji chcete poslechnout, najdete ji v podcastových aplikacích, taky na Můj rozhlas a nebo na webu irozhlas.cz. Jsou tam autentické nahrávky z jednoho z prvních retribučních poválečných procesů, jejich cílem byla spravedlnost za nacistický teror. K. H. Frank byl válečný zločinec sudetoněmeckého původu, knihkupec, který se stal nacistickým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Stál za popravou českých studentů v roce 1939 nemilosrdným zabíjením, co by pomstou za atentát na Heydricha a ještě v květnu 1945 nechal v Terezíně popravovat vězně. Od jeho popravy tento týden uplynulo 80 let.

0: Proč Vojtěch Dyk poslední roky nabídky na seriálové role spíš odmítal a co najdeme v knize šéfky probační a mediační služby Gabriely Slovákové, tak i tohle zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu právě v tomhletom týdnu. Poslechnout si to budete moci v naší další víkendové půlhodině. Připomeneme i rozhovor s návrhářkou paní Liběnou Rochovou, ale teď tu pro vás máme aktuální zprávy. Posloucháte Radiožurnál v půl třetí. Odpolední zpravodajský servis připravuje Pavel Prouza.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónu mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je ale omezený, soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu The Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Roland Garros. Kdo jí může doplnit, řekne z Paříže David Prouza.
2: Třeba Tomáš Macháč, který hraje aktuálně proti Berksovi z Belgie, vyhrál první set 6-4, v tom druhém ale ztrácí 2-3 a je to 15-15 při podání Belgičana. Hraje se také na dalších dvou kurtech s českou účastí. Magda Linetová z Polska vede nad Terezou Valentovou 4-2. Barbora Krejčíková zase vede pro změnu nad Američankou Baptistovou 3-2. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A na fotbalovou ligu a zápasy Slávie nebo Sparty se vydáme hned po zprávách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Cyklisti na D5 u Nýřan a překážka na D1 u Štěpánova. Na D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Nýřany dejte pozor. Teď na 96. kilometru hlásíte cyklisty.
5: Se pohybují dva cyklisty. Jedou na hranici odstavného pruhu a pravého pruhu.
4: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 59. a půl kilometru zastavilo osobní auto, je v odstavném pruhu. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Tuřice na 21. kilometru stojí porouchaná dodávka, je také v odstavném pruhu. Na silnici 34 na průtahu Jindřichovým Hradcem se u obchodního centra Hvězdárna srazila motorka a osobní auto, projíždí se tam pomaleji. A v Praze v Liberecké do centra pokračuje dopravní omezení, uzavřený je levý pruh a popojíždí se před sjezdem na Prosek, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: My přidáme ale ještě taky fotbalové informace. Konkrétně to udělá moderátor Radiožurnálu Sport Mikuláš Jáša.
6: Dobré odpoledne, ve vysílání Radiožurnálu Sport jsou teď i posluchači Radiožurnálu, vítejte. Fotbalisti mistrovské Slávie hrají na závěr letošního ročníku šance ligy proti Plzni. Stav a čas ví Mirko Vasič.
7: 34. minuta, Slávia vede nad Plzní 2-0. Utkání Sparta Hradec Králové sleduje Karel Schamberger.
8: 34. minuta hry, Sparta prohrává s Hradcem Králové 0-1. Teď zápas mezi Jabloncem a Libercem, slovo má Lukáš Michalík.
9: Do třetice 34. minuta Jablonec Liberec 0-0. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Tak to byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký zbytek neděle.

0: Móda umí nabídnout rychlý úspěch, slávu i obdiv a právě proto ale podle návrhářky Libiny Rochové představuje prostředí, které může být nebezpečné pro zdravý vývoj osobnosti. V hostu Radiožurnálu mluvila s Liborem Boučkem taky o tom, proč je pro mladé lidi důležitější pevné rodinné zázemí, než to okamžité uznání na sociálních sítích.
1: Jak si udržet v téhle době přesně tenhle náhled, vzhledem k tomu, jak atraktivní je to rychlé zazáření? Protože to rychlé zazáření, ta rychlá reakce, ať už na sociální síti nebo kdekoliv jinde, tak je najednou ten stimul, který tady možná před 10, 15, 20 lety nebyl. A člověk ho může mylně považovat za úspěch.
2: Tak samozřejmě tohle je já bych řekla, že to je až handicap těch informací, které člověk dostává, mladí dostávají, nebo i my. Jak je to lákavý, to je šíleně lákavý. Vlastně já můžu, jo, wow, já můžu tohle, to je strašně lákavý. Ta konzumní společnost tak tomu vyloženě, nebo ten systém k tomu vyloženě nahrává. Když to dítě, když mluvím tedy o tom, jak se člověk vzdělává, nebo jak roste, musí mít velmi silný a kvalitní zázemí. To dítě, které se hledá, se velmi lehce může ztratit. A velmi lehce může, známe mnoho případů, se může vlastně se běhnout na špatnou stranu. Podle mě je nejdůležitější mít pevný základ v rodině a mít rodinu, která vlastně mu dá šanci se zdravě vyvíjet. Protože to, co se děje kolem nás, není zdravý vývoj mladého člověka. A on musí mít natolik odolnost. Mladí se hledají, takže oni neví ještě plno věci. Ale jsem naprosto přesvědčena, že všechno to samozřejmě začíná v dětství, když ten rodič nebo ti rodiče to dítě vedou v těch jasných hodnotách.
1: A tomu jednou z hodnot je i ten vztah k práci jako k fenoménu
2: samozřejmě,
1: a ten
2: samozřejmě.
1: Poctivý přístup. Ano. A na základě toho si člověk uvědomí to, ano, že to rychlé zazáření nic neznamená. Ano. A platí to pravděpodobně i v tom světě módy, protože tady může rychle přijít senzace na nějaké módní show, anebo rychlý neúspěch.
2: Ano. No to je přesně ono. Já si vzpomínám, jak já sama, která myslím, že jsem byla vychovávána velmi v těch hodnotách velmi jasných, tak jsem taky cítila takový to, že najednou já jsem být známa a tam rozhovor. Úplně cítíte, jak vás to stravuje. Ale když máte to silný zázemí a to zrcadlo, že vlastně no, tak se z toho nepo, tak co? Tak si to člověk uvědomí, že vlastně je to příjemný, to ocenění, ale je s nohama na zemi. A já jsem vypracovala pro studenty manuál, který jsem mi četla každý říje na začátku školního roku. A začínalo to tak, že jste zvolili obor, který není dobrý pro zdravý vývoj osobnosti. Protože se člověk dostane do toho fashion businessu a já jsem nikdy neprosazovala fast fashion, já jsem vlastně vyučovala pro udržitelnost, já jsem udržitelně pracuju a tehdy to slovo snad ještě se v těch 90. letech to tak neřešilo samozřejmě.
1: Já mám pocit, že bylo přirozené, ten přístup byl přirozený a teď to se to označuje.
2: No přesně tak. A tak se mi to nezdraví. Já jsem ve světě byla jsem první československá značka, která vystartovala 90. let do světa s obrovským úspěchem, nejen jsem zjistila, že to nechci. Že já se nechci, 4 roky jsem tam jezdila na světový veletrh módy, že já nechci se podílet na té obrovské mašinérii, která z člověka zžírá, přirozeně, tvůrčí osobnost zžírá. A to jsem se snažila předat i studentům, doufám, že se mi to podařilo.
0: Tak to říkala v rozhovoru právě s Liborem Boučkem módní návrhářka paní Liběna Rochová.

0: Písně, které nás formovaly, melodie od táboráků i vzpomínky z dětství. I proto se herec a zpěvák Vojtěch Dyk rozhodl uspořádat velký koncert věnovaný písním bratřů Nedvědů v pražské O2 aréně. A Libor Bouček se ho tenhle týden ptal taky na to, co mu vlastně v dnešní populární hudbě chybí a proč podle něj mají folkové a trampské písně pořád sílu spojovat generace.
1: Hele, tak asi jako spoustu lidí v téhle republice, já tu hudbu bratří Nedvědu nebo Brontosauru nebo i Spiritual Quintetu, vůbec tý party kolem tohohle trampského folkarského ohně, tak já to mám spojený prostě s mým dětstvím a vůbec jsem zjistil potom, že mě to provázelo jako vlastně celý život. A to, proč mě to napadlo, bylo, že jsme s mojí ženou si vždycky v autě poslouchali bestovku bratří Nedvědů. A tak jsme si tak vždycky o tom povídali, o tom, jak je to jak jsou to krásné písničky vlastně. Že i ty bráchové byly velmi vtipný v těch promluvách mezi těma písničkama. A že proč to vlastně jakoby zmizelo z toho českého éteru, proč to vlastně zmizelo. A já jsem potom říkal, tyhle, to bych mohl udělat nějaký takový jako vzpomínku, jako nějaký koncert, který by to připomněl, protože já upřímně, mi teďka trošičku chybí v tom mainstreamu melodie. Hmm. Krásná melodie, krásný takový zvonivý hlas. Chybí mi trošičku i takový poetický text.
2: No a obecně táborák.
1: A obecně táborák. Takže jsem si říkal, no tak já bych prostě tohle z toho jako zkusil nějak udělat. A tak jsem si to jako v hlavě sumíroval. A zase jsme jeli jednou s mojí ženou, která je moudrá, tak říkala, hele, ty by si zasloužil nějaký koncert. A já vím, miláčku, já už to trošku v hlavě mám. A začalo to vlastně takovýmhle způsobem.
2: No a co se tam bude dít toho 14. května? Vy pozvete Jana Nedvěda, protože František nás bohužel opustil před 5 lety, nebo pozvete úplně někoho jiného, nebo prostě jenom zapálíte oheň v O2 aréně, což samo o sobě je věc nesmírně odvážná a sedneme si tam dokola.
1: Takhle, já jsem oslovil svého kamaráda Kubu Prachaře, jestli by mi s tím nepomohl, takže my ten večer nějakým způsobem budeme provázet. Oslovili jsme bratry Cabany, aby to režírovali, protože nechceme, aby to byl jen takový ten připomínkový koncert prostě těch písní, ale aby to mělo jakýsi možná i, nebojím se říct, divadelní rámec. Jo? A zároveň jsme oslovili potomky bratří Nedvědů Honzu a Vojtu, bratrance, který pokračují taky v tom odkaze vlastně těch písní. Ty budou mít takový asi největší pásmo a potom jsme oslovili spoustu našich přátel, protože je pravda, že to, co mám já, tak má opravdu hrozně moc lidí tady v té republice, tu lásku k těm Nedvědům a k těm písním, takže vlastně to šlo celkem samo, že se i nám lidi dokonce ozývali, aby, jestli by tam mohli si zaspívat nebo tak, a já jsem za to hrozně rád, že já bych chtěl, aby to opravdu byl, když jsem oslovil jednoho hosta, tak řekl, to musí být tohle ten večer musí být oslava pokory a ohně, a já bych si moc přál, aby to tak opravdu bylo. To je jenom takový, nechci, aby to byl nadpis, ale jenom, že vlastně tohle to máme vevnitř sebe, když na to myslíme a když se o tom povídáme.

0: A těch rychle vysílání víkendového radiožurnálu. Co je účinnější než samotný trest? Podle ředitelky probační a mediační služby Gabriely Slovákové může pomoct i setkání pachatele s jeho obětí nebo to, že odsouzený získá práci. Právě tenhle týden o tom mluvila s Liborem Boučkem, když byla hostem radiožurnálu.
1: Problém je, že není od roku 96, kdy ten trest vznikl, není zákonná povinnost poskytovat ta místa, takže my přemlouváme města, obce, starosty, technické služby.
2: To znamená,
1: služby.
2: Dojde k odsouzení k obecně prospěšným prác, ale najednou je složité i najít tu práci.
1: Ano, my musíme přesvědčit poskytovatele, aby poskytli to místo. Stojí nás to velké úsilí, ale ten efekt se dostavuje, protože často takováto opatření mají lidé, kteří nemají dobré kompetence životní a třeba neumí pracovat. Takže když je zavřete, neumí pracovat, tak nebudou umět pracovat. Když s nimi projdete ty obecně prospěšné práce, přinutíte k nějaké rutinní činnosti, naučíte tu kompetenci vstávat, chodit do práce a fungovat. A často jsou to takoví ti lidé na hraně té sociální nouze nebo takový ti vyčlenění, na které se nikdo nechce dívat. Ale když se daří s nimi tímhle způsobem pracovat, tak si je potom nechají jako dobré zaměstnance. Máme případy, že zůstávají pracovat u technických školek, technických služeb v mateřských školkách, v dělnických profesích jako zedníci, opraváři, ale potřebují trošku tu péči v tom startu, ale to potřebuje i každý propuštěný vězeň, většina našich klientů.
2: Jak moc naivní je, nebo funkční, naivní či funkční, je představa setkání pachatele oběti?
1: Pro mě je to nejvyšší meta naší práce a rozhodně 25 let probační mediační služba v tomhle tom dělá obrovský kus něčeho, co je neviditelné, protože když bychom ukazovali hodně téhleté části naší práce, tak může dojít ke stigmatizaci obětí, což nechceme. Běžně děláme mediaci mezi pachatelem dopravní nehody a jeho obětí, protože tam třeba to trauma té oběti nemusí být až tak hluboké, ale přesto chce vědět, kdo jí to udělal, proč to udělal, co k tomu vedlo, že třeba nedával pozor, řídil opilý nebo měl moc rychle.
2: Odpovědi na ty nejpalčivější otázky.
1: A já se většinou nad tím hodně zamýšlím, co bych já si představovala, když by mi někdo ublížil, abych prostě taky chtěla vědět, proč to udělal. A když se tohle to povede, tak cílem toho restaurativního procesu, protože restaurativní justice je teď takový jako pojem, ale to probačka je opravdu dělá 25 let, tak cílem je, aby ta oběť se cítila lépe, aby všichni, co jsou dotčeni trestným činem, můžou to být i rodiče oběti, rodiče pachatele, děti, tam je spousta dopadů, škola, spolužáci, aby všichni pochopili, co se stalo, aby věděli, že už se to nestane, nebo je malá pravděpodobnost, aby se z toho jako vyléčili. A to, když ten probační úředník udělá, jakože se nám je závažná trestná činnost, kde může dojít i k úmrtí, a přesto dojde k mediaci třeba mezi rodiči a pachatelem, pozůstalými, tak to má velmi ozdravné účinky. Neříkám, že to je pro každého, někdo, každý prožívá ta traumata různě, ale je to prostě skvělá věc, protože když mluvíme s oběťmi a to možná jako by

0: tvrdili snad všichni odborníci, tak ta oběť hlavně chce vědět, že už bude v bezpečí. Ona jako je, většinou je jedno, jestli ten člověk dostal 3 nebo 5 let a jestli je v Horním Slavkově nebo v Oráčově. Ona potřebuje vědět, že až vyjde ven, že už ji neublíží. Ona potřebuje vědět, že ten člověk bude pracovat, bude, že už se to nikomu dalšímu nestane. A to tady touhle restaurativní prací dosáhneme lépe, než jako anonymním uvězněním na druhém konci republiky.
1: Tak to byl rozhovor s Gabrielou Slovákovou, šéfkou probační a mediační služby. Celý ten rozhovor si můžete poslechnout třeba i na našem YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu. No a najdete tam všechny starší rozhovory, už zítra i povídání s Vandou Hübnerovou v 9 hodin dopoledne tady živě na Radiožurnálu, na YouTube a v podcastových aplikacích potom jenom o pár hodin později.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Posloucháte Radiožurnál 15 hodin. Zprávy má Pavel Prouza.
2: Rusko provedlo další masivní vzdušný útok na Kyjev. I bez žádanky od lékaře se ženy nad 45 let můžou od července objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu. Fotbalisté Slávie vedou v lize nad Plzní, Sparta hraje s Hradcem Králové 1-1. Nehoda brzdí provoz na D10 na 14. kilometru směrem do Prahy. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou 4 mrtví a přes 80 zraněných, informuje o tom agentura Reuters s odkazem na úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo velení protivzdušné obrany.
4: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Vzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Od července budou moct ženy nad 45 let na preventivní mamograf i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už totiž nebudou potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problémem byla třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
2: Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně, popisuje mluvčí safari parku Michal Šťastný.
6: Zorily jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v safari parku.
7: Sport. Mistrovská Slavia hraje na závěr nadstavby ve fotbalové šancilize proti plzeňské Viktorii. Stav a čas dodá Mirko Vasič.
8: Těsně před začátkem druhého poločasu Slavia Plzeň 3-0. Karel Schamberger a Sparta Hradec Králové. Také za chvilu, malou chvíli začne druhý poločas, potom první Sparta Hradec Králové 1-1. Teď zápas Jablonec Liberec a Lukáš Michalík.
9: Krátce před startem druhé půle domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Tenistka Marie Bousková zvládla vstup do Roland Garros. Jak se daří dalším Čechům, tak to poví z Paříže David Prouza.
10: Aktuálně nejblíže postupu do druhého kola je Tomáš Macháč, hraje s Belgičanem Zizu Berksem, vyhrál první set 6-4, ten druhý před maličkou chvíli získal stejně také 6-4. Dále bojují v Paříži ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Jakub Menčík, ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Rakouská bajkerka Laura Stigerová ovládla závod světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Ten mužský tam teď sleduje Martin Charvát.
11: Před chvílí odstartováno v průběžném vedení Švýcar Lilio, kousek za ním na sedmém místě hvězdný Brit Pidcock, Ondřej Cink krátce po startu v páté desítce. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D10 u Staré Boleslavy a v Praze na magistrále. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy hlásíte nehodu za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru.
13: Levej pruh bude průjezdný, oni jsou naštosovaný v pravým. Ale tím, jak je provoz, tak se začíná tvořit kolona.
12: Opatrně dojíždějte za sjezdem na Hlavenec, zpoždění přes 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 10 minut. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic se na Hlávkově mostě srazila 3 auta, blokují pravý pruh a popojíždí se od Florence. A v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení kvůli opravě vozovky, uzavřený je levý pruh, popojíždí se před sjezdem na Prosek, je to na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, později se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A dál je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Je to tak, dobrý den, 6 minut po 15. hodině odpoledne, jak víte z našeho zpravodajství, tak brněnské výstaviště i dnes hostí krajanské setkání sudeckých Němců. Stovky účastníků tam mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Proč proti tomu někdo protestuje, tak je o tom za chvíli ve víkendovém vysílání budeme mluvit.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Oznámili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Politici ocenili snahu o smíření národů, proti akci zároveň od čtvrtka denně protestuje část lidí v ulicích Brna. Ten největší protest svolali na dnešek a u toho je i reportér Tomáš Kremr, teď už i s námi ve vysílání. Tak zdravíme do Brna, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Já jsem přišel s dlouhým průvodem lidí od hlavního nádraží přes Masarykovu ulici, tedy centrem Brna, směrem na Dominikánské náměstí a teď stojíme před novou radnicí. To svažité vydlážděné prostranství je asi ze dvou třetin zaplněné a další lidé stojí buď v bočních ulicích, anebo na okraji náměstí ve stínu. Podle policie a jejich odhadu sem přišlo asi 2,5 tisíce lidí. Pro srovnání, podle stejného policejního odhadu včera na pouť smíření, která je, řekněme protipólem této akce, přišlo 4,5 tisíce lidí. Demonstrující tady mají hodně českých vlajek, taky vlajky moravské, ale i vlajky se sovětskými symboly nebo vlajky s husitským kalichem, k tomu hodně transparentů proti Němcům, zpívali si opakovaně českou nebo slovenskou hymnu, ale taky křičeli, že vedení brněnského magistrátu jsou zrádci národa.
0: Na sudetoněmecký sjezd podporují sněmovní opoziční strany a jejich zástupci se ho i zúčastnili, třeba předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Vládní strany naopak si nepodpořili nebo odsoudili, tak kdo ten dnešní protest zorganizoval?
1: Tento protest proti sjezdu svolalo na odpoledne do centra Brna hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté, ti jsou tu ostatně také, včetně zástupců brněnského SPD mezi organizátory. Vystoupil tu třeba bývalý prezident Miloš Zeman, který lidem řekl, ať při nadcházejících volbách myslí na to, kteří politici sudetoněmecký sjezd podpořili a kteří ne. Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná tady zase řekla, že sjezd sudetských Němců je provokací a evropsky koordinovanou akcí, a promluvil tu taky třeba Jindřich Rajchl z hnutí Pro, který ke sjezdu Němců v Brně prohlásil, že dialog mezi pachatelem a obětí není žádné smíření.
0: Reportér Tomáš Kremr, živě pro vysílání Radiožurnálu z Brna. Děkujeme, naslyšenou. Další informace samozřejmě poslyšíme v dalších zpravodajských relacích, anebo je také najdete přehledně zpracované na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a svádili se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie

že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru máme hlášený požár auta. Uvolněte cestu hasičům, zatím se projíždí bez kolony. A na D1 z Brna do Prahy dejte pozor před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 57. kilometru čerstvá nehoda, srazil se autobus a osobní auto. Kolona se netvoří, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: I'm sorry.
1: Obří americký prezident Donald Trump vykukuje za horami a hledí na grónské městečko. Tenhle obrázek, vytvořený umělou inteligencí, zveřejnil šéf Bílého domu v sobotu na svojí sociální síti True Social a doprovodil ho nápisem Ahoj Grónsko. Provokace přichází jenom pár dní potom, co Spojené státy v grónském hlavním městě Nuku otevřeli nový konzulát a americký zmocněnec na místě rozdával kšeltovky s heslem MAGA. Jak situaci vnímají Gróňané, tak to přímo na místě zjišťovala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, kterou už teď z vysílání víkendového radiožurnálu zdravíme do Nuku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vysvětlil Donald Trump, co tímto svým novým příspěvkem míní?
2: Ne, on to nijak nekomentoval, ale je vidět, že po pár měsících relativního klidu znovu obrací svoji pozornost sem na Grónsko. Ten obrázek totiž připomíná jeho dřívější vizuály, upravené umělou inteligencí, které právě propagovaly americkou kontrolu nad tímto ostrovem. Ten příspěvek přichází jen pár dní poté, co tady v Nuku stovky obyvatel demonstrovali proti otevření nových prostor amerického konzulátu. Ten se nachází v centru města v jedné z nejvyšších budov, kterou místní začali přezdívat Trump Tower. Washington zároveň tlačí také na otevření nových vojenských základen tady v Grónsku.
1: No, ty jsi v posledních dnech přímo v Grónsku mluvila s řadou tamních obyvatel, tak jak tohleto jednání americké administrativy vnímají? Co ti říkali?
2: Já jsem mluvila s lidmi tady v Nuku a také ve městě Ilulissat, které je odsud ještě asi 700 kilometrů severně nad polárním kruhem. A mluvila jsem s mladými i staršími lidmi, s lidmi různého stupně vzdělání. A v podstatě nikdo nemá pro to jednání amerického prezidenta, tak jak se projevuje od začátku tohoto roku, pochopení. Někteří lidé byli přímo rozhořčení, jiní nad tím tak trochu mávali rukou a mluvili o tom, že to nemůže myslet vážně. A tak to se například vyjádřil bývalý starosta Ilulissatu Pale Jeremiasen.
3: Donald Trump Grónsko zviditelnil ve zbytku světa. To je jediná dobrá věc, kterou udělal. Jinak je neuvěřitelný. Jak může mluvit o Grónsku jako o své hračce? Tady přece žijí lidé. Jsme hrdí lidé, kteří se snaží pečovat o svoji zemi. On ale nemluví o lidech. Říká, že Grónsko je kus ledu. Jak se americký prezident může takto vyjadřovat? Říkáme si, že musí být blázen.
2: Šéf Grónské obchodní asociace Christian Kelsen zase mluvil o tom, že ta současná Trumpova pozornost nemůže Grónsku přinést nic dobrého. Pokračuje Kelsen.
4: V roce 2019, když Trump navrhl koupit Grónsko, tak jsme mu s úsměvem a laskavě řekli, že se to nestane. Tehdy to přitáhlo ke Grónsku pozornost, kterou se nám podařilo využít k dobrému. Tentokrát se už nikdo nesměje, bereme to velmi, velmi vážně. A neexistuje žádná interpretace, v rámci které by to, co Trump dělá, pro nás bylo pozitivní.
2: No a já celý ten rozhovor s Christianem Kelsenem připravuji na zítra do podcastu Bruselské chlebíčky, kde budu mluvit také s eurokomisařem Josefem Síkelou. I ten byl tento týden tady v Nuku a jednal o připravovaných investicích Evropské unie tady v Grónsku a vůbec v celé Arktidě.
1: Tak z Grónska teď živě naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, tak děkujeme a těšíme se na Bruselské chlebíčky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Hasiči pomáhají dostat na povrch pět uvízlých jeskyňářů v Moravském Krasu. Jsou 100 metrů od východu, ale za kapsou tvořenou oxidem uhličitým. Ve vysílání Radiožurnálu zjišťujeme podrobnosti a vy je uslyšíte v našich dalších zpravodajských relacích.

0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Se zprávami už je ve studiu Pavel Prouza.
3: Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajenského sdružení Steffen Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy. V pondělí by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešnik na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná nadále podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Rybáři na západě Čech vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Sport. Tenistka Marie Bousková si na úvod pařížského Grand Slamu poradila s Italkou Bronzetijovou. Další aktuality z Roland Garros dodá David Prouza.
4: Aktuálně v Paříži rejí 4 tenisté z Česka a všem se daří. Macháč vede 2-0 na sety nad Bergsem z Belgie, Valentová 1-0 a 4-2 k tomu nad Polkou Linetovou. Krejšíková získala souboj s Američankou Baptistovou první sadu v tiebreaku a 6-3, to je stav prvního setu v souboji Jakuba Menšíka s Francouzem Drugetem. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
3: A hned po zprávách se vydáme na fotbalovou ligu nebo na horská kola do Nového Města na Moravě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezd na D1 v Brně a nehoda na D5 u Plzně. Dálnice D1 je v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov neprůjezdná. V dopravním omezení na kilometru 196 hlásíte nehodu.
6: Je hromadná nehoda. V pravém pruhu 3 auta za sebou, v levém pruhu je Volvo se zlomenou přední nápravou s vozíkem a tohle tady bude na dlouho.
5: Dá se ještě sjíždět exitem 194, i tam se protahuje kolona do Heršpické, zpět se vrátíte po Ostravské, pokud potřebujete na D2 směr Bratislava, dá se to objet přes Modřice. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Stot a do Mažlice dejte pozor, na 89.5 kilometru je autobus po nehodě na boku, kolona se netvoří. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru, blokovaný je pravý pruh, kolona začíná u Hlavence na 17. kilometru a je na 20 minut. Pozor, ucpaná je i souběžná silnice, i tam stojí kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, později se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den, taky nás teď budou zajímat fotbal a cyklistika a proto se zase spojujeme s Radiožurnálem Sport. Slovo má Mikuláš Jáša.
7: Dobrý den, jsou s námi i posluchači Radiožurnálu. V nadstavbě fotbalové šance ligy hostí mistrovská Slávia Plzeň. Stav a čas poví Mirko Vasič.
8: 76. minuta, Slávia stále vede nad Plzní 3-0. Sparta Hradec Králové a Karel Schamberger.
9: A 75. minuta utkání, Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1. Teď utkání mezi Jabloncem a Libercem. Lukáš Michalík.
8: 75. minuta Jablonec Liberec 1-1. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: V Novém Městě na Moravě se koná světový pohár horských kol. Mužský závod kategorie elite vidí Martin Charvát.
10: Ta největší hvězda se rozhodla, že hned ve druhém kole rozhodne o tom, že zvítězí, tedy Tom Pidcock se vydal na samostatnou jízdu. Ve čtvrtém kole s 9 celkem už má náskok více než 12 sekund před Francouzem Marténem. Nejlepším Čechem je Ondřej Cink, aktuálně na chvostu třetí desítky. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
7: A takový byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Naslyšenou.

0: Od července nebudou ženy pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku, potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog, anebo praktický lékař. Pojišťovny platí preventivní vyšetření ženám nad 45 let, a to jednou za 2 roky. Z detaily ve vysílání víkendového radiožurnálu je teď už ve studiu z domácí redakce Josef Číš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to tedy bude fungovat?
1: No, neznamená to, že by pacientky najednou měly přestat chodit jednou za rok na prevenci ke svému gynekologovi, nebo že by měly vynechávat prevenci u svého praktického lékaře, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je změna výhodná i kvůli omezené platnosti žádanky.
3: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: V budoucnu taky bude možné objednat se na mamograf i online.
0: Uh-huh. A to půjde přes pojišťovnu?
1: Ano, pojišťovny propojí své aplikace s objednávkovými systémy Mamocenter, kdy to zprovozní ještě není jasné. Třeba VZP nejdřív plánuje do konce roku spustit v aplikaci upozornění, že se blíží čas, kdyby žena měla jít na preventivní screening. Za VZP pokračuje Viktorie Plívová.
3: V posledním kroku by pak měla být klientka nasměrována do objednávkového online systému, kde si rovnou vybere termín ve zvoleném mamografickém centru.
1: Na to, aby ženy nechodily na preventivní mamograf častěji než jednou za 2 roky, budou podle Plívové dohlížet přímo mamografická centra.
0: No a co tady na tu novinku říkají gynekologové?
1: Pacienty by podle nich měly bez žádanky na mamograf chodit jen výjimečně, říká předseda gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
4: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy i prevenci jako takovou.
1: V ojedinělých případech, kdy žena třeba nemá gynekologa, je podle Dvořáka mamografie bez žádanky od lékaře přínosem.
0: Tak děkujeme, aktuální informace teď ve vysílání víkendového radiožurnálu a s nimi byl ve studiu Josef Číš. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Boleslavě dělí už jenom desítky minut od převzetí mistrovského poháru. Teď ještě hrají poslední ligové utkání z Plzní, tak my se na něj za chvíli půjdeme podívat. Aktuálně teď ale jdeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 v Brně a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Dálnice D1 je v Brně směrem do Ostravy neprůjezdná za sjezdem na Mikulov. V dopravním omezení se na kilometru 196 stala hromadná nehoda. Situaci komplikuje, že jedno z vozidel má vylomené kolo a i policie k místu nehody musela nacouvat. Teď se tam s obtížemi dostali hasiči, provoz nadále stojí a tvoří se kolona. Poslední volný sjezd je na výstaviště exit 190. Zpět se vrátíte po Ostravské. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby dejte pozor, na minus prvním kilometru se srazila dvě auta, projíždí se bez kolony. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Stot a do Mažlice na 89. a půltém kilometru je autobus po nehodě na boku, tam se nezdržíte. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru, blokovaný je pravý pruh, kolona začíná u Hlavence na 17. a půltém kilometru, brzdí se do zastavení, zpoždění 25 minut a kolona stojí i na souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To nabité sportovní odpoledne na Radiožurnálu pokračuje. Hned na několik stadionů vás teď vezme moderátor digitální stanice Radiožurnálu Sport, Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsou s námi i posluchači Radiožurnálu. V závěru nadstavby fotbalové šance ligy hostí mistrovská Slavia Plzeň. Utkání v přímém přenosu komentuje Mirko Vasič.
2: Dalibor Černý ukončil před 5 sekundami tenhle zápas. Slavia porazila na závěr mistrovské sezóny Plzeň 3-0, když se trefili Chaloupek, Sulejman a chytil z penalty. V závěru dostal v domácí brance příležitost i Ondřej Kolář, bývalá opora, která už ale toho tolik neodchytá ani v těch nižších soutěžích za slavistické týmy. Bez problémů udržel nulu, měl tam jeden parádní zákrok, ale víc nemusel. Takže Slavia vítězí 3-0, převezme pohár pro mistra České republiky. No a pak od 5 bude mít i slavnost s fanoušky. Pojďme ještě na závěr utkání Sparta Hradec Králové za Karlem Schambergerem.
3: Pražská Sparta vede teď už první ze 4 nastavených.

0: Náskok a vedou nad Libercem 2-1, by teď se budou muset bránit rohovému kopu. Jablonečtí se dostali do vedení v 38. minutě, kdy se prosadil Filip Zorvan hlavičkou, teď tedy ještě rohový kop Lukáše Masopusta, který letí do 16. Tam se dostal Marek Jicha do zakončení, ale nakonec se defenziva Jablonce poradila, tak Slovanu ale může trvat. Masopust centruje, to je další dobrý balon Lexa, tam je ještě v prostoru kolem penalty, ale do zakončení se nedostal. Důležitý moment, 15. minuta. Liberecký obránce, debitant v nejvyšší soutěži Martin Rýzek, stáhl unikajícího Chramostu, uviděl přímou červenou kartu. Od této chvíle tedy hráli jablonečtí přesilovku, kterou využili zásluhou Zorvanova gólu. Po změně stran ale došlo k hodně kuriózní situaci. Ve 72. minutě se Čanturišvili ve snaze odvrátit centr do 16. dostal do skluzu, no a trefil balon tak nešikovně, že ho poslal za záda golmana Michalaka. Tou dobou to bylo 1-1, ale jablonecký vrátil vedení o 4 minuty později kapitán Nemanja Kijašky, který se dostal po centru Zorvana k odraženému míči a hlavou dopravil míč do odkryté branky. Od té doby tedy Jablonec v posledním pátém nadstavbovém kole o titul ve fotbalové šance lize vede nad Jabloncem 2-1. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Marie Bousková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros, když porazila Bronzetyovou 6-3, 6-1. O stejný úspěch, tedy v prvním kole French Open, se snaží Tomáš Macháč, který hraje proti Berksovi z Belgie. Víc řekne David Prouza.
2: Tomáš Macháč aktuálně místo rakety už má v ruce lihovku, podepisuje se fanouškům, protože porazil Zizu Berkse z Belgie 3-0 na sety 6-4, 6-4 a 6-3. Navázat na Macháče s Bouskovou teď chtějí ještě Tereza Valentová s Barborou Krejčíkovou a také Jakubem Menčíkem. Valentová hraje s Polkou Linetovou, tam je to 1-1 na sety. Krejčíková získala první sadu v souboji s Američankou 7-6 a teď je to 3-3 na servisu Baptistová. No a Jakub Menčík, tento má skvěle rozehrané s Francouzem Drugetem, vyhrál první se 6-3, v tom druhém vede 5-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A takový byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Naslyšenou.

0: V našich dalších zprávách budeme mluvit o záchraně pětice uvízlých jeskyňářů v Moravském Krasu.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Horská samota zasypaná sněhem.
3: Na Vánoce nikdo nesmí být sám.
4: Myslíte?
2: Jeden výstřel a příliš mnoho podezřelých.
5: To přece nemůže být pravda.
6: Láska nebo žárlivost. Něco si řekli a hotovo. Mrtvej ve vteřině.
7: Co si o tom myslíte, vrahci?
8: A vraha byste představit nechtěl?
9: Vy jste ho zabila. Cože?
10: Teď se natahu já.
2: Detektivní film Případ pro lyžaře.
11: Všechno je jinak.
2: Dnes večer na ČT1.
1: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro, festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
12: Ministr Macinka navrhne premiérovi Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Hasiči zachraňují pětici jeskyňářů uvízlých v Moravském Krasu. Fotbalisté Slavie si na závěr šance ligy poradili v Edenu s Plzní a slaví titul. Pohromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andrej Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
14: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
12: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel Hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolává někteří politici. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
15: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
12: Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům vojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek.
16: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem. Marie Bousková a Tomáš Macháč vstoupili do tenisového Roland Garros vítězně. Aktuální informace doplní z Paříže David Prouza.
4: Anna Bouskovou s Macháčem teď chce navázat Barbora Krejčíková. V souboji s nasazenou Američankou Baptistovou vyhrála první set 7-6. V tom druhém ztrácí 4-5, ale při vlastním podání má dva gamboly. Jakub Menčík vede 2-0 na sety nad Francouzem Drugetem. Tereza Valentová zatím ve vyrovnaném souboji s Polkou Linetovou hraje 1-1 na sety a 1-1 ve třetí sadě. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
16: Nové Město na Moravě hostí světový pohár horských kol a na jeho závěr jedou svůj závod muži. Je u toho Martin Charvát.
5: Před posledním kole je stále nejblíže vítězství Brit Pidcock. Na druhého Francouze Marténa má náskok 20 sekund. Posouvá se také Ondřej Cink, průběžně je 20. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D1 v Brně a nehoda na Šmejkalce. Dálnice D1 je v Brně směrem do Ostravy na kilometru 196 neprůjezdná po hromadné nehodě. Úklid potrvá, jedno z vozidel má vylomené kolo a o kus dál je ještě jedna nehoda.
8: Za tou hromadnou nehodou, tak zhruba 200 metrů je další nehoda, která je teda jenom v pravém pruhu. Jsou tam tři auta v sobě.
7: Nadále se tvoří kolona, poslední volný sjezd je na výstaviště exit 190 a zpět se vrátíte po Ostravské. V Brně se už ovšem ucpává opuštěná směrem na Židenice. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na chodce rady ve stoupání na 27. kilometru se dojíždí do kolony. V omezení před mostem Šmejkalka se srazila 4 vozidla v pravém pruhu. Kolem se pohybují lidé. Zdržíte se zatím kolem 10 minut a udržujte prosím uličku. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru. Blokovaný je pravý pruh. Kolona začíná před sjezdem na Hlavenec na 18. kilometru a je na téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů, zejména na severu a západě jen 9 stupňů. Zítra má být jasno zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
11: Dobré odpoledne a samozřejmě jsem tu s další informací. Na pražském staroměstském náměstí začal protest za nezávislost veřejnoprávních médií. Pořádá ho spolek Milion chvilek pro demokracii. Na místě máme reportéra, spojíme se s ním za chvíli. A po tu chvíli s námi bude švédská zpěvačka September.
13: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Ruce pryč od médií. Takový slogan svítí nad pódiem na pražském staroměstském náměstí, kde začal protest za nezávislost veřejnoprávních médií. Pořádá ho hnutí Milion chvilek pro demokracii a protestující mají namířeno na úřad vlády. Nelíbí se jim navrhovaný zákon, který má mimo jiné převést financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků pod státní rozpočet. Na místě je reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana, kterého tímto vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je tedy dnešním cílem protestujících?
1: No tak v konečném důsledku je to stažení zákona, aby se tento zákon vůbec neprojednával, ale také mohou odpovědět transparenty, které tu lidé drží. Například chceme informace, nechceme propagandu, právní paskvil, ruce pryč od České televize a od Českého rozhlasu. Takže to jsou takové ty slogany, které už jsme slyšeli na těch předchozích demonstracích. Předseda hnutí Milion chvilek pro demokracii zahájil ten protest tím, že vlastně začal vypočítávat to, co doposud vláda Andreje Babiše z hnutí ANO udělala. To znamená takový ten politický souhrn. Teď jsem úplně neslyšel, co řekl Mikuláš Minář, takže nevím, proč demonstranti pískají, ale v podstatě shrnul veškeré ty výhrady, které má Milion chvilek vůči tomu navrhovanému zákonu.
0: Protest se stejným názvem Ruce pryč od médií byl už na počátku května. Zúčastnili se ho podle pořadatelů desítky tisíc lidí. Lubomíre, jak to vypadá teď?
1: Tak já nechci odhadovat počty, 10 000 to rozhodně nejsou. Jeden z pořadatelů mi řekl, že stejně nikdy nevědí, kolik lidí přijde. On to odhadl na nějakých 10 000, ale to bych řekl, že je trošku nadnesené číslo. V každém případě před tím pódiem je zaplněné vlastně docela podstatná část staroměstského náměstí. Kromě třeba Praženů, které jsem tady oslovil, tak tady vidím třeba České Budějovice, tam v záru se někde opohybuje plakátek Plzeň, takže sem jistě dorazili lidé zdaleka. Když si vezmete, že dneska je Praha rozpálená, asi jako tak v srpnu, že to opravdu ten asfalt a ty kostky žnou, tak je to od těch demonstrantů poměrně, jak bych to řekl, velká odvaha vyrazit v tomto počasí na staroměstské náměstí a potom pokračovat k úřadu vlády.
0: A v jaké fázi je mimochodem připravovaný návrh zákona o veřejnoprávních médiích?
1: No to je právě ten důvod, proč se jde k úřadu vlády. Jde se kolem ministerstva kultury, protože v pondělí, což je tedy zítra, má zasedat koaliční rada a má ten návrh zákona znovu projednávat, protože už i Andrej Babiš si uvědomil, že ten návrh zákona má obrovské množství nedostatků a v tuto chvíli nelze takhle vůbec, aby byl dán do sněmovny, takže ho musí ministerstvo kultury, respektive jeho tady navrhovatel, ministr Ota Klempíř, nějakým způsobem přepracovat. Takže v této fázi zítra bude projednávání koaliční rady, ale víme, že hnutí ANO to mělo ve svém programu, to znamená ze státní veřejnoprávní média, SPD to má také ve svém programu, no a motoristé to sice v programu nemají, ale říkají, že to je součást nějakého koaličního dohadování, tak se tomu připojili.
0: Shrnul Lubomír Smatana, který je naším mužem činu, tedy reportérským mužem činu na staroměstském náměstí. Díky za tvé informace a hezký den.
1: Příjemný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Kapela Bon Jovi. Počasí zítra jasné s teplotou do 29 stupňů Celsia. Zprávy radiožurnálu následují. 16 hodin 30 minut. Ve studiu je Marek Sedláček.
1: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a taky v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A dnes je to 95 let od otevření Muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je i Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem. Sport. Fotbalisti mistrovské Slávie se s letošním ročníkem šance ligy rozloučili výhrou 3-0 nad Plzní. Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec Liberec taky 2-1. Marie Bousková i Tomáš Macháč jsou ve druhém kole tenisového Roland Garros, odkud se hlásí David Prouza.
2: Barbora Krejčíková v souboji s Američankou Baptistovou nevyužila dva matchboly, je srovnáno 1-1 na sety, to platí.

0: I pro souboj Valentové s Linetovou, tam je stav 4-4 a hraje taky Jakub Menšík s Francouzem Druguetem, vede 2-0 na sety, 3-2, servíruje a má výhodu. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
1: V české skupině na mistrovství světa v hokeji hraje Dánsko s Itálií, hlásí se Petr Kadeřábek.
2: 8 minut za námi, Dánové vedou nad Itálií 2-0 v souběžně hraném duelu v Curychu. Je zatím stav mezi Velkou Británií a Lotyšskem. Bezbrankový 0-0 ze Švýcarska, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně a už Šmejkalky. Na D1 v Brně směrem do Ostravy od sjezdu na Mikulov popojíždí kolona z kilometru 194. Na stém 96. kilometru řeší dvě nehody za sebou. V pravém pruhu zdržíte se přes 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce rady v omezení vyšetřují srážku 4 vozidel v pravém pruhu. Jede se krokem opatrně, brzdí se teď už na 30. kilometru, fronta je na 40 minut. Poslední volný sjezd je na chodce rady, ovšem v nedělním provozu se náhradní trasa plní rychle. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav je na 14. kilometru dodávka mimo vozovku. Uzavřený je pravý pruh, kolona stojí od 4 kamenů ze 17. kilometru a moc se nehýbe, je na více než půl hodiny. Objížďkou po souběžné silnici si nepomůžete, tam se stojí ještě déle. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Sadskou, na 21. kilometru hlásíte stojící auto.
5: Odstavené osobní vozidlo označené šipkou a kužely. A kvůli tomu označení, tak kamiony musí vybočovat, provoz zpomaluje.
4: A v Praze v Cínovecké směrem z centra a na D8 dejte pozor, hlásíte stojící auto v levém pruhu.
6: S tím výjezdem, který je od Teska, stojí v levém pruhu auto s poruchou, osobák.
4: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů, zejména na severu a západě jenom 9. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
7: A také s Dermotem Kennedym z hudby. Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Radiožurnál Další informace. Ministr školství Robert Plaga za ANO je připravený přerušit nebo dokonce úplně zastavit plošné testování žáků 5. a 9. třídy, respektive 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testy vyplňují žáci od 11. května až do 5. června online a povinně. Jenže testování provázejí problémy, a to jak technické, tak především obsahové. Plaga si chce proto už zítra předvolat ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Česká školní inspekce toto testování zajišťuje. Téma probereme s redaktorkou Terezou Chlubnou. Vítej, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: O jaké konkrétní problémy jde a kdo si stěžuje?
1: Ono těch problémů je hned několik. Učitelé to testování na sítích označili dokonce za ostudu. Systém testování totiž podle některých kolabuje, místy nefunguje. Možná ale ještě víc na sítích rezonuje, že do testování z českého jazyka a matematiky jsou na konci zařazené otázky, které se týkají soukromí žáků, jejich rodin, citlivé otázky na duševní zdraví, jako třeba budu citovat, jak často tě během posledních dvou týdnů trápily následující potíže. A jednou z nabízených odpovědí je, znovu cituji, myšlenky, že mi bylo lépe, kdybych nežil nebo si nějak ublížil. Konec citátu. No a pak tam jsou třeba i otázky na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů.
0: Terezo, co na to říká školní inspekce?
1: Hlavnímu inspektorovi Zatloukalovi jsme se snažili opakovaně dovolat, zatím neúspěšně. Oni se k tomu chtějí vyjádřit zítra. Spojili jsme se ale s členem Rady asociace ředitelů základních škol Tomášem Augustem a ten potvrdil, že o otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé.
2: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
1: To, že se na takový typ otázek nemohli žáci připravit, zmiňují na sítích i právě někteří rodiče s tím, že děti se některé ty otázky už skutečně dotkly. Žáci přitom nemůžou bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a nemají v něm ani třeba možnost typu nechci odpovídat. No a zaznívá tak i kritika, jestli tahle část dotazníků vlastně odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů, tedy GDPR.
0: Informační servis od Terezy Chlubné. Moc děkuji a hezký den.
1: Já děkuji taky. Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 u Hvězdonic a nehoda v Brně. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu pomalu v klesání. Na 31. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz zpomalila hromadná nehoda v omezení na 25. kilometru. Chvílemi zastavují provoz, je tam málo místa, provoz kolabuje. Poslední volný sjezd je na 34. kilometru a už se ucpává také příjezd do Chocerad. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov v omezení na 196. kilometru vyšetřují dvě nehody za sebou. Jede se levým pruhem, zpoždění 20 minut. Řidiči jedoucí směrem do Prahy v místě zpomalují, je tam krátká kolona. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru projedete po nehodě pouze levým pruhem, brzdí se na 17. kilometru. Fronta je na půl hodiny, stojí se i v kolonách na souběžné silnici na příjezdu do Boleslavy. A v Praze v Cínovecké směrem z centra pomalu za nájezdem z Kvelské stojí tam auto v levém pruhu a brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Baby Bird, teď ovšem k jiné kapele. Za měsíc zahrají v Praze britští Duran Duran, jedna z kapel, které nejvíc ovlivnily podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i tato bondovská píseň.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 million a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. Oni slépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
4: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
5: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
6: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
5: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
7: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
5: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
8: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
9: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá poslední týden. Francie hlásí květnové teplotní rekordy. Postup do druhého kola tenisového Roland Garros vybojovali Macháč a Bousková. Nehoda výrazně zpomalila provoz na D1 na 25. kilometru směrem do Prahy. A zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty až 29 stupňů, na horách kolem 21.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je ale datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
10: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
9: A ten, kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
11: Vigilance jaune à la canicule.
12: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Na jižní Moravě je zatím neobvykle málo komárů, potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě sledují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řek Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale ani tam jich není dostatek. Proto to období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
13: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
14: Sport. Fotbalisté úspěšných obhájců titulu z pražské Slavie zakončili tento ročník šance ligy vítězstvím nad Plzní 3-0 a převzali trofej pro mistry. Sparta zdolala Hradec Králové 2-1, stejně jako Jablonec Liberec. Tenisté Tomáš Macháč a Marie Bousková a také Jakub Menšík už jsou ve druhém kole pařížského Grand Slamu, na který vyrazil také David Prouza.
15: Magdalena Tová má dva matchboly v souboji s Terezou Valentovou v super tiebreaku třetího setu. Teď si přitahuje Češku k síti, ale dává sama do pásky. Ten zápas dál pokračuje. Můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
14: Čeští hokejisté mají před závěrečnými dvěma duely ve skupině na světovém šampionátu volný den. To Dánové vyzvali Italia, ve švýcarském Friburgu je také Petr Kadeřábek.
16: Po první třetině vede Dánsko nad Itálií 2-0, ještě větší náskok mají po první třetině Lotyši, kteří vedou v Curychu 3-0 nad Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
14: Britský biker Tom Pidcock zvítězil ve světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Ondřej Cink byl 20. Mezi ženami triumfovala Rakušanka Štygerová.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D5 u Vráže a kolaps na D1 u Hvězdonic. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor v okolí sjezdu na Beroun Východ a Křivoklát, tedy u Vráže. Mezi 14. a 15. kilometrem leží na vozovce OSB deska. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu pomalu v klesání. Na 31. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz zpomalila hromadná nehoda v omezení na 25. kilometru. Jede se krokem levým pruhem, je to na téměř hodinu. Poslední volný sjezd je na 34. kilometru. Plíně příjezd do Chocerad i Ondřejova výrazně také zesílil provoz na silnici 3 směrem do Prahy u Čerčan a před Senohraby. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov v omezení na kilometru 196 vyšetřují už pouze jednu hromadnou nehodu. Projíždí se levým pruhem, brzdí se na kilometru 194, zpoždění 20 minut. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14. kilometru podařilo zprůjezdnit oba pruhy, ovšem brzdí se stále na 17.5. kilometru. Za sjezdem na Hlavenec řeší ještě jednu nehodu. Vyplatí se zůstat na dálnici. Na souběžné silnici popojíždí dlouhá kolona a pomalu pojedete i na průjezd. Jezdu Starou Boleslaví. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
8: 24. května o letnicích svatodušní svátky jsou v tomto období, což znamená také to, že v Německu a Nizozemsku minimálně je zítřek dnem volna a to poznamená dopravu v Česku. Zítra by tedy mohlo projet Českem víc kamionů než obvykle. Pokud vás čeká cesta po dálnici D1 a pojedete přes Brno, měli byste počítat se zdržením. Víc vám o tom řekneme za chvíli.
17: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.
19: Víš, já nechci moc, ale je další noc, kdy na hvězdy se dívám sám. Jak den šel, už jsem vyzkoušel všechny triky, co...

0: Kapela Jelen, možná jste ji poslouchali na cestách. Pokud vás zítra čeká cesta po dálnici D1 a pojedete i úsekem u Brna, pak byste měli počítat se zdržením. Českem totiž kvůli německému státnímu svátku pojedou kamiony, které se musí vyhnout dálnicím v Německu. Na hustou dopravu se připravují jihomoravští policisté. Podle těch nejspíš situace nebude tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Z detaily je teď ve studiu Josef Číš z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká opatření chystá policie na pondělí?
1: Jihomoravští policisti jsou podle mluvčího Petra Vala kvůli kolonám připraveni posílit hlídky.
2: Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
1: Ta 50-kilometrová kolona minulý týden vznikla i kvůli německému státnímu svátku. V sousedním Německu totiž kamiony ve státní svátky na dálnice nesmí. Zítra Němci budou slavit svatodušní pondělí a řidiči kamionů tak budou muset zemi opět objíždět.
0: A proč se kolony tvoří zrovna v úseku u Brna?
1: Je to hlavně kvůli dvěma stavbám. Ředitelství silnic a dálnic rekonstruuje mimoúrovňovou křižovatku dálnic D1 a D2 a taky rozšiřuje část dálnice D1 u Brna o dva pruhy. Kolony kamionů se ale kvůli svátkům dělají, i když se zrovna nestaví, říká prezident Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Josef Melzer.
3: Ať už je to v Německu nebo u nás, je někde nějaký zákaz titulu svátku, tak se samozřejmě ta doprava skumuluje do těch zbývajících dnů toho pracovního týdne.
1: Ředitelství silnic a dálnic zítra v úseku stejné komplikace jako minulý týden neočekává, říká mluvčí Jan Riedl. Řidiči by ale podle něj si měli se zdržením raději počítat a měli by si sebou vzít dostatečné množství pití a jídla.
0: Josef Číš z domácí redakce nás v neděli připravil na pondělí. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Na station nás posunula v čase, je 17:15 a přesuny v místech, tedy dopravu, sleduje Jaroslav Koller.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Šmejkalky a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru se dojíždí do kolony, brzdí se do zastavení. Na 25. kilometru je zatím neměná situace v omezení, se projíždí po nehodě krokem levým pruhem. Fronta je na hodinu. Ani v okolí to není o moc lepší, ucpané jsou příjezdy do Chocerad, Ondřejova i Mnichovic. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede pomalu za sjezdem na Čerčany a nesouvislá kolona pokračuje až k dálnici D1. Zdržíte se výrazně přes půl hodinu. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu omezením v Brně se na kilometru 196 nadále projíždí levým pruhem po dřívější hromadné nehodě. Dvoukilometrová kolona je na zhruba 25 minut. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Hlavenec po nehodách na 17. a 14. kilometru hlásíte už jen silný provoz. Různě pomalu se teď jede až do Prahy za sjezd na Horní Počernice a zesiluje teď kvůli tomu provoz také na východní části Pražského okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Stačí dojednat ještě jednu nebo dvě věci, zní z Iránu o dohodě mezi Teheránem a Washingtonem. Podle zpravodajského serveru Axios jsou Spojené státy a Irán blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. To potvrzují i nedávné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého je dohoda z velké části vyjednaná. Detaily pro nás má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Americký prezident Donald Trump se o té dohodě zmiňuje po telefonických rozhovorech s představiteli hned několika zemí na Blízkém východě a taky s představiteli Izraele a Pákistánu. Pákistán ta jednání mezi Teheránem a Washingtonem zprostředkovává. Jedním dechem ale šéf Bílého domu dodává, že blokáda íránských přístavů stále platí a znovu nakázal americkým vyjednavačům, aby tu dohodu neuspěchali, protože, abych to jeho nedávné vyjádření citoval, čas je na naší straně.
0: A už je jasnější, na čem konkrétním se zbývá domluvit.
1: Tak vypadá to, že zatím není přesně jasné, co a jak bude Irán dělat s tím už obohaceným uranem a taky není dojednané, jestli bude Teherán za průjezd Hormuzským průlivem vybírat nějaké mýtné. Kolem těchto dvou bodů jsou zatím asi největší nejasnosti a otazníky.
0: A co tedy, Jiří, už víme?
1: V té dohodě, ten dokument se mimochodem oficiálně jmenuje Memorandum o spolupráci, se řeší, že Spojené státy by měly uvolnit asi 20 miliard dolarů zmrazených íránských fondů v zahraničních bankách výměnou za to znovu otevření Hormuzského průlivu a za příslib vyjednávání o budoucnosti o tom íránském jaderném programu. Američané by taky měli uvolnit některé z těch protiíránských sankcí, aby mohla ze země bez omezení proudit ropa. Teherán za to výměnou slibuje odminovat Hormuzský průliv a chce taky, aby skončily boje mezi Libanonem a Izraelem. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu před malou chvílí vydal prohlášení, že s Trumpem telefonicky mluvil a apeloval na to, že dohoda musí odstranit íránskou jadernou hrozbu. To znamená rozebrat jaderná zařízení a zbavit Irán už obohaceného uranu. Mimochodem, konflikt zasáhl i do organizace fotbalového mistrovství světa. To začne za necelé 3 týdny a hrát by tam měla taky reprezentace Iránu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA dnes ráno povolila přesun íránské základny, která původně měla sídlit v Arizoně v americkém státě, a povolila tedy ten přesun do Mexika.
0: Jiří Chábera, poslem těchto zpráv. Děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Česká televize chce vymáhat pokutu po Václavu Moravcovi. Detaily ve zprávách.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
2: Prezident Petr Pavel a bavorský premiér Markus Söder by měli jednat o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder už dnes vystoupil na hlavním shromáždění sjezdu sudetských Němců v Brně. Ti podle něj na sjezd do jihomoravské metropole přijeli s poselstvím lásky a nikoli nenávisti. Dnešek označil za historický okamžik, den naděje a usmíření a taky velký svátek radosti. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi, potvrdil to její mluvčí Michal Pleskot. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu v ČT skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku. Na Kypru dnes volí do parlamentu. Průzkumy předpokládají, že by výsledky mohly přinést oslabení tradičních stran a vzestup nových hnutí proti establishmentu. Volební místnosti se po celém ostrově otevřely v 8 hodin našeho času. Voliči můžou hlasovat až do 19 hodin. A 85. narozeniny dnes slaví americký hudebník, malíř a taky držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. Stěžejní část jeho tvorby pochází ze 60. let, kdy patřil mezi vůdčí postavy sociálních nepokojů. Mezi nejznámější písně z této doby patří mimo jiné hity Blowin' in the Wind nebo The Times They Are Changing. Dylanovou suverénně nejúspěšnější skladbou je pak 6-minutový single Like a Rolling Stone. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková podlehla v prvním kole Roland Garros Američance Baptistové 1-2 na sety. Tereza Valentová Polce Linetové 1-2 po super tiebreaku. Do druhého kola naopak prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková. A italští hokejisti nastoupili na mistrovství světa proti Dánům. Zápas ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
3: Záchraně v A skupině mají zatím blíže Dánové, kteří vedou v 31. minutě nad Itálií 2-1. Výrazně lépe se daří v Curychu Lotyšům, kteří ve 33. minutě vedou nad Velkou Británií 4-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Hvězdonic a zdržení na silnici 3 u Čerčan. Na dálnici D1

0: Z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu pomalu na 32. kilometru se dojíždí do kolony po dřívější nehodě na 25. kilometru. Tam už nic nepřekáží, kolona se rozjíždí postupně, ovšem je velmi silný provoz a nějakou dobu to ještě potrvá. Zpoždění 20 minut, z dálnice nesjíždějte, v okolí je situace výrazně horší. Na silnici 113 se popojíždí mezi Chocerady a Ondřejovem a také na průjezdu Mnichovicemi směrem do Prahy po silnici 335. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy od odbočky do Čerčan hlásíte kolonu a táhne se až k dálnici D1. Je to celé na 40 minut. Na D1 na průjezdu omezením v Brně směrem do Ostravy se podařilo po nehodách vše odklidit. Na kilometru 196 se projíždí dvěma pruhy, zastavíte se teď na kilometru 194 a zdržíte se už jen krátce. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru pojedete v silném provozu, teď bez hlášených nehod. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy stojí před Petrohradem kolona kvůli opravě mostu. Zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový odpolední radiožurnál s Michálou van Erne.
3: Doplním, že informace z domova i ze světa jsou pro vás také na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: George Ezra, posloucháte víkendový radiožurnál. Fotbalisté Slávie nemohli hrát poslední ligové zápasy před domácími fanoušky kvůli disciplinárnímu trestu, ale oslavit s nimi titul dodatečně můžou. Říkají tomu zahradní slavnosti, na které je tedy náš reportér Jaroslav Plašil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, teď nevím, jestli se slyšíme, ale přicházíte právě v okamžik, kdy na těch zahradních slavnostech s charitativním podtextem, tak teď právě nastupují mistři Slavia Praha, mistři toho posledního ligového ročníku 2025-2026. Hráči jdou teď na hrací plochu, mají tam takové vyvýšené pódium. Tam je spousta fanoušků, kteří jsou tady všichni na trávníku, nebo velká část je na trávníku, na tom, na kterém dnes hráli ligoví fotbalisté Slavie proti Plzni. Jsou tady taky stánky, to všechno se stihlo nachystat, jsou tady sedačky, jako mají lidé třeba na zahradách. Zkrátka zahradní slavnost, všechno to mělo být, jinak samozřejmě původně plánovalo se s velkými oslavami titulu, jenomže, teď se omlouvám za ten výraz, vidle do toho hodili události při derby Slavia a Sparta, připomínám, došlo krátce před koncem, kdy už to fanoušci nevydrželi k niknutí na plochu, nájezdu určité skupiny fanoušků na rivala, na napadení některých hráčů Sparty a tak dál, to je samozřejmě známé, přišly reakce, přišly tresty uvnitř právě slavistického klubu, takže se i oslava titulu zakázala, ale jak události plynuly, tak se zase postupně přece jenom vymyslelo rozloučení s fanoušky a oslava titulu s hráči tady na hrací ploše. Fanoušci nejsou na tribuně sever, ta je prázdná, někteří lidé jsou na východní tribuně, některé na té hlavní západní, na které je obvykle i komentátorské stanoviště radiožurnálu Sport z ligových zápasů. Teď asi slyšíte pod mým hlasem, pokud tedy slyšíte, protože je tady opravdu velký hluk, tak teď vyvolávaní hráče Pražské Slávie, kteří teď jdou tady na pódium. Myslí tady organizátoři na každý detail, zdá se, protože už když si člověk zakoupil vstupenku a prošel turniketem, tak se mu v turniketu objevil nápis Slávie mistr ligy. Ten transparent tady vítá fanoušky na každém kroku a teď zase ohromný řev. Slávisté tedy se radují ze svého titulu s číslem 23. Teď kapitán Jan Bořil jde s pohárem a není sám, protože ten pohár je samozřejmě velký, těžký, tak teď tedy slávisté zvednou, za chviličku už je to tak, už zvednou pohár před fanoušky radostí na hlavu. Tak tedy Slávia je mistrem a po divokých událostech a spoustě změn slaví fanoušci zráči titul dohromady tady na trávníku v Pražském Edenu v pohodové, poklidné atmosféře. Z Edenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chodec na D5 u Žebráku a překážka na D3 u Ševětína. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte velký pozor za sjezdem na Žebrák. Na 37. kilometru jde člověk u středových svodidel v reflexní vestě. Něco hledá, jde pomalu po směru jízdy. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy pozorně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 108,5 je na vozovce roztrhaná pneumatika. Na D10 z Prahy do Turnova zbystřete za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 60. kilometru stojí auto, podle policie najelo do radiátoru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady na 27. kilometru je už jen silnější provoz a po dřívější nehodě zdržení před omezením na Šmejkalce zhruba 10 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic do Prahy od odbočky do Čerčan zůstává kolona, táhne se až k dálnici D1 a zdržíte se přes 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rybáři v Plzeňském kraji vypustili do řek 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Poslechněte si o tom.
1: Lanička je lepší, aký byl zvůl na vodu.
2: Laničku nemám.
3: To máme.
4: Dovezli jsme 500 kilo úhořeb, na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm.
5: Ryby jsem přivezl Petr Votípka, Klatovské rybářství.
4: Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
5: Tohle je starý 2,5 roku, aha.
4: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, kde je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Já mám černý kýbl, jestli
4: chce. A teď 28, jo?
5: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet.
6: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hrachoruskou přehradu.
5: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hinek Dor.
6: Pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
5: To jsou jak malá háďátka.
6: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada, aby se obnovila ta populace.
5: Takže vlastně tady u nás máme úhoře jenom díky vysazování.
7: Přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
5: Technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev.
7: Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama.
5: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká. Připomíná Petr Votípka.
4: Jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
8: Přátelé, mějte se.
4: Ahoj.
5: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnálu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Odpůrci takový vztah odmítají. Tisíce lidí protestují před ministerstvem kultury a úřadem vlády proti zákonu o veřejnoprávních médiích. Fotbalisti Slávie zakončili mistrovskou sezónu ligovou výhrou nad Plzní a dostali trofej. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 3 u Čerčan směrem k dálnici D1 a počasí zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Neděle 24. května a její hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje dobrý večer.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. Nesouhlasí s tím ale lidé, kteří odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
5: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
6: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
5: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
7: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
5: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
3: Bavorský premiér Markus Söder ze sudetoněmeckého sjezdu v Brně odjel na Pražský hrad. S prezidentem Petrem Pavlem jednal zhruba půl hodiny. Tématem měla být mimo jiné bezpečnost. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných. Uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerkev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
8: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodily civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
9: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
8: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
10: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
3: Proti zákonu o zestátnění veřejnoprávních médií protestuje v Praze několik tisíc lidí. Demonstranti se vydali ze Staroměstského náměstí k ministerstvu kultury a pokračují dál k úřadu vlády. Protest pořádá Milion chvilek pro demokracii a sleduje ho reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana.
11: Čelo průvodu právě dorazilo ke Strakově akademii, tedy k úřadu vlády. Nesou transparenty, které kritizují zákon, před ministerstvem kultury skandovali Otto Zabalto se zjevnou narážkou na ministra kultury, který zákon připravil. Tady následují skandování proti Andreji Babišovi. Cílem je Strakova akademie z toho důvodu, že tady se zítra koná koaliční rada, která by měla návrh zákona nějakým způsobem dál rozebrat. Karty jsou hozené tak, že ANO i SPD měli v programu zestátnění a zrušení poplatků, motoristé nikoliv, ale na základě toho dohodování se přidali k ANO a k SPD. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
12: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních 2 týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
13: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou to takové poměrně neškodné otázky.
12: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dnů. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít znovu možnost vyvážet ropu.
14: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední 1 nebo 2 body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Hasiči zachraňují amatérské speleology v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří uvízli 100 metrů od východu spod zemí. Překonat totiž musí oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, popisuje mluvčí záchranářů Jaroslav Mikoška.
15: Všechno probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a záchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí plánové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
3: Zásah by měl podle Mikošky trvat přibližně do 8 hodin večer.
4: Sport.
16: Fotbalisté Slavie Praha v závěrečném kole nadstavby šance ligy zvítězili nad plzeňskou Viktorií 3-0 a dostali mistrovskou trofej. Hradec Králové prohrál na Spartě 1-2, stejně jako Liberec v Jablonci. Druhé kolo tenisového Roland Garros si dnes zajistili Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková, naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová dohráli. Na svůj duel úvodního kola ještě čeká Sára Bejlek, která v Paříži nastoupí proti Američance Stephensové. Čeští hokejisté s jistotou postupu do čtvrtfinále se o volném dnu připravují na mistrovství světa. Na zítřejší duel ve skupině od 16:20 s Norskem ve Friburgu teď hrají Dánové z Italy. Aktuality připojí Petr Kadeřábek.
17: Právě začala třetí třetina, do té vstoupily oba dva celky za nerozhodného stavu 2-2. To rozhodnutější zápas je v Curychu, tam se hraje 46. minuta a Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na Pražském okruhu u Písnice a kolona na D1 u Hvězdonic. Na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5,5 kilometru hlásíte překážku u středových svodidel.
19: Leží zakládací klín z kamionu těsně u levé čály u levého pruhu.
18: Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru počítejte s pomalejším provozem do omezení na 24. kilometr. Je to na 10 až 15 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Čerčan až k dálnici D1. Je to stále na zhruba 40 minut. Do Prahy to neobjíždějte po staré Benešovské. V Hlubočince je uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů Celsia, zejména na severu a západě jen 9 stupňů. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď pokračuje večerní radiožurnál s Michálou van Erne.
2: K svátku přejeme všechno nejlepší Janám a Vanesám a samozřejmě všem, kteří mají jakýkoliv důvod k oslavě a pro které je dnešek důležitý nebo významný. Právě pro vás je tu píseň od kapely Blue a Eltona Johna. Tak ještě jednou všechno nejlepší.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

Bojové letouny Miráž, houfnice Cézar nebo protiraketové střely. To je jenom zlomek vojenské techniky, který Francie poskytuje Ukrajině. Jak vnímá Francie ruskou válku na Ukrajině déle než 4 roky po jejím zahájení? A jak oceňuje českou muniční iniciativu? Rozhovor s francouzským ministrem pro evropské záležitosti uslyšíte za chvíli.

0: Kapela R.E.M. posloucháte víkendový radiožurnál. Francie je jedním z nejdůležitějších partnerů Ruskem napadené Ukrajiny. Paříž zároveň masivně investuje do vlastní obrany. Jak se staví k zemím jako Česko, které svoje alianční závazky neplní? A co si myslí o ukrajinské budoucnosti v Evropě? Právě teď si můžete poslechnout rozhovor s francouzským ministrem pro evropské záležitosti Benjaminem Haddadem, který vedl Marcel Faltis z naší zahraniční redakce.
1: Německý kancléř Friedrich Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým státem Evropské unie, zatím bez hlasovacích práv. Jaká je pozice Francie?
2: Evropa je pro Ukrajince symbolem lepší budoucnosti a demokracie a proto musíme Ukrajinu podporovat. Rozšíření Evropské unie je samozřejmě dlouhý a náročný proces. Vyžaduje reformy v oblasti právního státu, nezávislosti justice, ochrany menšin a podobně. Z toho důvodu si myslím, že jsou kreativní způsoby, jak Ukrajinu zapojit do Evropské unie postupně. Mohlo by to například fungovat tak, že by byla součástí některých institucí bez hlasovacího práva. Je to něco, co Francie navrhuje dlouhodobě. Postupná integrace.
1: Česká republika letos zřejmě nesplní závazek NATO vydávat 2% HDP na obranu. Jak Francie vnímá to, že některé členské státy Severoatlantické aliance neplní svoje závazky?
2: Nechci zasahovat do vnitřní debaty. Francie během vlády prezidenta Emmanuela Macrona zdvojnásobí svůj obranný rozpočet. Přestože v mnoha oblastech veřejné výdaje snižujeme, rozpočet na obranu dál navyšujeme a toto navyšování dokonce zrychlujeme. Letos nás čeká další důležité jednání, a to o příštím evropském rozpočtu na roky 2028 až 2034. I tam budeme muset společně investovat do obrany, vesmíru a Evropy.
1: Francie je jedinou jadernou mocností Evropské unie. Mohla by Evropa, včetně zemí střední a východní Evropy, více spoléhat na francouzský jaderný deštník?
2: Prezident Emmanuel Macron před několika měsíci znovu potvrdil princip, který je klíčovou součástí naší jaderné doktríny. Naše jaderné odstrašení slouží k obraně životně důležitých zájmů Francie, ale tyto životně důležité zájmy mají samozřejmě i evropský rozměr. Bezpečnost našich partnerů je bez pochyby otázkou bezpečnosti Francie. Proto prezident navrhl strategický dialog s našimi evropskými partnery o tom, čemu říkáme rozšířené odstrašení. To znamená možnost zapojit naše partnery do některých cvičení, případně příležitostně rozmístit odstrašující síly na území partnerských států, nebo taky přemýšlet o tom, jak mohou jiné evropské země pomoct francouzskému jadernému odstrašení. Chceme tento dialog vést s řadou partnerů na evropském kontinentu. Francie tímto způsobem přebírá odpovědnost také za obranu celé Evropy.
0: Ještě doplním, že rozhovor s francouzským ministrem pro evropské záležitosti Benjaminem Haddadem pořídil Marcel Faltis ze zahraniční redakce Radiožurnálu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hodin 30 minut. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
3: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech na Litoměřicku. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Hasičům se podařilo zachránit 4 z 5 uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští jeskyňáři uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Z místa se přihlásí naše reportérka ve zprávách v 7. Turecká policie spustila razii v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Esgur Özel. Turecká justice ho totiž zbavila mandátu. Özel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ven ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Režim tureckého prezidenta Recep Tayyipa Erdoğana podle AFP proti politickým rivalům podobně zakročil už několikrát. A v safari parku ve dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně.
1: Sport.
3: Soupeřem hokejistů Dánska na světovém šampionátu je Itálie. Z Friburgu se proto hlásí Petr Kadeřábek.
4: V 56. minutě stále nevíme, kdo si připíše více bodů z tohoto duelu, protože je stav vyrovnaný 2-2. 60. minuta už se hraje v souběžně hraném utkání v Curychu, kde Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: A norský cyklista Fredrik Dviernes ovládl 15. rovinatou etapu Gira d'Italia. Lídrem celkového pořadí zůstal Dán Jonas Vingegaard, na kterého 16. Jan Hirt ztrácí přes 9,5 minuty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Čerčan. Na D10 z Prahy do Turnova hned za sjezdem na Svijanský újezd havarovalo osobní auto. Na 67,5 kilometru se projíždí pouze levým pruhem, na místě jsou hasiči, prudce se brzdí před krátkou kolonou. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru počítejte se silnějším provozem. Do zúžení na 25. kilometr pojedete zhruba 10 minut, následně za nájezdem ze silnice 3 se znovu jede o něco pomaleji, teď na zhruba 20. kilometru. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává

0: Dlouhá fronta od Čerčan před Senohraby, je to na půl hodiny. V Praze v Liberecké do centra hlásíte kolonu z Letňan kvůli dopravnímu omezení. Jede se jedním pruhem, zpoždění 10 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
3: Aby vám s námi bylo dobře, vybrali jsme z hudby jen tak, pro radost, třeba Marka Antonyho a nebo kapelu Rolling Stones. Hezký večer.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Radiožurnál, mimořádná dopravní informace a Jaroslav Koller.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 z Prahy do Brna dejte velký pozor a zpomalte před sjezdem na chodce Rady. Za Hvězdonickým mostem na 28. a půltém kilometru jsou u dálnice dva kusy vysoké zvěře, podle našeho zpravodaje dva daňci. Pasou se přímo u dálnice, nejsou tam svodidla, dejte pozor. D1 28. a půltý kilometr směr Brno, držte se raději vlevo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mark Anthony dozněl, pojďme na sport. Čeští tenisté vstoupili do antukového Grand Slamu v Paříži a na Roland Garros mají zatím mírně pozitivní bilanci. Podrobnosti přidá z francouzské metropole reportér David Prouza.
1: Celkem tři Češi slaví postup do druhého kola, dva zatím skončili a jeden ještě hraje, respektive jedna. Pojďme po pořadě, postup do druhého kola antukového Grand Slamu slaví po vítězství 2-0 na sety nad Italkou bronzetyovou Marie Bousková a v mužském pavouku uspěli oba čeští tenisté, kteří se dnes představili v programu Roland Garros. Tomáš Macháč rovněž bez ztráty setu porazil Zizu Berkse z Belgie a Jakub Menšík taktéž se na kurtu nezdržoval příliš dlouho a domácího tenistu Drugeta startujícího na divokou kartu porazil po setech 6-3, 6-2 a 6-4. Pokud jde o ty tenistky, které už v Paříži nepokračují, tak to bylo obojí po bitvách, obě trvaly téměř 3 hodiny. Tereza Valentová prohrála s Polkou Linetovou v tiebreaku rozhodujícího setu. No a Barbora Krejčíková s utkání s Američankou Baptistovou měla dva matchboly, ale nakonec je nedokázala využít a padla 2-6 v rozhodující sadě. Velká škoda pro někdejší šampionku Barboru Krejčíkovou, která měla opravdu blizoučko k postupu, ale jak to někdy tenis se bývá, ani ty dva matchboly nestačily. Aktuálně hraje ještě Sára Bejlek, její soupeřkou je někdejší grandslamová šampionka Sloane Stephensová ze Spojených států, ale to je už opravdu hodně dávno. Stephensová se vrací po vleklém zranění z roku 2025 a aktuálně musí i do kvalifikace na grandslamech. Sára Bejlek vede nad Stephensovou zatím 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

freaking night girl. Pomáhá lékařům najít termín pro specializované vyšetření nebo poradí, do které nemocnice pacienta poslat. To je úkol krajské koordinátorky onkologické péče, která má na starosti spolupráci zdravotnických zařízení na Jižní Moravě. Víc vám její práci přiblížíme za moment.

0: Kapela Texas, posloucháte Radiožurnál. Na jižní Moravě funguje nová krajská koordinátorka onkologické péče. Mají se na ně obracet například praktičtí lékaři, kteří hledají termín na specializované vyšetření pro pacienta s podezřením na rakovinu. Koordinátorka sídlí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, ale spolupracuje se všemi centry v kraji. Má za sebou necelé 2 měsíce práce a my vám o tom teď řekneme podrobně.
1: Konkrétní příklad, máme tady praktického lékaře, přišel mu pacient do ambulance s bolestmi břicha. Já jsem lékaři pomohla zajistit termín do specializované ambulance na gastroenterologické vyšetření.
2: Popisuje krajská koordinátorka onkologické péče Kateřina Kočková.
1: Cílem je, aby pacient neprocházel zbytečnými časovými prodlemami, mezi jednotlivými kroky diagnostiky a léčba mohla začít co nejdříve.
3: Pro někoho je důležité mít nejrychlejší termín, pro někoho je důležité mít nejdosažitelnější termín, což nemusí být stejné, protože každý pacient má jiné možnosti v cestování, jiné možnosti v pohyblivosti.
2: Doplňuje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky v brněnském Masarykově onkologickém ústavu Tereza Malá.
3: Je největším problémem dlouhý čas mezi objevením prvních příznaků onemocnění rakoviny a diagnostikou, tím pádem zahání léčby. Když se ale vezmete, tak tento čas většinou pacient tráví někde mezi domovem, systémem ve zdravotní péči a pak až nakonec tím centrem.
2: Jihomoravský předseda Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka se ve své praxi s pacienty s podezřením na onkologické onemocnění setkává několikrát měsíčně.
4: Ta pomoc toho koordinátora je stěžejní zejména z důvodu těch jeho odborných znalostí a těch vědomostí a těch jeho možnostech, protože oni opravdu mají přístup k těm datům o těch volných kapacitách a samozřejmě zná ty doporučené postupy a všechno ostatní.
2: Nejrychleji musí lékaři postupovat při nádorech varlat, vaječníků nebo slinivky břišní. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Hasiči na Blanensku už zachránili všech uvízlých 5 jeskyňářů. Jihomoravský kraj prohloubí spolupráci s Bavorskem. Tenistka Barbora Krejčíková nevyužila mečboly a končí v prvním kole Roland Garros. Nehoda brzdí provoz na D10 na 67. kilometru směrem do Turnova. A zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči už zachránili všech 5 amatérských speleologů, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí a nemohli se dostat přes úsek se zvýšenou koncentrací CO2. Z místa se hlásí reportérka Sabina Millerová.
6: Na místě se nacházejí desítky záchranářů, hasičů, a to včetně vrtulníků. Zásah zde probíhal zhruba od 13 hodin. Přibližně před půl hodinou se záchranářům podařilo vyprostit posledního jeskyňáře. Podle mluvčí záchranářů Jihomoravského kraje Michaely Botové se zásah obešel bez jakýchkoliv zranění. V tuto chvíli už jeskyňáři míří domů. Z Holštejna Sabina Millerová, Radiožurnál.
4: Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konaly v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
7: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu, a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
4: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí, a upozorní plavčíka.
8: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
9: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
8: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
9: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
8: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
10: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
8: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
11: Sport. Barbora Krejčíková nevyužila na tenisovém Roland Garros proti Američance Baptistové 2 mečboly a zápas prvního kola prohrála po setech 7-6, 6-7 a 2-6. Končí také Tereza Valentová, která podlehla Polce Linetové 9-11 v super tiebreaku třetí sady. To Marie Bousková porazila Italku Bronzetyovou 2-0, Tomáš Macháč Belgičana Berkse 3-0, stejně jako Jakub Menšík domácího Drugeta z Francie. Proti Sáře Bejlek nastoupila v Paříži Stephensová ze Spojených států a je u toho David Prouza.
12: Zatím je to stav 3-2 v prvním setu pro Sáru Bejlek. V utkání zatím převažují primárně nevynucené chyby, a to jak na straně české tenisky, tak také Sloane Stephensové. Takže 3-2 pro Sáru Bejlek z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
11: Hokejisté Velké Británie prohráli na světovém šampionátu s Lotyšskem 0-6 a v Curychu se stoupí se elitní skupiny. Ve Friburgu Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Večer změří síly Slováci s Kanaďany a Finové s Rakušany.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Senohrab. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomalu u sjezdu na Svijanský újezd. Na 67,5 kilometru hned za sjezdem zasahují u následků nehody osobního auta. Projíždí se pomalu levým pruhem, zdržíte se krátce. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Benešov z 20. kilometru pojedete pomaleji v silném provozu ke sjezdu na Pražský okruh na 11. kilometr. Počítejte s 10 minutami navíc. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy za odbočkou na 4 koly po pojíždí kolona k dálnici D1 naberete zpoždění 15 minut. Je to jen silným provozem. A v Praze v Liberecké směrem do centra se nadále jede pomalu před sjezdem na Prosek. Kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, nejdřív zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty spadnou k 16 až 12 stupňům, zejména na severu a západě jenom k 9. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
3: A se zmínkou o tom, že diváci v Praze minulý týden dobře přijali novou česko-polskou divadelní hru, satirickou inscenaci o vztazích obou národů nebo manipulaci a propagandě, už poprvé vidělo také polské publikum. Zdá se, Češi a Poláci smějí stejným nebo jiným věcem, o tom se dozvíte za malou chvíli z našeho vysílání. I proto buďte s námi.
5: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Alec Benjamin z hudby. Přesvědčit Čechy a Poláky, aby se spojili do jednoho státu a vyhráli válku. Právě takový úkol má v nové divadelní hře skupina osobností z obou zemí. Nové satirické, politické sci-fi zároveň spojilo herce z Pražského národního divadla a Krakovského divadla Juliuše Slovackého. Inscenace nazvaná Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce uspěla už minulý týden u publika v Praze. Teď měla v Krakově polskou premiéru.
1: I diváci v Krakově na konci představení dlouho tleskali. Během něj se taky často smáli a domů pak odcházeli ve veselé náladě, jako například paní Barbara.
2: Švětný byl.
3: Bylo to skvělé. Bylo tam opravdu hodně humoru a v něm dokonale ukázané rozdíly mezi námi i vámi. Ve smyslu pro humor nebo nadhledu v životě. Celou dobu jsem se opravdu dobře bavila.
2: Já mám bardzo dobrou zabavu.
1: Ostatní chválili výkony herců nebo právě vtipy o odlišné mentalitě Čechů a Poláků.
4: Vyšla pravda.
1: Podle pana Mirka ukázala hra Čechy pravdivě tak, jak je Poláci vidí, tedy jako uvolněný národ ateistických pohodářů s pivem v ruce. Naopak Poláci jsou zobrazeni jako hrdí, sebevědomí a možná až příliš emotivní lidé.
2: Ale tož tam v hlavě trošku.
1: Někteří taky prozradili, že představení kromě smíchu donutilo i k zamyšlení nad budoucností. Děj se totiž odehrává v utajovaném středisku za fiktivní války proti Rusku v roce 2033 a právě na obranu proti němu se mají Česko a Polsko spojit. Díky dobrým ohlasům od diváků hodnotila polskou premiéru pozitivně i scenáristka Maria Vojtyško.
5: Já jsem zaskočená, protože jak jsme minulý týden měli premiéru v Praze a teď v Krakově, tak to jsou dvě různá představení. České publikum reaguje na úplně jiných místech než polské, ale tam i tady se hra líbí, takže jsme spokojeni.
1: Scenáristka Vojtyško ještě dodává, že diváky v obou zemích bavili hlavně vtipy o nich samotných. U Poláků si teď všimla, že se nejvíc smáli sami sobě kvůli tomu, že z každé maličkosti dělají problém. Hlasitý smích se ale v Krakově ozýval taky při některých narážkách na náboženství nebo třeba na víc než 10 let starou kontroverzní reklamu českého mobilního operátora, která zobrazila Poláka jako nepoctivého prodejce, následně byla i po protestech polského velvyslanectví stažena a teď za ní ve hře jedna z polských postav požaduje oficiální českou omluvu.
6: Reklama na T-Mobile.
7: Abychom do konce války nedělali nic jiného, než bychom se omlouvali Polák.
1: Fiktivní Česko-Polská unie nakonec uspěla v divadlech v Praze i Krakově, ale fungoval by takový stát podle režiséra Jakuba Crofty i v reálném světě?
8: No, to nevím, ale každopádně ta Polsko-Česká unie, kterou my jsme tady stvořili během toho zkoušení, ta fungovala perfektně.
1: S tím zároveň souhlasí čeští i polští herci, které po celkem 5 krakovských reprízách čeká do prázdnin ještě trojce vyprodaných představení v pražské La Fabrice. Z Krakova Václav Hojný, Radiožurnál.

0: Eddie Stoilov. Ovšem od hudby k informacím, Kennedyho centrum ve Washingtonu patří mezi nejslavnější kulturní centra světa, ale většina umělců z něj odešla. A to poté, co do čela rady usedl prezident Trump a centrum přejmenoval po sobě. My se tam vypravíme v další reportáži za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o

0: Kennedyho centrum ve Washingtonu je jedním z nejslavnějších kulturních center světa a zároveň živým památníkem zavražděného ex-prezidenta. 4. července se ovšem na 2 roky uzavře. Americký prezident Donald Trump si loni centrum podrobil, dosadil tam vlastní radu a přejmenoval ho po sobě. Reakce kulturního světa přišla rychle. Desítky předních umělců zrušili vystoupení, Washingtonská národní opera odešla úplně. Přesto se tam ještě nějaká vystoupení pořádají.
1: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů. Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten font je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
2: It's open through July 5th.
3: And then?
2: It closes for 2 years.
4: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na 2 roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
1: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
4: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
1: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nicholas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
4: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět, doufám, že to nebude trvat déle než ty 2 roky.
5: I'll definitely miss this. I hope that it doesn't last for more than 2 years.
1: Ten smutek, který byl cítit v Nicholasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil. Z Kennedyho centra ve Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Marka Sedláčka.
1: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli svému zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provázejí protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší riziko požáru je v Praze a nejbližším okolí a v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Lidi by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Sport. Tenisti Jakub Menšík, Tomáš Macháč i Marie Bousková postoupili na pařížském Grand Slamu do druhého kola. To Barbora Krejčíková a Tereza Valentová ne. Ke komu se přidá Sára Bejlek, která čelí Američance Stephensové, napoví David Prouza.
2: Sára Bejlek by mohla být také postupující tenistkou do druhého kola. Nad Stephensovou vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 2-0, servíruje Američanka a je to 40-40. Slyšíte o tom na radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Svijan a silný provoz na D1 u Všechrom. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na 67,5 kilometru vyšetřují nehodu. Už se projíždí dvěma pruhy, některá auta vybočují. Na D1 z Brna směrem do Prahy od Mirošovic a nájezdu od Benešova z 21. kilometru silný provoz, rychleji pojedete až za Pražským okruhem od 10. kilometru. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 86. kilometru máme hlášenou nehodu, vozidla jsou v odstavném pruhu, kolona se netvoří. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 34. kilometru stojí odstavená dodávka, není tam odstavný pruh a vybočuje se. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice zvolněte za Vlachovem. Motorkář tam narazil do stromu a je tam omezený průjezd. Krátké kolony čekejte v obou směrech. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra

0: Má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy. A teď pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
1: A pokud s námi budete dál, dozvíte se o studentském počinu, který má dopřát intenzivní zážitky z létání lidem se zdravotním postižením. Detaily nabídneme ještě před 20. hodinou.
2: Radiožurnál.

Kokoman a Kája Leskovec z hudby, s vámi je Radiožurnál. Ovocnáři stále sčítají škody po dubnových mrazech. Ty zničily kromě ovocných stromů i jahodníky. Právě na jahodové farmy ve středních Čechách se proto vydáme v reportáži za chvíli. Teď je tu kapela U2. Příjemný poslech a hezký večer.

0: Dubnové mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody až za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil také květy jahodníků. Podle některých pěstitelů tak bude letošní úroda jahod zhruba o třetinu nižší než loni. Jejich cenu proto zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnám. Je krásně sladká. Jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazů, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

Začínající studentská firma z Vysokého Mýta nabízí lidem se zdravotním postižením zážitky z létání v letadle, aniž by seděli v jeho kokpitu. Jak konkrétně všechno funguje, vysvětlíme za chvíli díky reportáži z jednoho malého letiště.

0: To byl Robbie Williams. Intenzivní zážitky z létání chtějí lidem se zdravotním postižením dopřávat studenti střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vymysleli projekt, který lidem upoutaným třeba na invalidní vozík umožní ocitnout se v reálném čase v kokpitu malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí speciálních brýlí.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako...
1: To je ten hlavní pocit u toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku návštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu se můžete rozlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad Kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
3: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
1: Dnešní zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
4: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem, a v tom já vidím obrovský přínos.
1: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka pozbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z Kunětického letiště Ondřej Wolf, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Na Radiožurnálu bylo 20 hodin. Marek Sedláček má pro vás zprávy.
1: Ministr školství si předvolá ústředního školního inspektora kvůli testování páťáků a deváťáků. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Fotbalisti West Hamu s Tomášem Součkem se v anglické Premier League nezachránili. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si minister školství za ANO Robert Plaga předvolá zítra ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé otázky z oblasti mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
3: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů, těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
1: Reakci České školní inspekce zjišťujeme. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudetských Němců v Brně. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti přidalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
4: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
1: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Izrael dnes vyzval k evakuaci víc než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník L'Orion Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizballah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballah už vyhnal z domovů přes milion lidí. Stěnu na třídě 17. listopadu v Přerově ozdobí další podobizny slavných osobností, konkrétně třeba skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a hudebníka Lubomíra Plevy. Toho si lidi vybrali v anketě. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Lubomír Pleva se proslavil jako fenomenální hráč na foukací harmoniku, získal 4 tituly mistra světa, vystupoval doma i v zahraničí a nahrával pro rozhlas. Dodnes je považován za jednu z nejvýraznějších osobností tohoto oboru v české hudební historii.
6: Sport. Postup do druhého kola tenisového Roland Garros vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Jak se dařilo Sáře Bejlek proti Američance Stephensové? Dodá živě z Paříže David Prouza.
7: Sára Bejlek před maličkou chviličkou porazila někdejší šampionku US Open Sloane Stephensovou po setech 6-3 a 6-2, postupuje do druhého kola. Tam narazí na Polku Linetovou, která vyřadila Terezu Valentovou z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
6: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou Premier League, přestože v závěrečném kole porazili Leeds 3-0. Rozhodla o tom výhra Tottenhamu, který s brankářem Antonínem Kinským zvítězil 1-0 nad Evertonem a v soutěži se zachránil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D6 u Jenče a uzavřená 17 na Chrudimsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 7. kilometru je hlášený předjezd na vozovce. Podle informací policie jsou to kusy plastů a musí se vybočovat. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Pomalej se jede mezi sjezdy na Mirošovice a na Pražský okruh, to je mezi 20. a 12. kilometrem. Zdržení na Prahu není velké, asi 5 minut. Silnice 17. 15 s Chrudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus a provoz policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet přes Chroustovice. Na silnici 44 na trase ze Zábřehu do Mohelnice čekejte komplikace za Vlachovem. Zasahují tam záchranáři u nehody motorkáře. Kilometrové kolony jsou tam obousměrně na 10 minut. A v Praze vázne provoz v Liberecké směrem do centra. Je to kvůli omezení u sjezdu na Prosek. Asi 5 minut pojedete od sjezdu na Letňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď už vysíláme slovensky, začíná stretnutě s Richardem Trsťanem.
9: Poznáte tvorbu spisovateľky Dominiky Moravčíkovej? Predstavíme vám ju. Vedeli ste, že odchod zo Slovenska zvažuje až 75% mladých ľudí? Ukázal to prieskum Úradu komisára pre deti. A ešte jedna otázka. Počúvate okrem Radiožurnálu aj Český rozhlas Plus? V týchto dňoch vysiela seriál o slovenských médiách. Po pesničke prezradíme viac.
2: Radiožurnál. Každý deň s vámi. I o víkendu.

0: Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu Slovenská lekcia o premene slovenských médií. Vychádza z výpovedí ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, aj tých, ktorí o ich budúcnosti politicky rozhodovali. Dokument sleduje zápas o verejnoprávne médiá nie len ako debatu o zákonoch a financovaní, ale ako príbeh konkrétnych ľudí, ktorí riešili, kedy zostať, kedy odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu či politickej moci. Autor série Jakub Horáček našej kolegyni Kamily Šustarovej vysvetlil, akému obdobiu sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zas nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v úvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: A druhý díl dokumentu si můžete vypočuť dnes po 10:30 večer na stanici Český rozhlas Plus. Celou sériu najdete na našem webe plus.rozhlas.cz.

0: hodin 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 jich je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidi, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační stránku DIS Plus na portálu Moje daně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Dillí setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem. Jednali o upevnění vztahů obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. A neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do 2. kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Sport. Hokejisti Velké Británie padají z elitní divize mistrovství světa. O jejich sestupu rozhodla v Curychu porážka s Lotyšskem 0-6. Ve Friburgu Dánsko vyhrálo nad Itálií 3-2 po nájezdech. A Slováci teď bojují o postup do čtvrtfinále, a to proti Kanaďanům. Podrobnosti má František Kuna.
2: Bojují sice, ale gól zatím nedali ani Kanaďané. 0-0 platí v 9. minutě. Kanada od úvodu byla aktivnější, teď zase převzali iniciativu Slováci, kteří mají jasně navrch na tribunách. Hraje se i ve druhé skupině, tam je to také 0-0 z Curychu, a to mezi Finskem a Rakouskem. Ze Švýcarska František Kuhl, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 u sjezdu na Stoda v Praze, omezení v Liberecké ulici. Na dálnici D5 z Rozvadová směrem do Prahy a Plzně pozor u sjezdu na Stod. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Podle policie se na krajnici pohybují divoká prasata, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice průjezdné plynule bez zásadních komplikací. Silnice číslo 17, tak s Chrudimi do Vysokého Mýta, zůstává uzavřená mezi Ostrovem a Čakovicemi. Vyprošťují tam havarovaný autobus a dopravu policisté obou směrně zastavili. Dá se to objet okolními ulicemi přes Chroustovice. Na silnici 44 z Zábřehu do Mohelnice pozor za Vlachovem. Záchranáři tam ještě zasahují u nehody motorkáře do stromu. Provoz řídí policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Praze vázne provoz v Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu na Prosek je omezení do pravého pruhu. Silničáři tam opravují výtluky v levém pruhu a zdržení od sjezdu na Letňany je asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už je tady zase Michaela von Erne a její víkendový radiožurnál.
0: A u nás můžete za chvíli slyšet Gwen Stefani. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Vietnamské trhy jsou barevné, hlasité a plné zeleniny, ovoce, ryb, ale zemědělci z delty Mekongu si stále častěji musí poradit se slanou vodou, která se jim na pole dostává přes ramena řek i z několik kilometrů vzdáleného moře. O tom uslyšíte podrobněji za chvíli, ještě předtím je tu Gwen Stefani, posloucháte Radiožurnál.

0: Delty velkých řek po celém světě se kvůli klimatické změně a rostoucí hladině oceánů potýkají s pronikáním slané vody z moře. Ohrožuje to zdroje pitné vody a mění zemědělství v zasažených oblastech. Rýže a některé druhy zeleniny jsou totiž na sůl citlivé. Přesvědčila se o tom také naše reportérka v deltě Mekongu na jihu Vietnamu.
1: Je okolo 5. hodiny ráno a nad jihovětnamským městem Kanto se ještě vznáší tma. Hladinu řeky Bazak ale už protínají lodě s turisty, kteří si chtějí prohlédnout plovoucí trh. Naše průvodkyně Hin nás ujišťuje, že nejde o žádné divadlo pro turisty.
2: Je otevřený od 5:30, 6 hodiny ráno do 9:10, takže pokud ho chcete navštívit, musíte vstávat brzo. Funguje jako velkoobchodní trh pro zeleninu s farem třeba 30 až 40 kilometrů odsud. Obchodníci si na trh připlují nakoupit, pak se vrátí na pevninu a tam zeleninu prodají.
1: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky. Azijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena. Vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i rodina naší průvodkyně Hin.
2: Mnoho lidí v našem městě pěstuje rýži, ale taky melouny, dýně, čili a další zeleninu. Rýže potřebuje vodu. Dřív jsme ji sadili a sklízeli dvakrát ročně. A teď má můj otec čerpadla na čerpání vody z řeky a rýže tak můžeme sklízet třikrát ročně.
1: Jenže zemědělství v jihovětnamské deltě Mekongu víc a víc ohrožuje slaná voda. Zkoumá to i Edward Park z Technologické univerzity v Singapuru.
3: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
1: Naše loď teď opět proráží hladinu Bazaku a míjí ramena velkých jeřábů a bagrů, kteří ze dna těží písek. A když to dno poklesne, tak klesne i hladina řeky a slaná mořská voda dostane víc prostoru. Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
3: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
1: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu nebálo udělat víc farmářů. Vědci se zatím snaží zjistit, jak velký mají jednotlivé příčiny podíl na pronikání slané vody do delty Mekongu a na co má cenu se tedy zaměřit při řešení. Z Vietnamu Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Lucie, posloucháte Radiožurnál. Pacientská organizace Belis otevřela nové centrum v Českých Budějovicích. Můžou se na ně obrátit ženy, které se léčí nebo za sebou mají léčbu rakoviny prsu. Jakou pomoc tam dostanou nebo kolik takových center v republice už je, o tom všem budeme mluvit za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ženy, které se léčí s rakovinou prsu, mají na jihu Čech nové zázemí a podporu. Pacientská organizace Belis otevřela centrum na poliklinice Jih v Českých Budějovicích. Diagnózu si každoročně v Česku vyslechne kolem 8000 žen. Pro většinu z nich znamená jedno z nejtěžších období života. Vedle samotné léčby je pro ně důležitá také dostupná psychická, praktická a komunitní podpora, kterou právě centrum Belis nabízí.
1: Ten balíček naděje je vlastně všechno to, co když já jsem byla nemocná, tak jsem potřebovala a nenašla.
2: Nicole Pazderová vede organizaci Belis a teď mi tady ukazuje takový balíček, který dávají klientkám, které k ním přijdou pro pomoc.
1: Je tam spoustu informací, zkušeností od pacientek, zároveň jsou tam ale takové hezké věci pro štěstí, je tam osobní vzkaz, který mi napíšeme, je tam jednorožec, aby i když ta léčba třeba nepůjde úplně jednoduše, aby věřila.
2: Po celém Česku už funguje 6 Belis center. Na jihu Čech je to Česko-Budějovické úplně první.
1: Ta žena, když přijde nově diagnostikovaná, tak ona potřebuje hlavně oporu, potřebuje vědět, co se bude dít a potřebuje sklidnit, uzemnit.
2: Božena Košnerová je koordinátorkou Belis centra pro Jižní Čechy a zároveň je i onkologická pacientka.
3: Sdílíme si vlastně svoje zkušenosti. Mně pomohlo tam to, když si spolu povídáme, tak si nemusíme plno věcí vysvětlovat, protože jsme je vlastně všechny zažili na vlastní kůži.
2: Halka Bitmanová je hlavní lékařka Českobudějovického mamocentra. Stála jste hodně o to, aby tady takovéhle centrum bylo?
4: Neboť prostě vím, že podpůrná péče pro ty ženy, které my diagnostikujeme s nádory prsu, je velice důležitá a hraje velkou roli jednak během léčebného procesu, ale zejména pak po návratu do běžného života.
2: Belis centrum je otevřené vždy v pondělí a v úterý. Individuální setkání si ale pacientky můžou domluvit i v jiné dny. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova, ze světa, ze sportu, z dopravy i o počasí následují. Radiožurnál 9 hodin večer. Ve studiu je Marek Sedláček.
1: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Ruské útoky na Kyjev a okolí nepřežili nejméně 4 lidé. Kreml na Ukrajinu poslal i balistickou raketu Orešník. Hokejisti Slovenska prohrávají na mistrovství světa s lídrem české skupiny Kanadou. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra až do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.
3: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO navrhne posun termínu rozhodnutí na druhou polovinu června. Řekl to v rozhovoru na serveru Moravec.cz. Macinka chce počkat na výsledky jednání setkání ministrů obrany. Původně měla vláda delegaci schvalovat 8. června. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných. Uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
4: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodily civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
5: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
4: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nacházejí, nebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje vodák a spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
6: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
7: Sport. Slovenští hokejisté si můžou v předstihu zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa, potřebují ale v předposledním vystoupení ve skupině vyhrát nad Kanadou. Z jejich souboje ve Friburku se hlásí František Kuna.
8: Po první třetině vede Kanada nad Slovenskem 1-0, trefil se útočník prvního útoku Kozens poté, co mu Crosby spoza vlastní branky lobem nacentroval kotouč na útočnou modrou a Kozens propálil hlava je. Další šanci pak Sidney Crosby nevyužil. 1-0 tedy pro Kanadu, ve druhé skupině vede také favorit Finsko nad Rakouskem, taktéž 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
7: Odpoledne Dánsko zvítězilo nad Itálií 3-2 po samostatných nájezdech. To Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a po roce sestupuje z elitní divize.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dálnice bez komplikací a nehoda na 17. u Chrudimi. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, a to zase jezdem na Ostrovačice. Na kilometru 171 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta zůstává uzavřená v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus, hasiči ho vyprošťují a provoz tak policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet okolními silnicemi přes Chroustovice. V Praze pak čekejte menší zdržení. V Liberecké ulici směrem do centra u sjezdu na Prosek je omezení pouze do pravého pruhu. Průjezdní je tedy pravý, silničáři pracují v levém, zpomaluje se do menší kolony. A komplikace pak čekejte v Praze i na Žižkově, na Olšanském náměstí směrem do centra, na vjezdu do Táborické ulice. Tam zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy. A teď je tu Sportžurnál, dnes poprvé s Adamem Procházkou.
7: Svět, vydáme se do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Byť Češi budou hrát až zítra proti Norsku, je o čem mluvit, třeba Slováci bojují o čtvrtfinále proti Kanadě. Zamíříme taky do tenisové Paříže na Roland Garros, ale první půlhodina bude patřit fotbalu. Dnes totiž skončily poslední zápasy šance ligy a hráči Slávie slaví, zvedli nad hlavu ligovou trofej. Pro tým z Vršovic je to už 23. v klubové historii. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: Titul už měli jistý, pohár pro vítěze šance ligy ale převzali fotbalisté Slávie až teď, po posledním utkání, ve kterém porazili Plzeň 3-0. Nebyla to ale klasická oslava. Na tribunách chyběli kvůli trestu za incidenty v závěru derby fanoušci. A tak předání trofeje bezprostředně sledovali jenom rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci Slávie.
1: Já bych to asi přirovnal stejný jako po golu. Taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný.
2: Je to takový trošku, nevím jak to nazvat, ale myslím, že všichni na to těšili a jsme rádi, že jsme to zvládli a myslím, že se to, jak už doteď nebo teď, se to bude ještě slavit náležitě.
3: Říkali David Jurásek a před ním trenér Jindřich Trpišovský, kteří byli vděční alespoň za následné setkání s fanoušky na akci Zahradní slavnost, která měla charitativní kontext. Slavia na ní ohlásila první posily Ayaosio a Kačora. V klubu už celkově intenzivně řeší další ročník a objevila se i informace, spekulace o případném návratu bývalého slavistického kapitána Tomáše Součka, který sestoupil s West Hamem z anglické Premier League.
1: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
3: Říkal trenér Slávie Jindřich Trpišovský, který zatím mimo jiné neví, jaký bude osud Tomáše Chorého a Davida Douděry, tedy hráčů, které vedení klubu kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyloučilo z A týmu, ale na oslavách byli.
1: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou ty nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
3: Fotbalovou Slávii čekají podle Trpišovského odchody i další příchody do kádru, který bude chtít v další sezóně předvést lepší výkony v prestižní lize mistrů. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Krásný večer vám přeji Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Ve společném vysílání ve Sportžurnálu už jste slyšeli o tom, jak fotbalisté Slávie zvedli nad hlavu pohár pro ligové mistry po výhře nad Plzní. I hráči Sparty uzavřeli ligovou sezonu vítězstvím, a to nad Hradcem Králové 2-1. Byl u ní taky finský záložník Pražanů Kaan Kairinen, u kterého se spekuluje, zda to náhodou nebyl jeho poslední zápas v rudém dresu.
1: Polovina 83. minuty. Zajímavý moment. Odchází ze hřiště Kaan Kairinen a hodně se mu nechce ze hřiště. Fanoušci Sparty jsou ve stoje.
2: Tak loučil se, protože to byl poslední zápas sezóny. No. Já jsem už nemal sílu ani se loučit, takže... Tak nevím, to je možná otázka na pána, který přijde po mně.
1: Říkal o emotivním odchodu Kaana Kairinena ze hřiště kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Pánem, který přišel po něm na tiskovou konferenci, byl trenér letenských Brian Priske.
3: V tuhle chvíli je určitě hráčem Sparty, a to také pro další sezonu. Víc říct nemůžu.
1: Nechtěl prozradit víc Priske, který stáhl finského záložníka v 83. minutě. Kaan Kairinen si následně užíval ovace zaplněné Letné a po zápase ho dokonce podobně jako Huga Sochurka nebo Jakuba Surovčíka vyvolával kotel Sparty. Kairinen v lize odehrál z té třetí utkání, také proto před duelem dostal společně s dalšími spoluhráči dres Sparty se stovkou na zádech. Levý břeh Vltavy je Kairinenovým domovem už 3 roky.
2: Kaan je obrovský profesionál a je to právě ten typ hráča, který robí dennodenně ty isté věci a má prostě založený systém na ty své robotě, kterou robí naozaj dennodenně. Můžem to potvrdit, takže chodí prvý do kabiny, je tam už skoro okolo 7:30, 8:30. Ja chodím viac menej druhne za ním, tým, že chodím s deťmi do školky. Takže hovorím, je to veľký profesionál, čo sa tohto týka.
1: Rozpovídal sa o finském rodákovi z přístavního města Turku kapitán Haraslín. Kairinen má ve Spartě smlouvu do roku 2028. Už delší dobu se ale spekuluje o tom, že pokud na něj přijde adekvátní nabídka, letenský klub bude ochotný ho uvolnit.
3: Byl konzistentní nejen v této sezóně, ale ve všech, kdy tu byl, v tréninku, v nasazení, v přípravě, v kvalitě na hřišti, byl konzistentní.
1: Mluvil o přínosu Kairinena trenér Priske. Finský středopolař nazbíral v dresu Sparty přes 150 soutěžních utkání, získal 2 ligové tituly a jednou ovládl český pohár. A když nebyl zraněný, jen těžko si trenéři, ať Priske nebo Fries, uměli představit základní sestavu bez něj.
3: Může se stát cokoliv, Kaana znám už dlouhou dobu. Jeho progres je neuvěřitelný, to, jak se zlepšil. Doufám, že bude schopný ukázat své kvality ve vyšších patrech, než ve kterých je Sparta, ale to není na mě.
1: Dodal Brian Priske na účet Kaana Kairinena, který je tučným písmem podepsán pod úspěchy Sparty z posledních let. Zda ale slyšel po utkání s Hradcem Králové tuto skladbu naposledy, není jasné. Z Letné Karol Schamberger, Radiožurnál.

0: 21 hodin 24 minut posloucháte Sportjournál, přejeme vám krásný večer. Teď se budeme bavit o hokeji, o hokejovém mistrovství světa. Češi už mají jisté čtvrtfinále, hrát budou v základní skupině ještě zítra proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Dnes Dánsko porazilo Itálii po nájezdech 3-2, Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a tím pádem sestoupí do nižší divize. Právě se hraje zápas mezi Slovenskem a Kanadou a přímo na místě máme reportéra Františka Kunu.
1: Blíží se polovina zápasu, 29. minuta, Slováci dál prohrávají s Kanadou 0-1 po gólu Kozence po lobu Krosbyho z obraného pásma. Pak měl velkou šanci Celebrini a to před malou chvílí, dostal se mezi kruhy, pálil nad lapačku hlava je, ten stihl svoji levou ruku švihnout do vzduchu a parádním, jak se v hokeji říká, semaforem, nevím přesně proč, tak dokázal zamezit téhle ráně kanadské hvězdy a kanadského kapitána. I proto Slováci drží zatím stále nadějný výsledek na bodový zisk, prohrávají s Kanadou 0-1. Ve druhé skupině vede favorit, tam jsou na tom lépe Finové, nad Rakouskem vedou v 31. minutě aktuálně 2-0, góly dávali Mikael Granlund, Přesrovce a pak také Menelanen. Tady tedy Slováci prohrávají s Kanadou 0-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Zprávy a Marek Sedláček.
1: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by ženy měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu The Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde už o 3. smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A u koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Úpravy potrvají několik let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 před Prahou a v Praze nehoda na Žižkově na Olšanském náměstí. Na dálnicích je stále klidný provoz, projíždí se plynule bez kolon, opatrně ale na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Loděnice na 11. kilometru se blízko dálnice pohybuje zvěř, tak zpomalte. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je mezi Ostrovem a Čankovicemi opět průjezdná. Po nehodě autobusu tam byl provoz asi 2 hodiny zastavený, teď už se okolo dá projet, provoz tam řídí policisté. A v Praze čekejte komplikace v dopravě na Žižkově na Olšanském náměstí směrem do centra před vjezdem do Táborické ulice. Zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz tam řídí policisté, provoz je ale slabý, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď pokračuje Sportžurnál s Adamem Procházkou.
4: A já vám přeju znovu krásný večer, hezčí než měl fotbalista Tomáš Souček. Ten odehrál v dresu West Hamu v anglické Premier League 7. sezonu. Za tu dobu dal z pozice defenzivního záložníka 41 gólů, stal se nejlepším českým střelcem v historii anglické nejvyšší soutěže, ale teď s West Hamem sestupuje do nižší ligy, navzdory výhře 3-0 nad Leeds United. Zachránil se naopak Tottenham po vítězství 1-0 nad Evertonem i díky čistému kontu českého brankáře Antonína Kinského. Za chvíli už tenisové Roland Garros. Hezký poslech.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 36 minut posloucháte Sportžurnál. Sezonu jako na houpačce prožívá Tomáš Macháč. Český tenista na úvod roku 2026 ovládl turnaj v Adelaide, pak na Australian Open porazil dva někdejší vítěze turnaje mistrů Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. Pak ale přišly zdravotní trable a série nepřesvědčivých výsledků. Teď by na Roland Garros ale měl být v rámci možností dobře připravený. V prvním kole porazil ve velkém vedru Belgičana Berkse 3-0 na sety. No a v Paříži s ním mluvil reportér David Prouza.
1: Tomáši, dobrý den. Velká gratulace. S ohledem na to, jaké bylo počasí, tak jak moc jste rád, že jste to zvládl zabalit ve třech setech?
2: Dobrý den, tak děkuji moc. Tak jsem rád celkem, protože jsem byl trošku zvědavý, co to tělo mi dneska dá, protože ta příprava úplně nebyla optimální, vzhledem k tomu, že se tam tolik času nebylo po té nemoci, ale viděl jsem, že dneska budu hrát celkem dobrý tenis, protože na té antuce jsem si poslední týdny zvykal velice slušně, hrál jsem celkem slušný zápasy, byl jsem rozehraný a samozřejmě to počasí není úplně jakoby optimální na to, když člověk nedělá, nevím, dejme tomu 3 týdny, 4 týdny v kuse kondici, tak samozřejmě je to takový, jako může to být všelijaký, ale celkem jsem byl překvapen, jak jsem se dneska cítil od začátku až do konce, takže jsem rád, jak jsem předvedl dneska výkon.
1: Vysoké teploty člověk očekává v Austrálii i samozřejmě v New Yorku, třeba i v kombinaci s vlhkostí. Jak se to v úzovkách kouše v Paříži, kde je takové suché a teď opravdu velké teplo?
2: Tak musím říct, že když jsem tady hrál tu olympiádu, tak to bylo jako úplný peklo, takže oproti tomu se to podle mě jako nedá srovnat, ale když se na to dívám jako zpětně výsledkově i celkově, jak jsem jako působil, tak teple se cítím docela slušně, když samozřejmě jsem jako připravený, tak jako nedělá mi to úplně nějaký jako obrovský problém, spíš samozřejmě horší pro mě, jako když je jako nějaká zima, to úplně mi jako nesedí. Ale jo, tak musím říct, že nemůžu si vůbec stěžovat, protože v tom vedru jsem hrál fakt dobře, polídal jsem si nový míče, když se měnili, lítalo to dneska hodně, takže jo, spokojený dneska.
1: Krásně jste mi nahrál těmi olympijskými hrami, protože vy jste hrál tam s Alexandrem Zverevem ve druhém kole, teď si zahrajete s Alexandrem Zverevem ve druhém kole na Grand Slamu, tak symbolicky by to asi byla hezká odveta, ne?
2: Jo, tak samozřejmě, tak jsem rád, jako, že takhle, mrzí mě, že jsem hrál jakoby druhý kolo, ne třeba čtvrtý, ale samozřejmě jako těch výzev se jako nebojím. Jsem celkem i rád, že můžu si zahrát s tím hráčem jako na Grand Slamu, ještě jsem s tím nehrál, takže zase nová zkušenost a po dnešním výkonu jsem se cítil herně dobře, tak uvidíme, jak to bude ve středu, ale nejdu tam po 500 vydřených, takže si myslím, že fyzicky na tom budu snad dobře.
1: V momentě, kdy bylo jasné, že nebude hrát Carlos Alcaraz, že ten spodek toho pavouka by teoreticky mohl být trochu hratelnější, tak vás Los vlastně dostane hned na nasazenou dvojku a Zverev, byť se o něm mluví, jakože nevyhrává Grand Slamy, tak je pořád obrovský talent. A jak vy ho vnímáte, jak na ně nahlížíte?
2: Tak samozřejmě výsledkově posledních pár let je prostě třetí nebo čtvrtý, nebo prostě furt se tam drží, takže tu výkonnost on má jako stabilní a nikdo ho jakoby nepřeskočil za poslední roky, takže po Sinerovi a po Alcarazovi a po Djokovičovi samozřejmě, nebo celkově tam se prostě motá každý rok, takže tu výkonnost má jako obrovskou a speciálně tady na French Open, co jsem pozoroval jeho výsledky poslední roky, tak si myslím, že tady jako předvádí svůj jakoby nejlepší tenis, takže uvidíme, je to skvělá výzva pro mě, ukáže mi to, jak na tom jsem a uvidíme.
0: To řekl Tomáš Macháč. Do druhého kola tenisového Roland Garros postoupili taky Marie Bousková, Sára Bejlek a Jakub Menšík. V Paříži naopak v prvním kole vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A teď je z tenisu zase na hokej, na hokejovém mistrovství světa do Švýcarska, kde Češi už mají jistý postup do čtvrtfinále. O něco podobného se pokouší Slováci, kteří hrají proti Kanadě, a proto opět předáváme slovo do Friburgu Františku Kunovi.
4: Píseň Silný refrén od kapely Horký, že slíže rozproudila slovenské fanoušky stejně jako předchozí gól Kristiana Pospíšila. A tak je to 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Pospíšil skóroval těsně před polovinou zápasu. Dostal hodně prostoru v útočném pásmu, byl uprostřed modré čáry. Celé se to před ním otevřelo, O'Reilly ho nestíhal. Pospíšil se zase prezentoval svým velmi specifickým bruslením. Dá se tomu říkat, někdy říká jakási koloběžka, on přešlapuje tak, že často dá paty k sobě a špičkami bruslí od sebe a tak dojel až před branku, byl mírně vlevo mezi kruhy, sám před Gravesem vypálil na jeho lapačku a překonal. kanadského golmana. Slováci pak měli k dispozici početní výhodu, poté co Villardy po dlouhém kanadském tlaku vysokou holí fauloval Hlavaje v brankovišti. Slováci měli dobré šance, pospíšil to byl znovu, pál od modré čáry, jeho bratr Martin tečoval před brankou, Kotoučale přepadl za branku. Pak po odrazu od zadního mantinelu se snažil dorážet Okuliar, ale včas ho tam kanadští beci odstavili. Teď slovenský tlak, ale také chyba při rozehrávce, jako Kotouč míří přes celou třetinu střední až do obrané Slováku. Tři minuty před koncem druhé třetiny, stav nerozhodný 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Slováci pro jistotu postupu do čtvrtfinále a bez ohledu na jiné další výsledky musí dnes získat dva body. Jisté čtvrtfinále už mají Finové a dlouho a dnes po delší době zlomili odpor favorita nad Rakouskem, vedou v poslední minutě druhé třetiny už 4-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Píseň Back to You od Briana Adamse dohrála ve Sportžurnálu a my se vracíme k tobě, Františku Kuno, na zápas hokejového mistrovství světa mezi Slovenskem a Kanadou.
1: Posledních 13 sekund druhé třetiny, 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Po gólu Kozence z první třetiny Slováci vyrovnali zásluhu Kristiána Pospíšila, který pak měl i další šance. Teď ale v závěru druhé třetiny problém pro Slováky, protože Koch fauloval v obraném pásmu a už sedí na trestné lavici a Kanaďané mají k dispozici početní výhodu, byť teď samozřejmě se velmi nelíbí fanouškům to, co se promítá na kostce nad ledem, protože Celebrini tam po odhrání puku jednoznačně sekl do lítek obránce Gajdoše. To ale potrestané nebylo a pak faul na Crosbyho, ano, který tedy bez pochyby byl stejně jako ten předchozí, jenže rozhodčí viděli slovenský faul a teď za stavu 1-1 v posledních sekundách druhé třetiny je tu začínající přesilovka pro Kanadu, která pokud ji nevyužije, tak si zbylou více než minutu a tři čtvrtě přenese do začátku třetí třetiny. Kanaďané samozřejmě po tom slovenském faulu mají k dispozici vazování v útočném pásmu na levé straně posledních 13 sekund. Rozhodčí ještě rovnají centry a nejen je. Celebrini se tam osekává s okuliarem, čehož se všímají samozřejmě i fanoušci a těch je tady rozhodně víc ze Slovenska geograficky logicky. Ve druhé skupině tam je to 4-0 pro Finsko v zápase s Rakouskem už po dvou třetinách. Tady tedy posledních 13 sekund, Kanaďané na vhazování úspěšní. Nakonec jsou, Crosby padá v mezikruží a volný kotouč. Teď vyhodil okuliar přes všechny čáry a Slováci tuhle třetinu zvládnou dohrát za stavu 1-1. Pospíšil, vyrovnal a třetí třetina až začne, tak to bude s kanadskou přesilovkou. 1-1 po dvou třetinách mezi Slovenskem a Kanadou. Slováci potřebují dnes k jistotě čtvrtfinále získat dva body. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Znovu po roce se česká reprezentace horských kol radovala při světovém poháru v Novém Městě na Moravě ze stupňů vítězů. A znovu díky Barboře Bukovské mezi juniorkami. Česká reprezentantka skončila druhá, třetí byla navíc další Češka, Lucie Grohová. S Barborou Bukovskou mluvil po závodě Martin Charvát.
1: Loni vítězství, tentokrát druhé místo, přesto znovu na stupních vítězů tady v Novém Městě na Moravě. Jaký to je pro vás pocit tady znovu stát?
2: Tak musím říct, že tady mě neskutečně ženou ti fanoušci, takže to je to, co mě tady žene a je pro mě obrovskou motivací a proto je pro mě potom vlastně i snaží jet a hnat to dopředu. No.
1: Od úvodu závodu se oddělila trojice a potom jenom dvojice a potom už tam byla sama Švýcarka Grossmanová. Kde vám ujela? Na čem vám ujela?
2: Vlastně mi ujela v podstatě hnedka v prvním kopci, kde jsem měla lehkou krizi, Aňa párkrát zavrala a pak už jela ze sjezdu, kde mi taky trošku poodjela, takže to bylo hnedka jako vyřešený. Samozřejmě jsem měla pokušení o to jí dojet, ale jak už jsem řekla, měla jsem lehké krize, takže pak jsem si nakonec řekla, že paru na jistotu a pokusím se udržet to druhé místo.
1: Kdyby to byla krize z vedra, tak bych to docela pochopil, protože tu je ještě větší vedro než minulý rok. Celý les byl v podstatě úplně vyprahlý.
2: Ano, bylo neskutečný vedro, takže chladice a všechno tohle to bylo strašně náročné pohlídat. No a taky musím zmínit, že jsem vlastně nedávno ještě měla antibiotika, takže jsem měla i tréninkovou pauzu a tudíž jsem to možná dneska jako pocítila v tom závodě. No. Pod prášky už jsem, mám jako i povolení od doktoru jako trénovat normálně, ale jak už jsem říkala, tam asi byla ta pauza a prostě bohužel mě to trošku dohnalo. No.
1: Jaké pro vás je, že když hned odpustíte ten prostor cíle a prostor pro vyhlašování, tak se na vás sesypou lidi, každý se fotku, podpis, něco. To tady trvalo takových 15 minut. Pro vás, která to zažíváte od 17 let, to musí být stále ještě poměrně šok, ne?
2: Já bych řekla, že teď už ani šok ne, ale je mi strašnou jako ctí takhle vlastně, že ty děti nebo lidi za vámi přijdou a chtou si s váma udělat fotku, to je fakt jako něco neskutečného a strašně si toho vážím, no.
1: Které další závody jste si zaškrtla v kalendáři, že tam chcete uspět?
2: Příští týden nás hnedka čeká mistrovství České republiky v short tracku, tak tam bych se určitě chtěla objevit a bojovat do titul, no.
1: Říká Barbora Bukovská po druhém místě v závodě juniorek světového poháru tady v Novém Městě na Moravě. Z Vysočiny Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
5: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
4: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
6: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
5: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
4: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
5: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
4: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
5: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
4: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. sočerteczka.rozhlas.cz
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
2: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá poslední týden. Dálnici D1 čeká rušné pondělí. Kamiony kvůli německému svátku pojedou přes Česko. Hokejisti Kanady hrají na světovém šampionátu se Slováky. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra do 29 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
2: Kdo má vyměřenou daň přes 5 000 korun, může si její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek v půlce května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
2: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shabaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům ozbrojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek. Rybáři na západě Čech vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejich přirozeného výskytu, říká technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
6: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem vozí ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
2: Sport. Kanadští hokejisti hrají na mistrovství světa se Slováky. Podrobnosti doplní ze švýcarského Friburgu František Kuna.
7: Právě začíná třetí třetina za stavu Kanada-Slovensko 1-1. Kanaďané mají k dispozici ještě dlouhou, více než minutu a tři čtvrtě trvající přesilovou hru. Ve druhé skupině v Curychu vedou Finové nad Rakouskem už po 44 odehraných minutách 4-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: V dalších zápasech Italové podlehli Dánům 2-3 po samostatných nájezdech. To Velká Británie prohrála v Curychu s Lotyšskem 0-6 a sestupuje. A 4 čeští tenisti si první hrací den tenisového Roland Garros zajistili postup do druhého kola. Vítězně do pařížského Grand Slamu postoupili Sára Bejlek, Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Hned úvodní zápas nezvládli Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 Mnichova Hradiště a nebezpečí na D5. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 60,5 kilometru srazilo osobní auto s rnku. Na místo jedou policisté a vybočuje se. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Lodinici. Je na 11. kilometru, leží v jízdním pruhu, tak pozor. A na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Čestlice na 8,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy. Nedělní večer trávíte s Michalou van Erne a víkendovým Radiožurnálem.
1: Za to moc děkuji, tedy za váš čas a pozornost i po 22. hodině. Sudetoněmecký sjezd v Brně míří ke svému zakončení. Němci ho označili za historickou událost. Zároveň ho doprovázely opakované protesty. Za chvíli se o dnešním dění zmíníme podrobněji. Teď nastává čas hudby a Xindla X s Mirkou Miškechovou.
3: Víkendový Radiožurnál
9: a Michaela F.

0: Historicky první sudetoněmecký sjezd uspořádaný v Česku je blízko konce. Víc než tisícovka krajanů strávila víkend v Brně na výstavišti. Zástupci sudetských Němců se ještě zítra pokloní obětem nacistů v Kounicových kolejích a odjedou domů. Tím skončí akce, kterou Němci označili za přelomový moment ve vztazích obou národů, přestože proti tomu část lidí opakovaně protestovala.
1: Hlavní nedělní shromáždění sudetských Němců začalo jako tradičně procesím krojovaných. Folklorní atmosféru s dechovkou pak vystřídali politické projevy. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že sjezd otevřel historickou kapitolu vztahů s Českem. A dodal, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Hosty na výstavišti přivítal jihomoravský hejtman Jan Grulich z KDU-ČSL.
2: Nechceme se bát naší vlastní minulosti, nechceme ji přepisovat, naopak.
1: A primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
3: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
1: Část lidí u výstaviště opakovaně protestovala. Z vnitřního pavilonu je Němci neměli jak slyšet. Úplně jiná atmosféra potom panovala na velké demonstraci před novou radnicí. Vystoupil tam třeba bývalý prezident Miloš Zeman.
4: Na podzim tohoto roku se konají komunální volby.
1: Čímž účastníkům naznačil, ať nevolí ty, kteří sjezd podpořili. Po něm promluvila třeba europoslankyně Kateřina Konečná z uskupení Stačilo nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
1: Podle policie přišlo na protest před novou radnici 2,5 tisíce lidí. Sobotní pouti smíření, tedy názorového protipólu nedělní demonstrace, se podle policie zúčastnilo 4,5 tisíce lidí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Do Rembrandts a píseň, která se proslavila jako titulník seriálu Přátelé. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnily nové cedule pro vodáky. Informují je třeba o nástupních a výstupních místech nebo na jakém kilometru řeky právě jsou. Nové značení připravilo Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Cedule mají postupně přibýt také na severní části toku.
1: Jestli třeba to ještě nesnížíme, víš, jestli to na těch drátech nepoposuneme až pod tu trubku, aby to bylo víc vidět, ale to už jsou detaily.
2: Které řeší Petr Čamek, vodák a spolumajitel nedalekého kempu. My stojíme u Mlýnského potoka v Olomouci, Hejčíně. Právě tady je na mostě zavěšena jedna z nových cedulí.
3: Jsme odhaduju 200 metrů od úplného konce výstupní místo kemp Krásná Morava Olomouc.
2: Na té ceduli máme napsáno právě výstupní místo kemp Morava jich pokračuj rovně. Takže to vlastně dává těm vodákům informaci, kudy dál, kde se nachází.
3: Přesně tak. To vidíte tu hlavní informační ceduli, kde vidíte i kilometr, to je v tom červeném kolečku.
2: Instalaci cedulí zařídilo ve spolupráci s Olomouckým krajem a vodáky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Lidé se tak kromě tradiční plavby z Postřelmova do Olomouce můžou snadno vypravit i po jižním toku Moravy. Do lodě nasednou podle zástupce sdružení Jana Machovského v Olomouci u Šantovky.
4: A tam začíná ta jižní část, která vede až do Květína.
2: Označit kromě jižní části toku plánují i zbytek trasy.
4: Chceme v letošním roce udělat i tu severní část, to znamená opravit veškeré informační tabule, spravit ty nástupní, výstupní místa těma tabulema. Pak bychom chtěli ještě přidat informační tabule právě pro ty vodáky, kteří vystoupí, aby věděli, kde jsou, co je čeká, kam mají plout vlastně dál, jestli tam je něco nebezpečného.
2: Cedulím podle Machovského dali jednotný vizuální styl.
4: Průvodcem toho vodáka je maskot Morísek, který vychází z podoby ledňáčka, který se tady nachází.
2: Vodáci ale po cestě nepotkají jen ledňáčky. Zvláště nebezpečné jezy jsou označené velkou červenou lebkou s vykřičníkem. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Miley Cyrus dozněla, s vámi je večerní víkendový radiožurnál, teď na sportovní notu. Čeští hokejisté nastoupí zítra v 16 hodin a 20 minut na mistrovství světa proti Norsku a teď bojuje ve stejné hale o body do tabulky skupiny B, Slovensko. Ve švýcarském Friburgu nastoupilo proti Kanadě a třetí třetinu sleduje reportér František Kuna.
1: Kanada ovládla začátek třetí třetiny a nad Slovenskem už vede pohodlně 4-1. Slováci přečkali dlouhou část v oslabení 3-5. Byla to minuta a čtvrt. Dvakrát dobře vyhodili proti soupeři, jenže pak, a to se musí říct, měli trochu smůlu. Kotouč poskakoval u levého kruhu z pohledu útočících Kanaďanů. Willard do něj doslova plácnul a dal ten možná zlomový gól. Branka v přesilovce Kanady na 2-1, pak přišla za malou chvíli ještě další, to když přihrál zpoza branky O'Reilly Tavaresovi před branku, ten udělal dlouhou kličku na backhand a zakončil za dnes jinak velice dobře chytajícího slovenského golmana Hlavaje. To bylo tedy 3-1 pro Kanadu. Slováci se pak mohli dostat na dostřel, když se nechal vyloučit kanadský kapitán Celebrini, jenže bylo to přesně naopak a podobně je to teď. Celebrini právě teď dává gól na 5-1. Dopovím tu situaci předchozí, Kanada dokonce skórovala v oslabení, byla to situace 2-2 přes celé kluziště, obránce Bouchard přebruslil Kristiána Pospíšila, Radivojevič si vůbec nevšiml u tyčky stojícího O'Reillyho, který zaznamenal další bod, to byl gól na 4-1. Teď tedy 50. minuta, 5-1 pro Kanadu, která směřuje za vítězstvím. Slováci potřebovali dva body z tohoto zápasu, stále je potřebují, aby měli jistotu čtvrtfinále bez ohledu na další výsledky, včetně toho jejich závěrečného ve skupině proti Švédům. Teď ještě ze druhé skupiny informace, v Curychu hrají Finové, trvalo jim dlouho, než zlomili rakouský odpor až do závěru úvodní třetiny, pak už ale padalo gólu víc a teď 5 minut před koncem vede Finsko nad Rakouskem 5-1, stejně jako tady Kanada nad Slovenskem. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Kapela Lake Malawi v souzvuku s víkendovým radiožurnálem. Česká televize chce po Václavu Moravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. Tomu se věnují naše zprávy. V půl teď ještě El King.

0: Památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodilo v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Sebevražedný útok na vlak vazoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. A dnes je to 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice původně umístěná ve Staré radnici byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřínkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem.
1: Sport.
0: Hokejisté Kanady jsou předposledním soupeřem Slováků ve skupině na mistrovství světa. Aktuality ze zápasu ve Friburgu řekne František Kuna.
2: 4 minuty před koncem třetí třetiny Slováci prohrávají s Kanadou 1-5. Kanaďané zlomili slovenský odpor na začátku třetí třetiny, kdy dali rychlé 4 góly i v oslabení, i v přesilovce. Slováci potřebují z tohoto zápasu 2 body pro jistotu čtvrtfinále. Zatím jí nemají. 5-2 vyhráli Finové nad Rakouskem ve druhé skupině. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: A v odpoledních duelech Lotyšsko vyhrálo nad sestupující Velkou Británií 6-0 a Dánsko přehrálo Itálii 3-2 po nájezdech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 Mnichova Hradiště a nebezpečí na D1 u Česlic. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova velmi opatrně, nejprve za sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 40. kilometru leží sražená zvěř v levém pruhu a vybočuje se. A na D10 do Turnova pak pozor i o kus dál, a to za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 60.5. kilometru tam srazilo osobní auto s rnku. Policisté jsou na místě, také tam se vybočuje, kolony se ale netvoří. A pozor i na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Čestlice na 8.5 kilometru zastavil nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce bočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
4: A ještě se pozastavím u sportovní části zpráv, rozšířím ji o tuto: smutek pro Součka, radost pro Kinského. West Ham padá z Premier League, Tottenham se v soutěži zachránil. Souvislosti jsou na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Sam Smith. Ve Vizovicích na Zlínsku najdete stánek s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku. Kde se tam vzal a jaké jsou plány mladého podnikatele, o tom vám řekneme za chvíli.

0: To byla skupina Nazareth. Když loni scháněl 15-letý školák Jindřich Tuleja z Vizovic s kamarádem prázdninovou brigádu, nikde nebyli úspěšní. Tehdy dostal nápad proměnit 10 let opuštěnou trafiku na Vizovickém náměstí ve zmrzlinový stánek. To se podařilo a teď ho zdobí cedule s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku.
1: Prosím, můžu jednu vanilku?
2: Standard. Pro maminku Pavlu s malou Natálkou je zmrzlina pravidelnou zastávkou cestou ze školy.
3: Mějte se hezky, naschle. Až chutná.
2: Vy jste pravidelní klienti tady?
4: Ano, jsme. No líbí se nám to, že je tak mladý a už podniká. Je šikovný, že se do toho pustil.
5: Ráda, děkujeme.
2: Provozovna je kvůli nízkému věku psaná na tatínka, ale od prvopočátku je duší stánku teenager Jindřich Tuleja.
6: Počáteční investice. Každý říká, že tam jsou zapotřebí 100 tisíce. Není to pravda, protože na to bychom v životě neměli.
2: Jindřich sem vložil své úspory. Stánek vlastnoručně opravili a pomohli i místní třeba vyřazenou kuchyňskou linkou.
6: Počáteční investice do stroje byla ta největší a to bylo nějakých 25 tisíc korun. Takových řada tady byla, že v prvních dvou dnech jsme tady se nám vrátili to, co jsme do toho dali. No.
2: Teď je Jindřichovi 16, už je středoškolák, ale mezi vrstevníky dost vyčnívá minimálně pracovitostí.
6: Teď to vypadá tak, že vstávám v 5 ráno, musím mít nachystat stánek, protože obsluha tady potřebuje mít vodu. Pak vycházím do školy, mezi tím brigádnice nebo brigádník si vezme tu směnu. Já až přijdu ze školy, tak vlastně autobusem hned vysednu na zmrzku a už jsem tady až do večera, vracím se tak asi 8 hodin večer. No.
5: Já vám děkuji, ať se daří.
3: Děkuji.
6: Začali jsme ve dvou, teď se to dá zvládnout. Týmu mám 12 brigádníků. Každý můj brigádník je starší než já a je to zvláštní.
2: Ale jak vy jste zjistil, že jste nejmladší zmrzlinář v České republice?
6: Ano, je tady v Česku agentura Dobrý den a právě napsal nám e-mail, že opravdu jsme nejmladší.
7: Tak jako budeme mu jenom fandit, protože jako má odvahu.
2: A kromě odvahy má Jindřich Tuleja i velké plány. Vytočit letos 15 000 porcí zmrzliny. Z Vizovic Blanka Kovandová, Radiožurnál.

Bezvětří, píseň z alba Ostraka, to byli Michal Prokop a Framus Five. V okolí Kopřivnice rostou vzácné a ohrožené druhy divokých orchidejí. Město teď zapojuje obyvatele do jejich ochrany. Také o tom vám řekneme víc za chvíli.

0: Blikvenberis. Severní Morava a Slezsko se můžou pyšnit vzácnými druhy divokých orchidejí, jenže o nich lidé moc nevědí. V Kopřivnici začalo město spolu s botaniky školit tamní obyvatele, aby ohroženým rostlinám rozuměli a také je uměli chránit. A právě o tom vám teď řekneme podrobně.
1: Prstnatec májový. Ten kdysi rostl v každé škarpě, taková růžovo-fialová orchidej, která miluje vlhko. Můžete mít na lokalitě třeba 1000 rostlin a každá může být malinko jiná.
2: Že stojí za to si je pořádně prohlídnout.
1: Ano, stojí za to jít na kolena a koukat zblízka, protože ty rostlinky jsou opravdu malinké, nízké.
2: Prstnatec májový je podle botaničky Renaty Sobotíkové hvězdou mezi orchidejemi pod Beskydí. Na bývalé sjezdovce pod Červeným kamenem vykukují z louky jeho nachové květy.
1: Když je to suší, tak tam je jich méně.
2: Dalším typickým druhem je vstavač mužský.
1: Že on má tady ty listy takové červené, červeně tečkované, protože je to podruh, který roste u nás na Moravě, z Čechách ho prostě nenajdete.
2: Botanička Renata Sobotíková z muzea Novojičínska prochází lesem s hlavou skloněnou, hledá, co kde roste nebo kvete.
3: To je ta žluka?
1: Tak jo, to je ten stavač bledý, teď už vlastně odpetli. Jo, má tam plno těch zbytků květů akorát.
4: My bychom rádi lidem místním vysvětlili, z jakého důvodu si tato lokalita zaslouží svou ochranu. Díky různorodosti rostlin a živočichů v přírodě je vlastně naše okolí daleko silnější a odolnější.
2: Říká Ivana Holubová z městského úřadu. Na konci června chce místní pozvat i na tradiční kosení luk. A na podzim, až budou orchideje odpočívat, se dobrovolní ochránci přírodní rozmanitosti pustí do krmení ptáků. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
1: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Francie hlásí teplotní rekordy za měsíc květen, způsobuje takzvaná tepelná kupole. Fotbalisté Slávie oslavili titul před prázdným stadionem. A zítra čekáme jasno, zpočátku je polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. A Plaga chce se Zatloukala mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. A bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, říká jí mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
1: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, dřív ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Británii a na západním pobřeží Francie.
4: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají víc let.
5: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky.
1: Sport. Fotbalisté Slávie převzali po výhře 3-0 nad Plzní pohár pro vítěze šance ligy. Znovu se ale muselo kvůli trestu pro klub hrát poslední kolo před prázdnými tribunami. Předání mistrovské trofeje tak sledovali na stadionu v Edenu jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci klubu. Původně Slávie následné oslavy s fanoušky zrušila kvůli incidentům ze záběru derby proti Spartě. Nakonec ale uspořádala na stadionu setkání se svými příznivci s charitativním kontextem. Pokračuje trenér Slávie Jindřich Trpišov.
6: Já bych to asi přirovnal stejný jako po golu, ale taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný. Po nule za sebe, tak jsem rád, že hlavně, že tohle to se udělalo pro kluky, aby si to užili. Si myslím, že ta víc zkušenost je pro ně projít těma těžkýma zápasama, zvládnout to, než ty oslavy, ale je dobrý, že je možnost takhle na hřišti udělat prostě jakouhle akci, aby ty lidi si to užili.
1: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za Brnem a také na D6 u Lán. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Brna směrem do Prahy. Ve stoupání za Brnem za sjezdem na výstaviště na kilometru 184 je blokován stoupací pruh.
8: Ve stoupacím pruhu dva osobáky na blikačkách dosahují do toho stoupacího pruhu. Provoz je minimální a musí ho se tak nějak upíždět.
7: Na dálnici D6 z Prahy směr Karlovy Vary tam pozor za sjezdem na Lány. Na 23. kilometru leží sražená zvěř. Podle policie je v pravém pruhu srnka, hlídka jede na místo, tak pozor D6 na Vary 23. kilometr. A na Znojemsku pozor na silnici 152 z Moravského Krumlova do Ivančic. Za odbočkou na Dukovany stojí osobní auto po nehodě se zvěří, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severu východě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
9: Ano, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu Čili ta, pouze Čili, je tady se mnou ve studiu. Jsem moc ráda a vítám vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Vietnamsko-česká kuchařka, foodblogerka, která se proslavila v několika českých televizních soutěžích a reality show, miluje hudbu, českou literaturu, cokoliv kreativního. To Tui, protože vy jste Ta Tui Cung.
10: Ano.
9: A znamená ve vašem jméně něžná. Je to tak?
10: Ano, to Tui, což je vlastně takové střední jméno, což plní většinou roli nějakého přívlastku, tak to znamená něžná. A Zung je křestní jméno.
9: Mně to k vám moc nejde. Hráčka fotbalu, amerického fotbalu, ve škole jste se prý hodně ptala, tak... Z čeho je ta něžná?
10: A takhle, byl to záměr rodičů.
9: Protože oni si přáli něžnou.
10: Ano, přesně tak, oni si přáli. A úplně jim to nevyšlo. Ale vlastně...
9: Ale zněžněla jste, ne?
10: Já si myslím, že jo. Za poslední roky určitě zmoudřila a uklidnila se.
9: Čím to?
10: No, asi tak jako přirozeně... Tím, jak člověk stárne, tak by podle mě měl jako být moudřejší a moudřejší, protože si myslím, že ten život je rozdělený do dekád a v některé dekádě děláte určité věci a je to v pořádku, ale pak, když člověk prostě vstoupí do té další dekády, tak už by taky jako se měl trošku uklidnit a mít jiný hodnoty.
9: Dobře, tak teď už jste se uklidnila, otevíráte další dekádu. Nějak jste si tu dekádu pojmenovala? Nebo co byste v ní chtěla prožít, zažít? Co byste v ní chtěla dokázat?
10: To je krásná otázka. Kde začít? Já bych chtěla asi dělat věci vědoměji. Takhle bych to asi...
9: Jako teď jste je dělala? Zhrnula. Teď jste je...
10: No já si myslím, že právě když je člověk jako
9: co vám přišlo po boku, tak jste vzala, jo?
10: A no spíš jako vlastně jako experimentuje, poznává sám sebe a má tu energii, takže je v pořádku vlastně být jako víc dobrodružný, vrhat se do těch věcí, protože člověk vlastně se poznává skrz různý situace.
9: A jak jste se poznala? Kdo tedy teď jste?
10: Jak jsem se poznala? To je taky nějaký jako vývoj, ale myslím si, že už jako tuším, protože takhle člověk si projde vlastně tím procesem, pak v nějaké fázi dokáže třeba pojmenovat jako sám sebe, ať už co se týče nějakých svých silných, slabých stránek, dětských traumat a tak dále, pak má pocit, že protože si dokáže něco pojmenovat, tak to dokáže změnit a zapracovat na tom. No a v téhle dekádě vlastně přijímá, že některé věci prostě nikdy nezmění, i přesto, že dokáže dokonale pojmenovat. Takže já jsem v téhle fázi, kdy si uvědomuji, že jsou věci, které dokážu pojmenovat, ale nedokážu je změnit a tím pádem si musím pomáhat tím, že trošku přizpůsobím svoje prostředí anebo vyloženě požádám svoje blízké o pomoc.
9: O tom si budeme povídat. Čilita je ve vysílání víkendového radiožurnálu naším hostem.
11: Host radiožurnálu.
12: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. vždy květy,

0: Čili tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je mým hostem. Před chvílí jsme se bavili o tom, že někdy člověk už musí dozrát do té životní fáze a říct si, co umí, co neumí. Jak to pojmenovat? Jak jste to pojmenovala vy? Tedy, když se znovu zeptám, kdo dnes je Čili, tak kdo to je?
1: Je. Já o sobě mluvím jako o kreativním desetibojaři, což znamená, že dělám spoustu věcí, ale nic úplně pořádně nebo nic úplně přijít, do hloubky.
0: Chcete přejít na pětiboj teda? Nebo?
1: No možná, přesně tak. No, já se snažím asi vlastně jo, minimalizovat jako věcí, věci, které, na kterých jako vlastně lpím, protože já mám v sobě tu tendenci jako mít věci pod kontrolou. A hodně mě to omezuje, protože na čím více věcech člověk lpí, tak tím menší je jeho svoboda. Takže na tom pracuju. A,
0: co tady opustíte?
1: Já bych chtěla vlastně nelpět tolik na těch optimálních podmínkách. Protože já mám pocit, že k tomu, abych byla jako produktivní, nebo k tomu, abych měla dobrou náladu, může to být i takhle jako primitivní, tak vždycky potřebuju nějaké jako optimální podmínky. A vlastně ty podmínky jako nejsou nikdy optimální. A já mám ještě, to je taková lidská vlastnost, že my máme opravdu schopnost být vlastně překvapený těma samýma věcma. Že některé problémy se vlastně opakujou a nás to po každý jako překvapí. Takže já se snažím tak se opravdu na to zvyknout a nebýt překvapená, že se to jako opakuje, protože si myslím, že když se člověk jako když se člověk chce měnit, tak je to hlavně jako o tom, že dokáže v těch samých podmínkách se zachovat o trošku jinak. Takže to je teďkon asi můj hlavní cíl.
0: Z čeho nechcete být už překvapována?
1: Já nechci být překvapovaná z toho, že lidé vnímají některé věci prostě jinak. A jenom protože já mám nějaký úmysl a mám jasnou vizi, tak to neznamená, že to ostatní můžou vidět stejně. A že někdy mám pocit, že třeba moje problémy jsou hodně unikátní pro mě. Že já jsem jako v tomhle výjimečná, že jsem jiná, že já mám, že ty moje problémy jsou unikátnější. A vlastně mám někdy tendenci ostatní vnímat jako jinak, že oni vlastně nepodléhají tolik tomu tlaku nebo náladám nebo jako externím věcem jako já. Takže jsem někdy na ně prostě třeba zbytečně jako přísná a aplikuju na ostatní jiná očekávání než na sebe.
0: Takže teď svému týmu můžete slíbit, že na ně budete hodnější?
1: Já se hrozně snažím.
0: A jde vám to?
1: Já si myslím, že já si myslím, že jo, je tam určitá přísnost, která si myslím, že je potřeba. Já bych úplně nechtěla vlastně odstranit tady tu část, která je jako opravdu mojí náturou, ale snažím se jenom jako v tom momentě, kdy mě popadne vlastně ten pocit jako vzteku, nebo kdy má člověk pocit, teď to okamžitě potřebuji řešit, což je prostě něco, co je pro mě přirozený, tak vlastně se udělat jenom tu pauzu. Jako odejít na 5, 8, 10 minut, udělat si vlastně celé takové to interní kolečko, když se zeptám, když si řeknu ano, teď to cítím velmi intenzivně, ale já se znám a protože teď to cítím intenzivně, tak to neznamená, že to reflektuje tu objektivní realitu.
0: Myslíte si, že to zvládnete sama nebo najdete odbornou pomoc? A nebo se zeptám ještě, jestli by vám bylo ženantní si tu odbornou pomoc říct. A nebo jestli jste už třeba chodila na nějaké psychoterapie.
1: Jo, určitě. Já mám za sebou roky psychoterapie a myslím si, že to je super, že v dnešní době můžeme využívat tyhle služby, které třeba moji rodiče nikdy neměli k dispozici. A myslím si, že by to měl být mix všech věcí, protože my máme tendenci v dnešní době hodně řešit ty mentální problémy vlastně tou mentální cestou. Takže chodit na terapie, povídat si o tom, nebo si o tom povídat s kamarády, ale myslím si, že je hodně důležitý si uvědomit, že vlastně i to fyzično hraje obrovskou roli a že je naprosto v pořádku a je to vlastně praktický někdy adresovat ty mentální problémy i skrz to tělo, skrz pohyb, skrz tu kultivaci vlastně toho těla, protože, jak já vždycky říkám, ta moje práce vyžaduje určitou vlastně, jak bych to řekla, jako pevnou vůli, ale určitou odolnost a mě v tom hrozně pomáhá vlastně ta moje fyzická síla. Že to není jenom, že jako chodím meditovat a chodím na terapie, ale i to, že vlastně já cvičím a dokážu se opřít o to svoje fyzické tělo, tak to je něco, co je taky součástí vlastně té mentální síly.

0: Čilita ve vysílání víkendového radiožurnálu, když jsme si povídali o tom, co vám jde, co vám nejde, co byste chtěla změnit, tak co vás vlastně teď, když se podíváte zpátky do toho svého života, od dětství nejvíc formovalo a formuje teď?
1: To je krásná a těžká otázka. Já si myslím, že určitě mě hodně formovala výchova, vietnamská výchova našich rodičů, která byla velmi přísná, velmi konzervativní, ale zároveň mi dala krásný základy do života, protože díky tomu opravdu si myslím, že jsem hodně odolná, pracovitá. Konec konců Vietnamci jsou hodně známí pro svoji pracovitost, takže za to jsem hrozně vděčná. Samozřejmě to taky mělo svoje mouchy, hodně jsem bojovala s našima, ale myslím si, že ten náš vztah se krásně přetransformoval za ty léta, o čemž vlastně píšu i ve svojí nové knize, Z čeho kvete lotos, která vlastně hodně...
0: Teď je to pár dní.
1: Ano, je to pár dní, je to vlastně asi tak týden, co je venku, a tam hodně mluvíme, nebo mluvím o tom našem vztahu a vlastně tam rozhovor i s nima. Takže to mě hodně, hodně formovalo a já jsem hrozně pyšná na ty svoje vietnamské kořeny. A zároveň si myslím, že je krásný, že jsem vyrůstala tady, kde mě hodně zase ovlivňovala ta česká kultura, český humor, já miluju českou literaturu, takový ten jako opravdu suchý český humor. Takže to jsou asi dvě věci, takový ten meziprostor prostě, no.
0: A co to je konzervativní vietnamská výchova?
1: Konzervativní znamená, že jsou děti hodně vychovávaný k tomu, aby byly absolutně poslušný a vlastně vy nepřemýšlíte úplně jenom za sebe, ale vlastně jakékoliv rozhodnutí, které vy uděláte, tak tím vlastně reprezentujete celou rodinu, celé příbuzenstvo. A je normální, že i konzultujete svoje velká rozhodnutí s rodiči, s babičkou, s dědečkem, vlastně s celým příbuzenstvem. A Vietnamci jsou hodně komunitní. Takže se tam hodně dbá jako na rodinu, na takové ty hodnoty, aby člověk vlastně byl, aby přemýšlel i za ostatní, aby byl ohleduplný. Zároveň jsem neměla úplně, jak bych to řekla, takovou tu svobodu, a co měli třeba český spolužáci, že jsem nemohla úplně chodit na párty, nemohla jsem jít večer ven a zároveň tam bylo hodně lpění na prospěch. Známky byly nejdůležitější.
0: Když budete mít děti, budete je vychovávat jak?
1: Já bych chtěla jim dát určitě ten základ, který mi dali naši rodiče. A to znamená, že to je vlastně nějaký smysl pro zodpovědnost. A v dnešním světě si naopak myslím, že vlastně jako ta komunitnost je vlastně hrozně fajn, protože my hodně kopeme jako za sebe, jenom já. A vlastně mně přijde, že to je hrozně fajn nehledat moudra jenom na internetu a pomocí AI, ale vlastně stát, jako ptát se tý stařešiny. Jo, takže to mi přijde, že je něco, co bych já chtěla jednoho dne předat i svým dětem. To, že vlastně ta rodina je něco, o co se vy můžete opřít. Že člověk vlastně nikdy není úplně sám. A zároveň i nějakou tu pracovitost a houževnatost, protože vietnamský rodiče vás úplně nechválí. Oni vám neříkají, že jste šikovná a že jste chytrá a že jste výjimečná, což na jednu stranu samozřejmě člověk jako chce slyšet tu validaci, ale na druhou stranu vlastně jako vy od malička víte, že to je vlastně o vašem úsilí. Takže vy, když pak selžete, tak nemáte pocit, že jste selhala, protože nejste dostatečně dobrá, ale protože jste se nesnažila. Že to chce možná trošku jiný přístup, jiný úsilí.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: ...23:30. Radiožurnál a zprávy. Prezident Petr Pavel a bavorský premiér Markus Söder by měli jednat o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder už dnes vystoupil na hlavním shromáždění sjezdu sudetských Němců v Brně. Ti podle něj na sjezd do jihomoravské metropole přijeli s poselstvím lásky a nikoli nenávisti. Dnešek označil za historický okamžik, den naděje a usmíření a velký svátek radosti. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo přes 9 000. Odevzdat můžou až 5 přihlášek.

0: blokový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války.
1: Sport.
0: Hokejisté Finska porazili 5-2 Rakousko a na mistrovství světa vyhráli i šestý zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině v úterý s domácími Švýcary. A v dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 za Brnem a také na dálnici u Chlebovic. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Brna do Prahy ve stoupání za Brnem. Za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 184 stojí dvě nepojízdná auta. Jsou ve stoupacím pruhu, nákladní doprava tak musí vybočovat. Na dálnici D48 z Frýdku Místku směrem do Nového Jičína a Příbora pozor u Chlebovic. Na 40. kilometru leží na vozovce sražená zvěř, vybočuje se. A sraženou zvěř nepřehlédněte i na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů, leží tam srnka v pravém pruhu před sjezdem na Lány na 23. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladí se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách bude kolem 10 stupňů Celsia. Zítra pak přes den čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě bude 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: A tím hostem je čili ta vietnamsko-česká kuchařka. Když je ta neděle, co se tak jako hodí vyzkoušet v neděli v kuchyni?
5: Myslím, že neděle je úplně ideální na experimentování, na trošku složitější jídla, protože člověk by si měl dopřát a většinou v neděli i jako vaříte pro rodinu, že ano, pro kamarády. Takže já miluju takový ty branče domácí, kdy vlastně to kombinace jak slaných jídel, tak sladkých, a my vlastně ve Vietnamu máme, vietnamská hostina vypadá tak, že jsou tam třeba 4 hlavní chody, každý má malou mističku rýže a k tomu má fermentovanou zeleninu, omáčky, polévku a je to vlastně takový ten rituál sdílení a já to mám strašně ráda. Takže já když si zvou třeba k sobě kamarády nebo rodiče, tak vlastně dělám tu hostinu úplně jako stejně. Takže já bych právě doporučila jako vlastně udělat takovýhle jako brunch a vlastně mě hrozně baví vařit, hodně si hrát se zeleninou. Jako já vlastně nepoužívám žádný úplně exotický suroviny a i to moje jídla jsou většinou taková kombinace vlastně.
4: Tak se budeme bavit o zelenině.

0: Vietnamsko-česká, nebo spíš česko-vietnamská kuchařka, foodblogerka Chili Tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je dneska mým hostem. Tak o zelenině jsme slíbili, že řekneme pár slov. Jakou zeleninu jste si zamilovala?
1: Já v poslední době miluju sezónní věci. To znamená, že podle toho, jaká je sezóna, tak já se stravuju podle toho, co je, nebo takhle miluju hlavně českou zeleninu, co se pěstuje tady. A i proto vlastně ty moje jídla jsou takovou jako fúzí vlastně Asie a Čech, protože já miluju samozřejmě autentickou vietnamskou, ale spíš v tom jako, myslím si, že to má smysl, když jste jako ve Vietnamu, že to máte i v tom s tím kontextem, s tím jako tropickým počasím, ale tady se mi právě líbí, když se používají třeba asijský ochucovadla, ale vlastně září na talíři prostě to, co roste a zraje tady. A z těch českých, tak já hrozně miluju takový ty zapomenutý, který vlastně člověk už pomalu ani nenajde jako v supermarketech.
0: Červenou řepu.
1: Červená řepa a salátová řepa. Měla jste někdy salátovou řepu, salátové řepy jsou taky neskuteční. Oni jsou, to jsou takový ty hodně barevný, že jo, oni jsou takový křupavý. Člověk to může pošírovat třeba s octem a s kurkumou, že si dáte třeba bílý vinný ocet nebo nějaký bylinkový ocet, dáte do toho kurkumu, trošku hodně soli, teda sojovou omáčku, badián, bobkový list a v tom, když pošírujete na chvíli tu salátovou řepu, tak ona trošku změkne, ale zároveň je křupavá. Je to tak vynikající na chlebíčky, k masu, takže to miluju. Miluju topinambury v zimě. Miluju topinambury, protože topinambury je krásná surovina, což je vlastně hlíza slunečnice.
0: Ty krásně kvete, že jo?
1: A přesně tak. A je to super. Pastyňák, kadeřávek je skvělej. Hmm.
0: Já se zeptám na tu kurkumu, protože mnozí říkají, kurkuma nemá žádnou chuť a když, tak zvláštní.
1: Ježiš, kurkuma je jedna podle mě z nejsilnějších koření. Kdo tohle kdy řekl? To asi neměl kurkumu. Kurkuma je jako velmi, velmi aromatická a třeba když nakládáte zelí, jako klasický kvašený, tak hrozně doporučuji nasrouhat do toho trochu čerstvé kurkumy a to stačí opravdu jenom čajová lžička, třeba na kilo zelí a okamžitě to pocítíte.
0: Co říkáte na kurkumu v kávě?
1: Kurkuma v kávě? Já jsem nikdy neměla kávu s kurkumou. Většinou se kurkuma dává, že se dělá vlastně takové zlaté mléko, že se dělá kurkuma, mléko, do toho se dává vlastně z kořice, že, kardamum, tak ale kurkuma v kávě, to jsem nikdy neměla. Úplně mi to nezní takhle na první dobrou, úplně lákavě.
0: Možná z toho potom ten odhad, co to ta kurkuma je. Ale jak vás změnil a váš život a přístup k jídlu, když jste se na něj začala dívat víc ekologicky? Hmm. Víte třeba, jakou máte uhlíkovou stopu?
1: Ty jo, to nevím, to opravdu nevím. Já spíš se snažím držet nějakých těch jako principů a zároveň se snažím si opravdu dát pozor na to, abych sama sebe neprezentovala jako lépe než... Abych sebe neprezentovala jako někoho, kdo je vlastně stoprocentní. To znamená, že já se snažím o to maximum, ale zároveň si uvědomuju, že někdy člověk balancuje mezi tím, co je mu pohodlný, co je praktický, musí zvládat do toho nějaký svůj každodenní život. A myslím si, že součástí jako toho, když se člověk snaží žít jako udržitelně, tak je vlastně i jako ten přístup, že pokud někdo čte obaly, ale je úplně vystresovaný a nedokáže se najíst jako venku nějak normálně, tak to je vlastně taky za mě špatně, takže to je ten balanc a jak říkám, je důležitý se snažit prostě být aspoň, jako není takový velký rozdíl mezi 99% a 100%, ale je obrovský rozdíl mezi 0 a 50%.

0: Čili tam ve víkendovém radiožurnálu je mým hostem, když jsme zmínili tu knížku, která je vlastně pár dní na světě, z čeho kvete lotos, tak lotos se vlastně jí. Dá se, já jsem viděla v jednom dokumentu, kdy ženy se potápěly a lovily ty kořeny, takže vlastně říct, že je to jedlá květina, tak, ale jenom ty kořeny jsou jedlé, předpokládám.
1: Ano, přesně tak.
0: Jak to chutná?
1: Ono to texturou hodně připomíná bramboru. Je to takové hodně škrobové a jsou v tom velké díry, vypadá to velmi zajímavě. A dělají se z toho klasické chipsy, což se používá i teď jako v moderní gastronomii i třeba na ozdobu. Ale ta textura je taková hodně škrobová, takže je to úplně ideální třeba na pošírování. Mamka to hodně dávala do slaných nákypů, že třeba tam byl jako vepřový bůček, zelenina, takže do toho dávala ten lotos, protože on krásně vlastně nasákne ty chutě toho vývaru, anebo i do sladkých dezertů.
0: Do sladkých dezertů?
1: Ano.
0: A protože to se pošíruje potom jenom s cukrem, nebo s čím ještě?
1: Většinou je tam třeba kokosové mléko, pak je tam tapioka, protože ve Vietnamu jsou ty dezerty, my tomu říkáme če, což překladu je vlastně jakoby čaj, ale my máme vlastně jako na sladko čaje, ve kterých většinou třeba plave nějaká, buď lotos nebo nějaký brambory, je to trošku jako zvláštní. Hodně fazole používáme v dezertech, což je něco, co by tady člověka úplně jako nenapadlo. A vlastně celkově jsou ty dezerty jako hodně taková polévková konzistence to je.
0: Když jste řekla fazole, tak mě hned vyjelo v té sladké kuchyni fazole tonka.
1: Ano, fazole tonka, to je úžasná a ta se spíš ale používá jako k infuzování. To znamená, že vy, když chcete, aby třeba smetana nebo nějaká tekutina vlastně nasákla to intenzivní aroma, které má ta fazole, tak se používá spíš vlastně, že se tam jenom trošku té tonky jako nastrouhá, ale nejí se ta tonka jako taková.
0: Ano, a máte ji ráda? Mě to připomíná marcipán.
1: Já
0: ji
1: taky zbožňuju. Já ji miluju.
0: No a co z typických sladkých koláčů, dezertů, dortů, moučníků. Co máte ráda z české kuchyně?
1: Ježiš, já úplně zbožňuju dvojcihodný koláč. Já miluju kynutý těsto. Opravdu, já si myslím, že kdyby to mělo být opravdu nějaký můj poslední pokrm, předtím, než opustím svět, tak budu chtít dvojcihodnej moravský koláček plněnej tvarohem. A na tom by byl asi rybíz nebo nějaké kyselé ovoce a máslová křupová drobenka. Říká tady Vietnamka.
0: To je dobře. No a k té kuchyni, po jak dlouhé době máte pocit, že se k ní člověk musí buď provařit, anebo projíst?
1: Projíst. Já myslím, že k některým jako kombinacím nezvyklým se člověk musí projíst, aby třeba jako opravdu se dokázal užívat i něco, co třeba nezná z toho dětství, protože spoustu věcí, které nám chutnají, tak jsou daný tím, že na co jsme zvyklí nebo čím nás krmili rodiče a člověk někdy vlastně má odmítavý přístup k těm novým věcem, protože na to prostě jako není zvyklý. A takže k tomu se musí projíst. Ale jinak jíst musí jako podle mě každý a vlastně já bych chtěla i odstranit vlastně takové to jako stigma okolo vaření, že to je něco, na co člověk musí mít buňky, talent, protože na konci dne je to vlastně řemeslo jako každé jiné, kde prostě je potřeba se naučit nějaké základní principy, učit se manipulovat s teplotou, protože to je naprostý základ, nějaké základy krájení a vlastně dobré jídlo, bez ohledu na to, jestli se bavíme o italské, české, vietnamské, podléhá úplně stejným principům, že vlastně se kombinují různé palety, textury, člověk tam chce trošku sladkosti, slanosti, kyselosti.
0: No, kyselost. Pět základních chutí
1: ano,
0: by
1: přesně
0: tam mělo
1: tak.
0: Být.
1: No. Ano, anebo kombinace umami, takže to je vlastně pak jedno, jestli vyvaříte českou nebo vietnamskou. A když pochopíte tady ty principy, tak vlastně si to doma složíte jakkoliv.

0: life is.
1: Čili tam ve vysílání víkendového radiožurnálu je tady mým hostem, když jsme se bavili o té knížce, kterou jste teď dala dohromady a vyšla před pár dny, Z čeho kvete lotos, tak je to vlastně váš životopis, životopis a vhled do rodiny, vašeho rodinného života, do vietnamské kultury. Co vlastně by jste chtěla, aby si z toho lidé, kteří si tu knížku pořídí, vzali?
2: Já, když jsem dostala nabídku tady tu knihu psát, tak jsem byla trošku nervózní, protože to není kuchařka a přece je to docela intimní a je tam spoustu velmi jako osobních věcí, ale souhlasila jsem s tím, protože si myslím, že ten příběh může být pro někoho, že se v tom člověk vlastně může jako vidět a že může vlastně pomáhat lidem, kteří si prošli něčím podobným. A teď nemluvím jenom o mladých Vietnamcích, kteří vlastně často bojují se svými rodiči, protože oni pochází vlastně z jiné generace nebo ještě vyrůstali v komunistickém Vietnamu a pak vlastně vychovávají svoje děti tady v liberálním Česku. Takže pak tam vlastně vznikají různé jako mezigenerační boje. Ale myslím si, že ten příběh je o tom, že vlastně člověk hledá sám sebe a někdy, když prostě si nerozumí s rodiči, tak vlastně ten vztah jako dokáže přetransformovat třeba tím, že přestane hledat nebo přestane čekat, až si ti rodiče něco uvědomí, až se vám omluví, až si uvědomí, co vám způsobili, až budete mít takovou tu finální konverzaci, která vám dá nějakou katarzi a že někdy je vlastně jako dobré pochopit i tu jejich stránku, v čem oni vyrůstali a nesrovnávat svoje rodiče v mém případě třeba s českými rodiči, jo, který vlastně byli mnohem liberálnější. A je to vlastně příběh asi o tom, že ta změna stejně vlastně vychází jako zevnitř. A že...
1: Není třeba odpouštět jim ale sobě?
2: To taky. Ano, to samozřejmě, to je taky velká součást toho, protože jako čím víc vy jste schopná podle mě odpustit sama sobě a vlastně, tak vlastně tím menší tendenci člověk má měnit jako druhé a očekávat od těch jako druhých. Prostě jsou věci, na kterých my se nikdy neshodneme, ať už jsou to naši rodiče, nebo přátelé, nebo náš partner. A je to naprosto v pořádku. A vlastně to přijetí je také součástí jako toho procesu, smíření se s tím.
1: Chtěla byste někdy dělat vrbu?
2: Takhle, já myslím, že to je role, do které mě často pasují moji kamarádi. A teď už vlastně i moji rodiče a můj bratr. Mm. Takže je to něco, co je mi přirozený. Já to mám moc ráda, protože sama vím, že když mi někdo jiný dělá vrbu, tak je to hrozně terapeutický. Mm-hmm.
1: Kdo je vaše vrba?
2: A moje vrba je moje maminka. Tatínek vždycky teda na jiná témata.
1: Ale myslím na jaká?
2: No táta je spíš takový ty, jak bych to řekla, jako pracovní věci, tak to většinou probírám jako s taťkou, takový ty víc jako potěuchlý témata. A mamka je zase na nějakou tu, ona mě vždycky hrozně uzemní. Jo, já vždycky přijedu z té Prahy, taková rozevlátá a ona mi vždycky připomene to, musíš zpomalit, nesmíš zapomenout na to jako zdravit starší, být slušná, prostě ať už děláš cokoliv, tak je hrozně důležitý, aby si byla dobrým člověkem, i když to zní trošku jako klišé, ale vlastně mi to přijde hrozně, hrozně milý.
1: Dokázala byste přestat publikovat cokoliv i na sociálních sítích? Prostě zmizet?
2: Já dokážu si představit, že nebudu dělat sociální sítě, protože pro mě jsou sociální sítě jenom platformou. Ale ta tvorba, to je prostě součástí mě a je to proces, kterým kultivuju i vlastně sama sebe.
1: Tak já moc děkuju. Čilita,
2: děkuju moc.
1: Host víkendového radiožurnálu.

0: Radiožurnál, je půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Akce opět vyvolala protesty. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slávie oslavili 23. ligový titul. Dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pondělí 25. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. A s tím nesouhlasí lidé, kteří v neděli zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení byl součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
6: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
1: Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli víkendovému ničivému útoku Ruska na Kyjev. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
7: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní s odvoláním na americké představitele. O tom informoval server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
8: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchali. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
9: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
10: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
11: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou to takové poměrně neškodné otázky.
10: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez předchozí návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
12: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
13: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
14: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
13: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo topí, a upozorní plavčíka.
15: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
16: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
15: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
16: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
15: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
17: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
15: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie Praha převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při oslavách se mluvilo i o návratu reprezentanta Tomáše Součka. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o něm řekl.
18: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. My samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
1: V dalších zápasech Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě sestoupili po 14 letech z Premier League. Londýnský tým sice zvítězil v posledním kole nad Leedsem 3-0 a v souběžně hraném utkání, ale Tottenham s brankářem Antonínem Kinským porazil Everton 1-0 a udržel si na West Ham dvoubodový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na D1 z Prahy do Brna na Vysočině před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 116,5 hlásíte zúžení pouze do levého pruhu.
19: Na 116. kilometru na D1 práce udržby v pravém pruhu, 3 kilometr zúžené do levého pruhu.
8: A v Plzni jsou komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí. U Penny Marketu se srazila dvě osobní auta. Je to větší nehoda s únikem oleje. Na místě jsou hasiči a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10 stupňů Celsia. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
20: Proč kvůli přesunu agent z vlády na ministerstva rezignují někteří členové vládních rad? Co ukázaly první sudetoněmecké dny na českém území? A jakou zprávu o dnešním světě přinášejí vítězné filmy festivalu v Cannes? Premiér Andrej Babiš dnes vysvětloval na sociálních sítích rozhodnutí přesunout od července několik klíčových odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Uvedl, že ministři nechodili na zasedání příslušných rad, posílali za sebe úředníky, kteří neuměli odpovídat na otázky. Kabinet teď podle Babiše snižuje agendu, rezorty si tak rozeberou například problematiku lidských práv a rovného zacházení, národnostních menšin a romských příležitostí a také protidrogové politiky. Širší zdůvodnění chce premiér přednést zítra na tiskové konferenci. Rozhodnutí vlády ostře kritizují zástupci organizací, které se zmíněnými otázkami zabývají. A také oni se zítra chystají svoje námitky veřejně předložit. Kromě toho někteří z nich dosavadní funkce na úřadu vlády opouštějí. Jednou z nich je i Markéta Kosmotlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Tak vy jste rezignovala na své členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Souvisí to přímo s tím přesunem agent z vlády na ministerstva?
21: Ano, souvisí to přímo s tím přesunem. My jsme podali většina osob z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a těch výborů rezignaci k 36., pokud opravdu dojde k přesunu těch agent pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože si myslíme, že to je průřezové téma, což je vidět na vládní strategii pro rovnost žen a mužů, kde vidíme, že ty jednotlivá opatření se týkají všech ministerstev. A vnímáme to, že tímto krokem dochází k rozbíjení a oslabení té agendy a že to nepřinese efektivní řešení.
20: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v rozhovoru pro iRozhlas připomněla, že koalice v programovém prohlášení vlády slíbila, že se bude snažit, aby stát fungoval efektivněji. Rozumíte tomuto zdůvodnění?
21: Nerozumím vůbec, protože to je naprostý opak. Dosud vlastně ty odbory a oddělení, co se přesouvají pod ministerstva, konkrétně ta agenda rovnosti žen a mužů se přesune pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ty lidé, nebo ten odborný aparát nebude moc znášet připomínky proti svému ministru. Kdo bude připravovat vládní zmocněnkyni odborné podklady, když tam nebude mít ty jednotlivé odbory? Vládní zmocněnkyně má pod sebou dvě osoby a ty budou připravovat veškeré ty podklady a připomínky ke všem těm tématům, tedy nejenom rovnosti žen a mužů, ale všechny ty oblasti, které jste předtím vyjmenoval. A myslím si, že není náhoda, že proti tomu vystoupila i bývalá vládní zmocněnkyně Helena Válková, protože ví, proč ten dlouho budovaný systém má takový to smysl. A i veřejný ochránce práv a dětský ombudsman nesouhlasí s tímto přesunem, takže povede to k naprostému chaosu a menší efektivitě. No. A to, že nikdo nechodí na rady vlády pro rovnost žen a mužů z jednotlivých ministerstev a není schopen panu premiérovi odpovědět na místě, to není problém těch rad, to je problém těch jednotlivých ministerstev.
20: Tinde Bárta míní, že se uspoří administrativní čas úředníků a pak se možná budou moci věnovat mnohem užitečnějším, důležitějším věcem třeba v rámci své agendy a popsala nám také každoroční obtížná vyjednávání o rozpočtu.
22: Ty požadavky jsou větší a větší, jak na financování, tak na počet zaměstnanců. A právě proto si myslím, že je to správně, že to podporní systém zdravotnictví, kde už nějaký aparát je. Je tam asi, jestli si nepletu, 9 kolegů ministerstva zdravotnictví, který se automaticky připojil do toho týmu, takže tím posílíme i tu agendu, i ten tým.
20: Připouštíte, paní Kosmotlová, že opravdu se ty požadavky postupně zvyšovaly?
21: Nezvyšovali a pokud se něco podařilo prosadit v těch agendách rovnosti žen a mužů, jako byla třeba zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, tak to bylo jenom díky právě té mezioborové a mezirezortní spolupráci. Takže ta efektivita tam teď nebude a povede to jenom k zhoršení toho stavu.
20: Ale opět Tinde Bárta uvádí, že ta nadrezortnost bude zachovaná.
22: za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři. Pokud ministři nemůžou, a pan premiér bude velmi apelovat, aby nadále na ty rady opravdu chodili ty ministři, anebo v případě své první náměstky, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
0: No, paní Bárta také dodává, že například Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, tedy velký odbor se zhruba 30 zaměstnanci, se svého času přesunula na Ministerstvo průmyslu a obchodu a údajně to zvládli bez šrámu. Proč by to nešlo teď?
4: Jak jsem zmiňovala už předtím, ty odborné podklady dosud zpracovával například v té naší agendě odbor pro rovnost žen a mužů. A ten bude teď pod MPSV. Tak jak se zajistí ta nadrezortnost v momentě, kdy to bude pod jedním ministerstvem? A vládní zmocněnkyně tam ten odborný tým mít nebude. Takže no, já nechápu, jak to může zajistit tu nadrezortnost v tomhle ohledu.
0: No, když to povede premiér a budou se moct ti lidé, kteří se toho účastní, také být třeba meziresortním připomínkovým řízení, tak nebude to možnost nějakým způsobem propojit ty rezorty tímhle způsobem?
4: Nebude tam ta možnost, protože, jak jsem říkala, ty lidé nemůžou přece připomínkovat něco, co jde z jejich ministerstva, takže agendu rovnosti žen a mužů v momentě, kdy bude jenom pod ministerstvem práce a sociálních věcí, tak ty připomínky přece nemůžou dávat vůči svému ministerstvu a kritizovat něco, co předkládá jejich ministerstvo. Proto tam byla ta průřezovost, aby to bylo na tom úřadu vlády a k tomu prostě nemůže teď docházet.
0: Tak vedoucí úřadu vlády sice prohlásila, že ty změny jsou nevratné, ale potom připustila.
22: Pan premiér velmi, velmi, jak to říct, striktně bude to hlížet, na to, na ty rady chodíme, věnujeme se tomu, když to nebude fungovat, tak to budeme jako samozřejmě korigovat.
0: Takže budete se ještě snažit to rozhodnutí vlády změnit, protože paní Bárta sice tvrdila, že je to definitivní a nezvratné, ale že je ochotná o něm diskutovat.
4: Tento týden se ještě plánuje vlastně schůzka s panem premiérem, kde budou zástupci a zástupkyně za jednotlivé ty rady. Za naši radu tam bude vlastně zástupkyně, která řeší téma násilí na ženách a domácí násilí. A myslím si, že by měli naslouchat tomu, že v momentě, kdy se ozývají organizace, které pomáhají a podílely se dlouhodobě na prevenci domácího násilí, říkají, že tak toto fungovat nebude.
0: A to znamená tento týden ještě dnes, anebo jste myslela spíš příští týden?
4: Ve středu má konkrétně proběhnout schůzka s panem premiérem a budou tam zástupci, zástupkyně jednotlivých těch rad i té naší rady vlády pro rovnost žen
0: a
4: mužů.
0: A kdyby ta schůzka proběhla z vašeho pohledu uspokojivě, tak byla byste ochotná vy a vaši kolegové, kolegyně se případně do rady vlády vrátit?
4: Ano, my jsme to tak zmiňovali, že je to podmíněčná rezignace, že v momentě, že my jsme byli ochotní pokračovat v té neplacené, chtěla bych říct, ještě práci v těch poradních orgánech a pokud to zůstane pod agendou nebo pod úřadem vlády, nebo případně, když se řídí ministrně pro lidská práva, což je taky jeden způsob, jak to vyřešit.
0: Tak tolik Markéta Kos-Motlová, ředitelka organizace Forum 50%, místo předsedkyně České ženské lobby. Děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: V Brně dnes vrcholí první sjezd sudetských Němců na českém území. Už dopoledne se konala mše, kterou sloužil emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Následoval pochod vlajkonošů a skupin v krojích. Zástupce předsedy krajenského sdružení Stefan Hertler poděkoval v emotivním projevu městu Brnu a jeho politikům za odvahu, kterou při podpoře sněmu sudetských Němců ukázali. Doplnil, že sjezd otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. Na hlavním shromáždění také promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. No a cenu sudetských Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Naším hostem je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak když začnu tím projevem pana Hertlera, on citoval mimo jiné slova českého ministra zahraničí Petra Macinky, že němečtí politici si sjezdu neužijí a poděkoval za odvahu pořadatelům. Co tedy ukázal ten samotný sněm, ten jeho dosavadní průběh?
5: No, myslím, že ukázal především to, že kdo chtěl vidět, a pevně věřím, že to byla značná část české veřejnosti, tak viděla, že sudetští Němci jsou úplně standardní organizace, která nechce žádné majetkové změny, nechce se tady věnovat nějakému historickému revizionismu, jak to poněkud patafyzicky formuloval usnesení poslanecké sněmovny podpořené SPD, motoristy a ANO, ale že je to přesně naopak, že to je organizace, která chce spolupracovat nejen tedy s Čechy, ale vlastně se všemi v rámci mírové a sjednocené Evropy. Takže tohle myslím, že je zpráva, kterou ta část české veřejnosti, která není, omlouvám se za ten výraz, sfanatizovaná lidmi z PRO a SPD, tak to určitě ocení. To je pro mě hlavní zpráva tohoto sjezdu.
20: No, já jsem v deníku N zaznamenal titulek, že Češi a sudeční Němci na cestě ke smíření přečíslili odpůrce. Na druhou stranu petice proti konání sněmu podepsali tisíce lidí a názor, že by bylo lepší, aby se sudetoněmecké dny nekonaly v Česku, podpořilo v průzkumu 57% respondentů. O čem to svědčí?
5: Svědčí to především o tom, že tady vlastně neexistuje žádný česko-německý problém, jak se to pokoušejí lidé jako Tomio Okamura, Jindřich Reichl nebo Petr Macinka formulovat, ale že tady existuje pouze problém česko-český. My jsme viděli, že na počátku celé organizace sudetoněmeckého sněmu v Brně to vlastně nikomu nevadilo. I premiér Andrej Babiš, když byl v Mnichově na návštěvě u bavorského premiéra Zédra, tak měl neutrální postoj a říkal, to je taková úplně normální občanská iniciativa, proč bychom se k tomu vlastně měli vyjadřovat, natož tomu bránit. Byl to velice rozumný postoj. No a poté, nicméně, co se tohoto tématu zmocnila extrémnější část české politické scény, tak Andrej Babiš, protože nechce přepustit žádné voliče těmto extrémnějším politickým stranám, tak pootočil, což ukazuje, že tady reálně není problém mezi Čechy a Němci, ale že se tady reálně odehrává boj o nějakých 6, 7, 8, 10% voličů mezi stranami současné vládní koalice. A tento boj způsobil to, že se vlastně sudetoněmecký sněm, který, jak říkal sám Andrej Babiš, ještě před několika měsíci vlastně není žádný problém, takže se stal obrovským tématem v České republice. Nic jiného bych opravdu zatím neviděl, je to opravdu snaha hnutí ANO získat voliče SPD, hnutí PRO a částečně motoristů a snaha těchto jmenovaných stran se zase vyprofilovat vůči hnutí ANO a z toho tady pochází to celého.
20: Tak výzvu sněmovny, aby pořadatelé od konání sjezdu ustoupili, tak iniciovala SPD, poslanec jejího klubu Jindřich Reichl se protestů v Brně zúčastnil a většinou argumentovali tím, že sudeční Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety. Nemá ale vlastně ve štítu zrušení dekretu víc než to sudetoněmecké sdružení jiná politická síla, shodou okolností tedy spojenci SPD ve frakci Evropa suverénních národů, tedy AFD?
5: No, je to přesně tak. Já, vlastně ta otázka už obsahovala odpověď. Já bych k tomu snad jenom dodal, že veškeré majetkové a právní otázky jsou dávno mezi Českem a Německem vyřešeny. V roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace, která vlastně konstatuje, že už k těm věcem z minulosti se nebudou obě strany vracet. To je bod jedna a bod dvě, samo sudetoněmecké krajanské sdružení, které ještě nedávno, ale ono vlastně už právě hodně dávno mělo ve stanovách požadavek zrušení Benešových dekretů, tak i této čistě formální záležitosti se před, jestli počítám správně, před 11 lety vzdalo. Takže ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany bavorské vlády, ani ze strany sudetoněmeckého krajenského sdružení tady ten požadavek, který se snaží lidé jako Reichl, Okamura či možná částečně i Petr Macinka jim podsunout, prostě objektivně neexistuje. Ten požadavek objektivně existuje pouze u části strany, která je ve stejné frakci v Evropském parlamentu, jako je česká SPD Tomio Okamury, tedy Alternativa pro Německo, AFD. No a teď se samozřejmě čeští národovci, kteří se vymezují proti Německu, proti sudeckým Němcům, dostávají do jisté kognitivní disonance, když vlastně AFD ve svém odporu k sjednocující se Evropě, což má společného právě se SPD a částečně s motoristy, požaduje to, proti čemu SPD a motoristé hlasně vystupují.
20: Tolik děkuji. Tolik názor komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Díky, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
20: Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo v sobotu večer drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v něm čelí úřadům, které jim odeberou děti kvůli domácímu násilí. Velkou cenu poroty si odnesl snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjagincema. Celý festival ve Francii sledoval filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Dobrý den, Pavle.
3: Dobrý den.
20: Proč porota v Cannes vyzdvihla právě drama Fjord? Byla to překvapivá volba, protože Kristián Mungiu už jednu zlatou palmu má za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
3: Kristián Mungiu rozhodně patří k nejzásadnějším uměleckým tvůrcům současnosti, takže v tomto ohledu to překvapení nebylo. Porota, kterou vedl korejský režisér Park Chan-wook, na tomto filmu ocenila jednak to, jakým způsobem Kristián Mungiu zpracovává téma rozdělené společnosti a různých kulturních válek, jakým způsobem se staví k současnosti a k morálním dilematům, které nabízí soužití nejenom, ale především v tomhle případě v Evropě, protože jde skutečně o křesťanskou rumunsko-norskou rodinu, která se po přestěhování do Norska dostane velmi rychle do potíží a jsou jí odebrány všechny děti.
20: No a jaký pohled na Rusko nabízí snímek Minotaur, který dostal v Cannes cenu poroty?
3: Kritický pohled na Rusko to je. Andrej Zvjagincev, který tenhle film natočil, žije už v tuhle chvíli zahraničí, právě ve Francii ostatně. Zajímavostí je, že překonal velmi těžký covid a byl více než rok připoután na lůžku, takže tohle je jeho velký návrat, nejenom umělecký, ale i lidsky a zdravotně jde o návrat. Ten snímek ukazuje ruského oligarchu z jednoho menšího nejmenovaného ruského města, kterého se válka na Ukrajině příliš nedotýká. Řeší spíš to, že jeho žena je mu nevěrná, ale do toho právě přicházejí společenské okolnosti, částečná mobilizace v Rusku, která už se dotýká přímo jeho podniku a jeho zaměstnanců. Ten film vlastně ukazuje nějaký rozvrat hodnot a rozvrat humanity v zemi, která zavírá oči nejenom nad agresí u sousedního státu, ale taky při domácích problémech.
20: No, herecké ceny porota udělila v mužské i ženské kategorii dvojicím a také režiséři se museli o cenu podělit. Jak to?
3: Bylo to částečně tím, že se porota nemohla rozhodnout, který film vyzdvihnout. To je případ především té režijní kategorie, kde nakonec dostali cenu jak snímek Otčina, Fatherland, polského režiséra Pavla Pavlikovského, který vypráví o návratu Tomase Manna, toho nobelovského spisovatele, a jeho rodiny do Německa těsně po druhé světové válce. A tomu druhému filmu, což je Černá koule, La Bola Negra, což je takové rozmáchlé queer drama sahající od začátku španělské občanské války až do současnosti. Takže nakonec dali cenu za režii oběma filmům. A ty herecké ceny vyzdvihují filmy, kde skutečně jde o nějakou silnou dvojici, takže dvojice složená z Japonky Tai Okamoto a francouzské herečky Virginie Efira, ta dostala ocenění za snímek Z ničeho nic, který je o péči a přátelství, zjednodušeně řečeno, a drama Zbabilec si odneslo cenu pro oba představitele mužských hlavních rolí, protože to je vlastně gay drama z prostředí světové války, kde se odvíjí takový láskyplný příběh mezi dvěma muži, který není možné, aby se úplně naplno rozvinul.
20: No a jenom velice stručně na závěr, které filmy z programu Cannes uvidíme v českých kinech?
3: Mnohé z těch, které jsem už i jmenoval, včetně Fjordu, oceněného Zlatou palmou, nebo Minotaura, který má tu velkou cenu poroty, nebo i teď ten zmiňovaný japonsko-francouzský snímek, všechny tyhle už se chystají do kin. Už více než desítka filmů z toho hlavního kanského programu má v tuhle chvíli české distributory, takže diváci se na ně budou moc těšit.
20: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký, děkuji, naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
6: Host Radiožurnálu.
7: To je rozhovor v příjemné atmosféře.
6: Moderátor, který se dovede ptát.
7: A hosté, kteří mají co říct.
6: Host Radiožurnálu.
7: Rozhovor, který vás bude bavit.
6: Každý všední den po 9. hodině.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
9: Je 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
23: Česko znovu zažilo tropický den přes 30 stupňů Celsia. V neděli naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech na Litoměřicku. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi, potvrdil to její mluvčí Michal Pleskot. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu v ČT skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku. Turecká policie spustila razy v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Özgür Özel. Turecká justice ho totiž zbavila mandátu. Özel to označil

0: do druhého kola Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Sloana Stephensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli další tři čeští tenisté Marie Bousková, Jakub Menšík, Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnicích je i po půl jedné klidný provoz, projíždí se zpravidla bez větších komplikací, opatrně ale na dálnici D8 na příjezdu nebo na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem mezi sjezdy na Zdiby a Kralupy, to je mezi minus druhým a devátým kilometrem, pracují silničáři. Jsou ve středovém pásu, sečou trávu, blokují tak levý pruh, může to na výjezdu z Prahy překvapit. A v Plzni stále čekejte komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí u Penny Marketu, tam řeší nehodu dvou osobních aut. Podle policistů je to větší nehoda s únikem provozních kapalin, jsou tam také hasiči, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Noční radiožurnál začíná necelé 4 minuty po půl jedné. Přeji příjemnou pondělní noc, snad jste si letní víkend užili a odpočinuli jste si a budete mít dost sil na další pracovní týden, který dneškem začíná, je pondělí 25. května. Pomáhá lékařům najít termín pro specializované vyšetření nebo poradí, do které nemocnice pacienta poslat. Tak to je úkol krajské koordinátorky onkologické péče, která má na starosti spolupráci zdravotnických zařízení na Jižní Moravě. Její práci vám přiblížíme v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na Jižní Moravě funguje nová krajská koordinátorka onkologické péče. Mají se na ní obracet například praktičtí lékaři, kteří hledají termín na specializované vyšetření pro pacienta s podezřením na rakovinu. Koordinátorka sídlí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Spolupracuje ale se všemi centry v kraji. Má za sebou necelé 2 měsíce práce.
1: Konkrétní příklad, máme tady praktického lékaře, přišel mu pacient do ambulance s bolestmi břicha. Já jsem lékaři pomohla zajistit termín do specializované ambulance na gastroenterologické vyšetření.
2: Popisuje krajská koordinátorka onkologické péče Kateřina Kočková.
1: Cílem je, aby pacient neprocházel zbytečnými časovými prodlemami. Mezi jednotlivými kroky diagnostiky a léčba mohla začít co nejdříve.
3: Pro někoho je důležité mít nejrychlejší termín, pro někoho je důležité mít nejdosažitelnější termín, což nemusí být stejné, protože každý pacient má jiné možnosti v cestování, jiné možnosti v pohyblivosti.
2: Doplňuje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky v brněnském Masarykově onkologickém ústavu Tereza Malá.
3: Je největším problémem dlouhý čas mezi objevením prvních příznaků onemocnění rakoviny a diagnostikou, tím pádem zahání léčby. Když se ale vezmete, tak tento čas většinou pacient tráví někde mezi domovem, systémem ve zdravotní péči a pak až nakonec tím centrem.
2: Jihomoravský předseda Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka se ve své praxi s pacienty s podezřením na onkologické onemocnění setkává několikrát měsíčně.
4: Ta pomoc toho koordinátora je stěžejní zejména z důvodu těch jeho odborných znalostí a těch vědomostí a těch jeho možnostech, protože oni opravdu mají přístup k těm datům o těch volných kapacitách a samozřejmě zná ty doporučené postupy a všechno ostatní.
2: Nejrychleji musí lékaři postupovat při nádorech varlat, vaječníků nebo slinivky břišní. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Iva Frýlingová a píseň La Muerte zazněla v nočním radiožurnálu a teď budeme cestovat. Vesničce Zalipje na jihovýchodě Polska se říká Malovaná ves. Zhruba 40 tamních domů totiž zdobí květinové vzory. Někde jednobarevné, jinde pestrobarevné. Někdy jsou květy jen na úzkých plenkách plotů, jindy na kbelíku nad studnou. Často ale pokrývají celé průčelí domu nebo stodoly. Tamní malovaná tradice je o to zajímavější, že stále žije.
1: Vlastně začalo se to všechno z potřeby. Když byly
2: tak... Lidé tady na Haliči dřív stavěli takzvané dýmné chalupy, které byly uvnitř zanesené kouřem, popelem a sazemi. A oni potřebovali ty vnitřní prostory nějak rozjasnit. Nejdřív to dělali pomocí takových nepravidelných skvrn. Z prosa nebo žita si vyrobili štětec, který namočili do vápna. A pak jim udělali na stěně, na stropě, na sloupku. Kdekoliv to bylo špinavé, skvrnu.
3: Popisuje začátky tradice jedna ze zalipských malířek Violeta Džidžic. Po nějakém čase někoho napadlo, že skvrny už nemají daleko ke květům.
2: Pomaličku ty skvrny proměňovaly, až je úplně zaměnili za květy. Po dalším čase přišly na řadu i barvy. Musíme si uvědomit, že v tom 19. a 20. století to nebylo tak jednoduché. Barvy si lidé museli vyrobit, stejně jako štětce, se kterými se nemalovalo snadno. S dnešními štětci i barvami už můžeme malovat tak, že ty květy vypadají jako nálepky.
1: Jak naklejky.
3: Centrem folklorní tradice je Dům malíře, tedy kulturní dům v samém centru Zalipje. Kromě uměleckých dílen se v něm nachází i velký společenský sál s pamětní stěnou, tedy s galerií fotografií místních zalipských malířek a malířů. Mezi nimi je například Felicia Curilova, která spopularizovala malování domů.
2: Měla různé metody, jak při soutěži jezdila s komisí, která vybírala nejhezčí domy. To ona dost omezovala konkurenci. Například nedovedla komisi do nějakého domu. Ona ale takhle popularizovala Zalipje. Nebylo to úplně férové jednání, ale možná díky němu se tu malířství tak uchytilo, zakořenilo a zůstalo nám dodnes v takovém rozměru.
3: Ta tradice má dnes už okolo 130 let. V Zalipje je aktuálně pomalovaných asi 40 domů, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly nebo ploty. Co víc, místní se o malby starají, opravují je a když je omrzí, přemalují je novými květy. Lidovému řemeslu se už 35 let věnuje i paní Anna Ovca. Rodilá Zalipjanka, která ale přiznává, že v jejím případě rozhodně nešlo o lásku na první pohled.
4: U nás doma jsme tu tradici neměli. Ani moje sestry nemalovaly, nemalují a její děti také ne. Možná ani nikdy nebudou. Já se to naučila od tchýně. Když jsem se vdala, přestěhovali jsme se s mužem k tchýni. Bydleli jsme u ní asi rok. Ona byla jednou z těch skutečně známých zalipských malířek Zofia Ovca. A můj první dojem z té tradice nebyl dobrý. Já byla mladá, bylo mi 19. Folklor mě moc nezajímal a tam bylo pomalované všechno. Všechny pokoje, všude byly malované květy. První, co jsem chtěla udělat, bylo zamalovat ty květy v našem pokoji. Tchýně mi to dlouho připomínala. Ne ve zlem, spíš se mi smála.
3: Ale neuplynul ani rok a Anna se od své tchýně začala učit. Dnes patří sama mezi uznávané zalipské malířky. Ze Zalipě Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Útoky izraelské armády na území militantního Hizbaláhu nepřežil jeden zdravotník. Čeští hokejisté měli na mistrovství světa tréninkový den. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků a pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Izrael v neděli vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu, na několik z nich už předtím zaútočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizbalách zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev a vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizbalách už vyhnal z domovů přes milion lidí. V pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnice dálnice měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jich mluvčí Petr Vala.
4: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace trénovala před závěrem základní skupiny na mistrovství světa. Na ledě byli všichni. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři poslední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodiny. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
5: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležitý vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležitý spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
1: Další zápas budou hrát Češi dnes v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D10 u Staré Boleslavy a nehoda v Plzni. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Za 14. kilometrem hlásíte pod viaduktem sraženou zvěř.
7: Za sjezdem na Starou Boleslav je pod viaduktem mezi pruhy, mezi levým a pravým pruhem sražená srna, tak na to řidiči dají pozor.
6: Opatrně také na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav. Na 94. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto, nákladní doprava lehce vybočuje. A v Plzni stále čekejte komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou. Na úrovni nákupní zóny Penny Market se tam srazila dvě osobní auta, na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční radiožurnál a za zachování nezávislého financování veřejnoprávních médií demonstrovali včera lidé v Praze. Pochod k ministerstvu kultury a úřadu vlády svolal spolek Milion chvilek. Za okamžik si k tomu řekneme víc v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Lidé v Praze demonstrovali u ministerstva kultury a úřadu vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protest svolal spolek Milion chvilek kvůli návrhu ministerstva kultury. Ten počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet.
1: Za zvuku bubnů, hrnců a nebo třeba pokliček prošel pochod centrem hlavního města. Protestující šli okolo ministerstva kultury směrem ke Strakově akademii. Po cestě skandovali hesla proti současné vládě a nebo na podporu veřejnoprávních médií. Pochodu se zúčastnila třeba paní Kateřina.
2: Koncesionářské poplatky jsou naprosto v pořádku, aby média zůstala nezávislá. Stejně to půjde z kapes daňových poplatníků, ale na základě principu toho, že někdo, vláda, ministr bude určovat, kolik peněz má kam přijít.
1: Podobný názor má i pan Jiří.
3: Pro mě je to fakt jako svátek vyjádřit občanskou nespokojenost a podpořit nezávislost veřejnoprávních médií.
1: Organizátoři protestu vyzvali ministra kultury Otu Klempíře za motoristy k rezignaci, mimo jiné kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, říká předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
4: Po té zdrcující kritice, které se vlastně dostalo zákonu Oty Klempíře, tam nesedí základní věci, že se zapomnělo na regionální studia, na kmitočty pro Českou televizi, tak to je v podstatě naručník. Ona to není, jsou jenom ta média, to je těch přišlapů hrozně moc.
1: Spolek Milion chvilek zároveň před úřad vlády přinesl petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby. Ministr kultury Oto Klempíř na otázky Radiožurnálu nereagoval. Protest nechtěl komentovat ani poslanec ANO Patrik Nacher. Ten už v reakci na podobnou demonstraci před dvěma týdny řekl, že vláda návrhem plní své programové prohlášení. Předlohu zákona kritizuje například ministerstvo financí, které vyzvalo k jeho přepracování. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: To byl Pokáč a sportem teď pokračuje noční radiožurnál. České hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. Dnes odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no, ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co naděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Mně přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat, během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolukomentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí a ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 2 lidé, přes 80 dalších je zraněných, uvedla to agentura Reuters. A Kreml potvrdil, že v noci ze soboty na neděli použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se v Dillí setkal se svým indickým protějškem. Jednali o upevnění vztahu obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají ještě dnes poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. A tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. A seznam volných míst najdou v systému DIPSY. A policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené bousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
2: Sport.
1: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se stoupili po 14 letech z Premier League. A Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak z nejvyšší anglické soutěže zachránil.

0: Ostravy u sjezdu na Paskov na kilometru 45 srazilo osobní auto zvěř. Na místo jedou policisté tak opatrně. A na silnici 50 tam velmi opatrně na tahu z Brna směrem do Uherského Hradiště na obchvatu Slavkova u Brna jede neosvětlený cyklista. Je to velmi nebezpečné, policejní hlídka už jede na místo, tak také tam pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě se s většinou oblačností, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče zadržela policie 23 lidí. Víkendových protestních akcí se v srbské metropoli zúčastnili desítky tisíc lidí. Ohlédneme se zatím v další reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Miles Smith a jeho novinka v našem vysílání, to byla píseň Hold Me in the Dark. A teď jdeme do Srbska. Srážky s policií a zadržení 23 lidí následovaly po pokojné demonstraci odpůrců vlády srbského prezidenta Aleksandra Vučiče v Bělehradě. Následně skupina maskovaných lidí napadla světlicemi a lahvemi policisty chránící sídlo prezidenta. Víkendové demonstrace svolané studentskými spolky se v centru města zúčastnili desítky tisíc lidí.
1: Společným heslem protestu v centru Bělehradu je studenti pobeďuju, to znamená studenti vítězí. Lidé si to nechávají nastříkat na trička, mají tady nálepky nalepené buď na svém oblečení, anebo přímo na těle. Další heslo je pumpaj, to znamená něco jako pump it up, v češtině rozjeď to. Na městě republiky, kde je Národní muzeum a také Národní divadlo, povolávají srbské vlajky a také zástavy jednotlivých iniciativ. Prochází tu pán s transparentem Teď nebo nikdy. Odsud a z dalších míst se průvod demonstrantů vydává na velké kruhové náměstí Slavia. Tam už se odehrálo několik studentských demonstrací.
2: Najgore ovoj državi korupcija i generalno sve što se trenutno dešavalo.
3: Podle studentky Filozofické fakulty ANI je největším problémem srbská korupce. Jejím nejhorším důsledkem bylo zhroucení přístřešku na nádraží v Novém Sadu předloni v listopadu, při kterém zahynulo 16 lidí. Na demonstraci Anna přišla, protože věří, že právě studenti mohou vybudovat lepší budoucnost.
4: Zbog podržky studentům.
3: Studenty přijal až z Banátu na východě Srbska podpořit i pan Dragan. Země už je podle něj na dně a jediní, kdo jim mohou zase povznést, jsou studenti. Pan Dragan si stěžoval na špatný soudní systém a také na zdravotnictví. V médiích se podle něj jen lže. Korupce se už ani neskrývá. Pro normálního člověka už není v Srbsku místo. Zachránit jej prý mohou jen neskažené děti.
5: Na konkodinu dána tražené izbora.
1: Na demonstraci na náměstí Slavia zaznívaly výzvy ke skoncování se zločineckou vládou státu a k uspořádání svobodných, spravedlivých voleb. Zaplněné bylo celé náměstí a také v přilehlých ulicích bylo velmi těsno. Takže předpoklad organizátorů, tedy studentů, že sem přijde více než 100 000 lidí, se pravděpodobně naplnil. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál s datem 25. května a horké počasí má podle předpovědi vydržet minimálně do poloviny týdne. A možná se proto chystáte napouštět bazén na zahradě. Pokud k tomu využijete vodu z vodovodu, můžete způsobit komplikace sobě, ale také i sousedům. Bezpečnější variantou je nechat si naplnit bazén vodou z cisterny. Třeba v Plzni nabízí tuto službu městská společnost Vodárna Plzeň.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem se nechtěla vyčerpat vlastní studnu.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí Vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastním místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénu z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické střely Orešník, která zasáhla oblast Kyjeva. Spisovatel a bývalý politik Milan Uhře dostal od sudeckých Němců evropskou cenu Karla IV. Fotbalisté Jablonce na závěr ligové sezóny porazili v derby Liberec. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná dál podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové v noci ze soboty na neděli vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešník, která zasáhla město Bílá Cerekva. Střela Orešník může nést jadernou hlavici. Rusko ji už proti Ukrajině použilo několikrát. V lednu střela dopadla u Lvova. V listopadu roku 2024 zasáhla Dnipro. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně, přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahu mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německé krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
3: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
1: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem.